Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Je polovina května a dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám začíná nabízet letošní už 20. ostravskou hodinku Oldies. Do playlistu se tentokrát vešlo 18 hudebních kousků, ten první vám nabídnu z britského singlového pořadí podle New Musical Expressu přesně před 51 rokem. Tehdy číslo 2 Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

0: Až umřu a uloží mě k odpočinku, půjdu na to nejlepší místo. Protože mám v Ježíši přítele, doporučí mě k duchu na obloze. To tvrdil rodák z Massachusetts Norman Greenbaum. V té době byl jeho single v top 10 také v Americe. Posluchači Václavu Matějkovi z Plzně teď splním dvě přání. Problém to není, protože obě nahrávky vydal Suprafon na singlu.
1: Dávno už vím, co je závist, nedá mi spát ani najíst, chodí za mnou jako stín.

nejsem s tebou jako stín, nejvíc však tvé raní vodě závidím. Já závidím, závidím, závidím, závidím.

obou případech jsou to původně B strany singlů. Twist Závidím tě všem zaspíval Petr Altman za doprovodu orchestru Eduarda Parmy. Nahrávka je z roku 1963. Píseň o dálce dvojice Karel Hála a Jana Petrů je o 2 roky mladší, v tomto případě doprovázel točr řízený Josefem Vobrubou a Pankovci. A teď skupina Bláznivý slon, anglicky Crazy Elephant.

To byl americký bubblegum z roku 1969. Ve fonotéce jsem narazil na jediné album té studiové party, tak jsem si řekl, že vám z něj naservírují singlový hit a něco k němu, abyste si rozšířili obzory. Myslel jsem, že B stranu toho hitu, ale je taková nic moc psychedelic, proto jsem raději zvolil Ačko dalšího singlu, který bublal pod stovkou. Název Sunshine Red Wine.

Paní Hala z Prahy mi napsala, že by chtěla slyšet píseň Moje srdce housle jsou v originálním podání Lucien Boyer a něco o ní. Tak pokud jde o tu píseň, její francouzský název je Mon cœur est en violon a pochází z roku 1945. To bylo té francouzské zpěvačce 44 let a měla čtyřletou dceru, později také úspěšnou zpěvačku, která v roce 1960 zvítězila v eurovizní soutěži.

Lucien Boyer začínala jako modistka a modelka, ke zpívání se dostala v 16 letech a úspěšná pak byla i v Americe. K písni, kterou chtěla paní Hana slyšet, jsem přidal první velký pěvecký úspěch Lucien Boyer, píseň Parlez-moi d'amour, která se stala, tak říkajíc, celosvětovým hitem už po roce 1930. Ale pozor, slyšeli jste ji v podání Juliette Gréco z roku 1964.

0: dnes nebudem k tebe zlý. Opriť. Nebudem zlý.
1: Tato slovenská nahrávka u nás asi není příliš známá. Byl to Peter Vašek, který zaspíval Bolehlav. Text mu napsal Jan Turan, doprovázel ho bratislavský točer, řízený Ivanem Horvátem a RT Vox. Tuto píseň z malé televizní hitparády vydal na singlu v roce 1970 ještě Suprafon. Originál je jasný, Kenny Rogers and the First Edition, Ruby, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: God's sakes, turn around.
1: Vrátím se ještě ke slovenské nahrávce. V textu té písně se neobjevuje její název Bolehlav. Před 2 lety jsem vás upozorňoval na podobný zahraniční případ. Šlo o nahrávku Buffalo Springfield. Teď Amerika a tamní příjmení King. V populární hudbě asi to nejběžnější, při rychlém pohledu jsem interpretů tohoto jména napočítal asi 40. A mám tu pro vás Earla Kinga.

Bluesový zpěvák, skladatel a kytarista Earl King se narodil v roce 1934 v New Orleans a k blues se dostal přes gospely, které jako kluk zpíval s maminkou v kostele. Zemřel v roce 2003, tomu bylo 69. Z jeho CD výběru jste slyšeli dva songy, kterými bodoval v rhythm and bluesovém žebříčku. Those Lonely Lonely Nights z roku 1955 a o 7 let mladší Always a First Time.

Je tu třetí porovnávání. Petr Spálený zaspíval píseň z B strany suprafonského singlu z roku 1973 s názvem Chci jíst. Doprovázel ho orchestr Jana Spáleného, textoval Pavel Vrba. Texty obou písní na singlu Dívka z vějířem i Chci jíst jsou inspirovány obrazy, ta na Bčku možná dívkou s krůtami Queena Mánese. Ptal jsem se mailem Petra Spáleného, ale odpověď jsem nedostal.

Originál, který právě dozněl, zaspíval oblíbenec Petra Spáleného Lee Hazelwood. Píseň z jeho alba Friday's Child má název Real Live Fool. V Americe zůstávám konstatováním, že z repertoáru dvojice Mickey and Sylvia zná většina z vás pravděpodobně jen Love is Strange. A aby se to změnilo, vepsal jsem do playlistu jejich Say the Word a What Would I Do? Yeah.

Na závěr připomenu, že si o neohrané oldies nebo identifikace starých nahrávek můžete psát, a to na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz SMS-kami na 723 102 513. A dodávám, že v databázi instrumentálek mám už 574 záznamy, o ně si můžete psát číslem, názvem nebo jménem interpreta. Na závěr budou The Flirtations, Nothing But Heartaches. Opatrujte se, oldies s vámi.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jančeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
2: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
0: Humoriáda.

0: Leona Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády. V podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika.
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Tak takhle měl, to bylo vyřešeno.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a o tom samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli teď, já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu a já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak může stát 3-5 tisíc, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzo, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré
0: kondici. Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo. Nebudeš tomu věřit, je to smutné, pokud to nechcete slyšet, zacpěte si uši, ale 53 tisíc.
0: A to se nevyplatí, jak se říká.
1: Ale budu jindy, na to vzpomínat zase. No,
0: no tak hlavně je zdraví, že nedošlo k žádné havárii. Pojďme to otočit
1: radši, jo.
0: V ty kladné body. Dobře, a pojďme povzbudit naše posluchače. Takže ještě to shrnu. Ve Všenorech mají divadelní spolek, ano, který hraje Jednu noc na Karlštejně. A můžou to posluchači někde vidět? Někdy?
1: Teď zrovna, já přesně nevím, kdy hrajeme. Já se musím podívat, kde to vlastně hrajeme. Myslím, že je dobře. Já se pak ještě podívám. Budeme hrát taky v Semaforu, což se velice těším. A občas se objevíme na nějakém zámku nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem. A ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí. Krásná.
0: Já myslím, že Karel Svoboda ze Zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
1: Pokuste se mě dohnat.
0: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
1: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
0: No, tak to
1: já na ně rád vzpomínám.
0: To musí jít. Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotk ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak by jsme mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Větší radost.
2: A hele, protože víc hlav víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli bychom vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala, no a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad. Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobej bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady. Aha. Myslím,
2: tady on je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale tak dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každý zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to no? Je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je moucha CC.
3: Ne, Zuzá, mouchu, Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle, ne, Claudie. tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, tak. No tak to je jednoduchý, sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu mu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No jistě, no. On ti řekne, kde to je, jo. Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej
2: krade. Pač, tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona jo. Ti otevře.
3: Já vomdlím, že?
2: No, proč by si vomdlíval? Ona no, tak... přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyneruce mop a koště.
3: A no. Jo a já řeknu, dobrý den, paní Claudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu vodu klidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, že? Ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo. No.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho. A potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vásešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo určitě. Ona by to blbě pochopila. Tak by před tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka, jo. Že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou Kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel, páč, to je jednoduchý, já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo mezi náma už není. Co?
3: Ty si myslíš, že kvůli tvýmu malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
2: Spiritusovou.
3: To nebudu.
2: Svůj k svému, nebudu. Spiritusovou seanci.
3: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
2: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterýho už lidi zapomněli.
3: No tak takových je vás víc. No.
2: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové u rádia, rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to máš pravdu, ale je to pravda a já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr. Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Díkánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám přeju všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: A

0: A chcel bych si taky Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den. Dobrý den.
2: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno. Taky. Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, já jsem tady své nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
4: Úžasný oba, krásný vysílání. A jsem...
1: trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom to slyšeli rádi znovu.
4: Ano, a že jste skvělý, jsem myslela, že výborné vysílání, jako vždycky.
1: Ano,
4: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasnej, ale máme ho často, takže bych poprosila... Ano, Ačko,
1: vás. Děkujeme pěkně.
4: Odpoledne. Díky moc, mějte
1: se. Dobrý den, kdo je s námi?
5: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané Manželka.
6: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
7: No prosím.
6: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhle tu kupovanou bábovku?
7: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
6: Peče?
7: Ano, peče.
6: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
8: Tak, tady je kafíčko.
6: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
7: Děkuji vám.
6: Děkujeme ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, no, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
8: Ne, ne, ne, ty jsou tady, Kamile.
6: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručku máš nějak tak najsíš a to drží.
8: Kamile, já jsem bohu. No,
6: má velký den prostě, no.
7: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
6: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
7: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
6: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
7: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
6: Počkejte, a není to příliš negliže?
7: Ne, to je všechno v pořádku.
8: Taky, drahéšku, tady máš...
6: Moment, drahéšku, pozor, lezeš nám do záběru.
8: Promiňte, prosím.
7: Děkuji. Děkuji vám.
6: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
7: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý, dokonalý.
6: Ano, pojď, miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
8: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
6: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
7: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
6: Slyšíš?
7: Já mám nápad.
8: Ano.
7: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
8: No já nevím.
6: Ne.
8: Co myslíš, Kamile? Co myslíš ty?
6: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
8: Ano.
9: Humoriáda.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásně.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jančeřík je s námi v Umoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to byl opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá. Podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli svářit, promíte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezodpovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko, humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 809. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízíš živýho neboštíka taky. Jako je hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. No. Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzerem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové. Dobrý den, Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Aha, zapsáno, děkuji. Pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
3: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze. A vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyvobal. Tak, zhané, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: Dobrý den.
6: Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honza z Lokabin. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapci.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky. Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta.
3: No,
1: a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V Rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.

0: Kdo je?
1: To mi spadkáme ze srdce. Zde Česká televize, Přehrzdorský, země koule. Je tam. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jste asi překvapen, co?
2: Co chcete?
1: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehrzdorský, můžeme na chvíličku?
2: No, prosím, pojďte dál.
1: Děkujeme. Pojďte na věci.
2: Nemám už tolik času, protože
1: já vím, proto jsme přišli právě.
2: Chystám skoncovat.
1: Proto jsme tady, tak.
2: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
1: Ne, to je v pořádku, všechno.
2: Jsem všechno prodal.
1: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
2: Ne. Druhý.
1: Teprve druhý? A paní Kaličková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
2: No, takže... prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
1: Jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
2: Ano.
1: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný, lidé chodí po ulicích. No jo. To je dopis, toto to je dopis, jo?
2: Ano, to je dopis.
1: To je dopis na rozloučenou, toto?
2: Ano.
1: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
2: Mně už je to jedno.
1: Dobře, tak asi. Ty mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lído, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
2: Králíčková.
1: To je hyena teda. No, počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
2: Ano.
1: Je. A to kvůli tomu to jako... No je. Podívejte, pane Zdeně, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavějších žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd, krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultra souboj, přátelé. Volte SMS-kou humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
5: No, já samozřejmě bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
4: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
5: No.
4: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na to, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům, že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem nebo František Nepil? Ptáme se. Zrovna vás. Dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, tady je Honza Zrabský. A já bych byl pro Večko, pro pana Nepila.
1: Děkujeme, naslyšenou. Tak, dalšího pozveme, dobré odpoledne. Haló.
5: Ano. Ano. Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Jan Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
2: Ano, ano.
1: Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Já taky moc rád.
1: Tak jo. Tak a kam jo, vás zdravíme? Kam vás zdravíme? Tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý Štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A je, tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Obyvatelé Jilemnice dnes můžou diskutovat se zástupci radnice o budoucnosti města. Kvůli výskytu afrického moru prasat v Německu zůstanou na Frýdlansku v platnosti mimořádná veterinární opatření. Novinářské ceny ovládly příspěvky k válečným konfliktům nebo o kriminalitě. Dnes bude oblačno až zataženo s přehaňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. O budoucím rozvoji města dnes můžou mluvit obyvatelé Jilemnice, na Semelsku se zástupci radnice. Pozvánku vedení města zveřejnilo na svém webu. Setkání nazvané Forum zdravého města Jilemnice začne v 16 hodin ve sloupové síni bývalého pivovaru. Ve Frýdlanském výběžku dál zůstane uzavřené pásmo kvůli africkému moru prasat, přestože tam nákaza už přes rok není. Důvodem je výskyt nemoci u německého zhořelce, vzdáleného zhruba 20 kilometrů. Od začátku dubna tam u divokých prasat evidují přes 40 případů. Z preventivních důvodů nechtějí veterináři mimořádná opatření na Frýdlansku rušit, říká ředitel krajské veterinární správy Roman Šebesta.
2: Dělá se tam monitoring těch ulovených, případně nalezených kusů na africký mor prasat a je to právě z toho důvodu, aby se nám nestalo, že by nám ta nákaza poskočila zase o pár desítek kilometrů do vnitrozemí a ohrozila nám tak chovy domácích prasat a volně žijící prasata v dalších regionech.
1: Městská policie v České Lípě najela strážnici psovodku. S fenou německého ovčáka Kalimero bude vykonávat běžné pochůzky v ulicích města. Sbor chce dvojici využívat také při řešení přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.
3: Není to první nasazení psů v řadách Českolipské městské policie. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, prvního čtyřnohého strážníka mohli lidé v České Lípě potkávat už před víc než 10 lety. Počet kynologů chce městská policie v létě ještě rozšířit. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Novinářské ceny za loňský rok opět ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. Ocenění získali třeba Daria Stomatová a Jan Schinger z České televize za reportáž z Ukrajiny nebo trojice novinářů Seznam zpráv za článek o české motorkářské skupině Noční vlci. Výsledky večer oznámila pořádající nadace Open Society Fund. Cenu veřejnosti získala Zdislava Pokorná z deníku N za zmapování bitcoinové kauzy. Ocenění novinářská křepelka pro novináře do 33 let získal moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický. Sport. Fotbalisté pražské Slavie znovu po roce slaví mistrovský titul. Ve třetím kole na stavbové části šance ligy přehráli doma Jablonec 5-1 a mají v čele pořadí nedostižný sedmibodový náskok na druhou Spartu. Záložníka Slavie Lukáše Provora potěšilo, jak tým zareagoval na nedohrané derby se Spartou, po kterém dostali sešívaní řadu disciplinárních trestů. Pokračuje Provod.
4: To zklamání bylo velký, na druhou stranu pořád jsme věřili tomu, že tu kvalitu máme, že to zvládneme. Samozřejmě asi v ten moment danej to bylo až neuvěřitelné, že se něco takového může stát. I sám jsem se toho trošku bál, jak to bude bez těch lidí vypadat, jak to bude vypadat po tom zásahu, který jsme prožili, a všichni k tomu přistoupili naprosto neuvěřitelně a ukázali jsme zase tu svoji sílu, ten charakter a zvládli jsme to, myslím si, famozně dneska.
1: Ve středu taky Hradec Králové zdolal Liberec 1-0. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy zaprší, odpoledne se vyskytnou čistnější přehánky a ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ubývat a nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci jsou kvůli stavebním pracím zúžené jízdní pruhy v ulicích Větrná a Malé náměstí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čas nám opět zase trochu letí a tak vás můžeme přivítat u poslechu teď už čtvrtečního dobrého rána. Znamená to tedy, že se nacházíme v druhé polovině pracovního týdne a 4 minuty po 5. hodině vás zdraví od mikrofonu Martin Kolín. Můžeme se v tomto případě pozastavit u tématu, které skutečně hýbe Libereckým krajem. Policie totiž stále pátrá po pachateli krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka. Více než 750 let stará relikvie zmizela při pondělní bohoslužbě v bazilice v Jablonné v Podještědí. Pachatele zachytila bezpečnostní kamera, jak tedy pátrání momentálně pokračuje, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži, v tomto případě v té první dnešního ranního vysílání. Přejeme tedy příjemný poslech a hlavně úspěšně zvládnutý den ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

0: Věra Martinová, 12 minut po 5. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. My přejeme tedy příjemný poslech, hlavně úspěšné úterý, teda úterý, to už jsme měli úspěšné, věřím, že bylo, teď už tedy čtvrtek, 14. května, kdy můžeme pokročit ve vysílání také s tématem, které už jsme před okamžikem nastínili. Z oltáře v Bazilice v Jablonném v Podještědí na Liberecku totiž zmizela lebka svaté Zdislavy z Lemberka. Stalo se to na začátku týdne, a to v pondělí odpoledne při pravidelné bohoslužbě. Policie po pachateli zaznamenaném na bezpečnostní kameře intenzivně pátrá.
1: Lebka svaté Zdislavy má nevyčistitelnou a historickou hodnotu, podobně jako ostatky třeba králů českých, jo, nebo jiných světců svatého Václava, svaté Ludmily.
2: Říká představený a děkan kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí Pavel Majer. Kdo mohl lebku odcizit, neví.
1: Jo, něco se jako honí hlavou, ale jako jména říkat nebudu.
2: Na místo dorazil také pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Popsal, že ke krádeži došlo při začátku pravidelné bohoslužby.
3: Bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, protože setkání s hejtmanem tady bylo nedaleko a ještě probíhala v rámci té farnosti vernisáž ve Cvikově.
2: Motivy činu mohou být podle arcibiskupa různé. Mohlo jít o krádež na objednávku nějakého sběratele, příznivce okultismu nebo nepovedený žert.
3: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného, ale prostě je to tak, jako prostě máte po někom fotografii nebo nějaký předmět, který vám ho připomíná. Takže samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost.
4: Jsme všichni překvapení, protože v Jablonném jako kostel a svatá Zdislava to patří k sobě, že někdo takhle dokáže tohleto vzít. Lebku.
2: Říká Věra Průšová, kterou jsem potkal nedaleko baziliky.
4: Neuvěřitelný. Co s tím bude ten člověk dělat?
2: Policie po pachateli i relikvii intenzivně pátrá, jak říká mluvčí Ivana Baláková.
5: Včera se pohybovala po bazilice neznámá osoba v černém nebo tmavém oblečení s kapucí na hlavě a s bílými nebo světlými botami. Potom rozbila prosklenou skřínku na oltáři, ze které vyjmula lebku paní Zdislavy z Lemberka a s touto vzácnou relikvií utekla neznámo kam.
2: Policie také vyzývá veřejnost, aby se podělila o jakékoliv informace, které by mohly vést k navrácení této víc než 750 let staré památky. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Během čtvrtka v Libereckém kraji očekáváme oblačno až zataženo. Ráno a dopoledne občasně místy také zaprší, odpoledne se vyskytnou přehánky už četněji a ojediněle by se mohly přidat i bouřky. Nejvyšší denní teploty dnes 12 až 15 stupňů Celsia, na horách teploty mezi 8 až 11 stupni. Biometeorologická předpověď na jedničce, hlášený máme mírný jihozápadní vítr.
0: Chcete se podívat do vesmíru?

poklidné ranní vysílání. To nám pokračuje i takřka 5 minut před 17:30. Mimochodem je to také čas, kdy se můžeme alespoň na okamžik vydat k odpoledním hodinám. Nejenže to pro někoho z vás určitě bude znamenat cestu z práce domů, ale také to bude znamenat po 13. hodině, kdy budeme moci nabídnout

0: opět vysílání pořadu Alex a hosta. Ať jsme na to připraveni, koho si Alex Minářová dnes pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit, dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V dalších zprávách Dobrého rána se společně s Ivetou Blahovou už za okamžik podíváme také na víkendovou akci Adra běh.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Uchazeči o studium na středních školách se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. V elektronickém systému DIPSY je zveřejní společnost Cermat, která zkoušky organizuje. Podle ní se letos na střední školy a víceletá gymnázia přihlásilo 156 tisíc dětí. Lidé v Železném Brodě na Jablonecku si můžou od města pronajmout volné byty. Radnice jich aktuálně nabízí 7, oznámila to na městském webu. Zájemci o bydlení se můžou hlásit do 8. června. V Liberci se v sobotu koná benefiční Adra běh na podporu lidí ohrožených samotou. Jde o celorepublikovou akci, do které se kromě Liberce zapojila taky Praha, Brno nebo třeba Valašské Meziříčí. Lidé se můžou přihlásit na webu adra.cz. Maximální povolená cena benzínu dnes v Česku vzroste. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 44 korun a 1 haléř za litr. To je o 14 haléřů víc než včera. Informovalo o tom ministerstvo financí, které ceny každodenně určuje. Naopak cenový strop na naftu bude dál klesat. Českým házenkářům se výrazně vzdálil postup na světový šampionát v příštím roce. V úvodní části baráže totiž před vlastními fanoušky v Brně podlehli favoritům z Francie 26-37. Odveta se bude hrát v neděli. Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy zaprší, odpoledne se vyskytnou četnější přehánky a ojediněle i bouřky. K večer bude srážek ubývat. Teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály, silnice je uzavřena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během čtvrtečního Dobrého rána, které nám pokračuje teď už tedy v 5:32. Pokud se probouzíte do nového dne, posíláme spoustu sil a přejeme hlavně vydařený čtvrtek s datem 14. května. Za okamžik se společně ve vysílání také podíváme na poměrně zajímavou statistiku, neboť v Česku je zhruba 200 tisíc pracujících seniorů. Jak ukazují data České správy sociálního zabezpečení, personální agentury ale upozorňují na to, že by jich mohlo pracovat daleko více a stačilo by jen větší ochota firem je zaměstnávat a taky větší úlevy ze strany státu. Tak kde je tedy ten pomyslný zakopaný pes? To prozradíme už za okamžik v další dnešní reportáži.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled,

0: Čtvrteční dobré ráno pokračuje a my jsme rádi, že i dnes jste si naladili Český rozhlas Liberec. Teď tady po půl šesté pokračujeme s tématem, které jsme před okamžikem avizovali. Ono ostatně, ať už jde o přivýdělek k penzi, nebo také možnost, jak zůstat v sociálním kontaktu a aktivní. V Česku je podle posledních dat České správy sociálního zabezpečení z roku 2024 zhruba 193 tisíc pracujících seniorů. Personální agentury přitom upozorňují, že jejich potenciální pracovní trh v Česku nevyužívá naplno, a to nejen kvůli neochotě firem zaměstnávat lidi v důchodovém věku, ale taky třeba nedostatečnou podporou ze strany státu.
1: Pracovala jsem donedávna na pozici učitelky mateřské školy. Byl to úvazek na 3 dny v týdnu. Nebylo to složité, protože já jsem pracovala v pracovišti, kde jsem předtím byla několik let, takže to problém nebyl pro mě a bylo potřeba, abych nastoupila.
2: Říká 69-letá Věra z Prahy. Personální agentury potvrzují, že právě na pozicích, kde dlouhodobě pracovali, seniori najdou uplatnění v penzi velmi často. Podle Tomáše Ervína Dombrovského, analytika pracovního trhu ze společnosti Alma Career, se to týká hlavně lidí s technickým nebo jiným odborným vzděláním, kterých mají firmy nedostatek. Komplikované ale může být podle Dombrovského najít uplatnění pro lidi, kteří se blíží důchodovému věku.
3: Kor, když nemají úplně přesně padnoucí kvalifikaci na právě obsazované pozice v tom místě, kde žijou, tak tam je to opravdu těžké vlastně naskočit znova do práce, protože mají v uvozovkách už jenom pár let do důchodu. A z pohledu zaměstnavatelů tam panuje ten obrovský předsudek, že vlastně už jim dlouho nevydrží.
2: Podle České správy sociálního zabezpečení pracuje v Česku od roku 2020 stabilně kolem 200 tisíc seniorů. Často si taky hledají částečný úvazek v nějaké méně náročné profesi. Vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslava Rezlerová potvrzuje, že české firmy zatím nejsou tolik ochotné seniory zaměstnávat. Podle ní by pomohly třeba změny v sociálních odvodech,
4: které v tomhle věku jako by mohly být klidně významně nižší, což by byla motivace pro zaměstnavatele, aby této skupině lidí dávali víc nabídku. Mohlo by se to třeba vztáhnout na ty úvazky, které jsou nějakým způsobem flexibilní nebo zkrácené.
2: Pracujícím seniorům už teď stát může odpustit důchodové odvody. Díky tomu podle dat Ministerstva práce loni nemuseli seniori poslat státu z výdělků celkem 4 miliardy korun. Vláda chce zároveň obnovit navyšování vyměřovacího základu penze za každý odpracovaný rok, konkrétně o 1,5%. To vítá třeba předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
5: Bude samozřejmě záležet na tom, jak ten model bude nákladný a do jaké míry v souvislosti s dalšími změnami v důchodovém systému, jak to je zvládnuto, ale myslím si, že toto je zcela rozumný přístup, který by mohl motivovat ty, kteří mohou pracovat, tak aby pracovali.
2: V Česku je taky podle dat České správy sociálního zabezpečení přes 30 tisíc živnostníků, kteří pobírají starobní důchod. Ani ti nemusí platit odvody, pokud nepřekročí stanovený příjmový limit. Ten je pro letošní rok zhruba 117,5 tisíce korun. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio

0: počasí.
1: Po celý den očekáváme oblačnou až zataženou oblohu. Ráno a dopoledne občasně místy zaprší, odpoledne se následně vyskytnou četnější přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů Celsia, na horách dnes teploty mezi 8 až 11 stupni. K tomu tedy mírný jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce. Takové počasí nás čeká dnes, tedy ve čtvrtek 14. května a ve 17:45 vám dobré ráno. Ano, přeje Český rozhlas Liberec.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Karel Gott ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, konkrétně tady během dobrého rána, které nám při čtvrtku 14. května pokračuje. A ostatně z rozhlasového archivu dnes pro vás také vybíráme vtip v podání Petra Rychlého. Myslím si, že pobaví i češtináře.
1: Krásný for o policistech, kteří mají závěrečné zkoušky před prázdninama. Ten jeden přijde a řekne, to není možný. Tam na tu češtinu to je nějaký kreten. Jak to? Já jsem propad. Říkat, no tak hele, píštelku mám za jedna, obušek za dvě. A čeština budu opakovat. A co jsi měl za otázku? Poměrně jednoduchou. Vyskloňovat jablko. A jak jsi to vyskloňoval? No já myslím, že správně. Jablko, ty blko, on vlko. Přijde druhý a říká, ty máš pravdu. Ten na češtinu, to je kreten. Tak já mám teda, ne jako ty, já mám píštelka 2 minus, obušek 3 a teď já budu taky opakovat. A co jsi měl za otázku? No, abych vyskloňoval země kouly. A jak jsi to vyskloňoval? Já myslím, že správně. Země koule z tebe, koule z něho koule. Přijde třetí a říká, pánové, já nevím. Co o tom profesorovi, který je skvělý na češtinu, si jako myslíte? To je velice solidní člověk, který je velice spravedlivý. A říká, a co jsi měl za otázku? Tak, ale já mám píštělku jedna, obušek jedna. No já, ty jsi hoď šprtej. No pozor, čeština je jedna. A co jsi měl za otázku? Těžkou, pánové, těžkou. Vyskloňovat město. A jak se to vyskloňuje? Jednoduše, město, tobě 200 a kapitánovi 5 kilo.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Většina lidí v Česku naráží na překážky při používání online portálu státní správy. Plošnou sečí zeleně radnice v Novém Boru na Českolipsku začne až příští týden. Sněmovna přerušila mimořádnou schůzi, novelu jednacího řádu projednat nestihla. Dnes bude oblačno až zataženo, přehánky a teploty do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro společnost InAdvisors, do kterého se v dubnu zapojilo přes 1000 respondentů. Přes 70% lidí uvedlo, že musí zadávat své údaje opakovaně, i když už je stát má k dispozici. Nedostatky připouští i vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Kvůli suchu radnice v Novém Boru na Českolipsku letos omezila sekání travnatých ploch. Díky nynějšímu zlepšení situace město zahájí plošnou seč až příští týden. Doteď se udržovaly pouze plochy v centru města.
2: Šetrnější postup by měl podle mluvčího radnice Jiřího Lebiše pomoci zachovat zeleň v dobré kondici i v dalších týdnech. Sekání za dlouhodobého sucha by totiž mohlo oslabené trávníky výrazně poškodit. Údržbu město plánuje i na základě aktuálního vývoje vegetace. Neseká se třeba, když trávy intenzivně kvetou. To by mohlo krátkodobě zvýšit množství pylu ve vzduchu. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
0: Celkem 107 výrobků místních producentů hodnotila porota v letošním ročníku soutěže Regionální potravina Libereckého kraje. Je to zatím nejvíc její historii. Nejvíc jich bylo přihlášených v kategorii masné a pekařské výrobky a také v cukrovinkách. Naopak výrazný pokles je v posledních letech u mléčných výrobků a také ovoce, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
3: Nemáme žádnou větší mlékárnu Liberecké kraji, která by mohla dodávat kvalitní mléčné výrobky. A hlediska ovoce a zeleniny, tak tady opakovaně se stává, že se mítí sady jablek, ale i na ovoce, což je velice negativní, a tam bych já byl rád, kdyby se ministerstvo zajímalo více o tyto oblasti a podpořilo je.
0: Poslanci po více než 13 hodinách přerušili mimořádnou schůzi. Ve druhém čtení tak nestihli projednat novelu jednacího řádu, kterou předložili poslanci vládní koalice a opoziční ODS. Ta počítá hlavně s omezením obstrukcí, tedy dlouhých vystoupení u řečnického pultu. Ubýt by mělo taky faktických poznámek. S krátkým komentářem by se nově mohli poslanci do debaty přihlásit maximálně dvakrát. Opozice v návrhu požaduje změny. Vadí například, že se omezení řečnické doby nemá předsedy sněmovny. K novele se mají poslanci vrátit v pátek.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy zaprší, odpoledne se vyskytnou četnější přehánky a ojediněle i bouřky. K večeru bude srážek ubývat. A nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci na silnici 14 dejte pozor, jede tam vozidlo v protisměru. A na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Také po 6. hodině pokračuje čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Liberec. Zdravíme vás u poslechu a zdravíme vás také na začátku dalšího dne. K tomu můžeme připomenout přece jen události tohoto týdne, kdy je po celém Česku právě tento prostor věnovaný také propagaci významu rané péče. Lidem má přiblížit význam a důležitost této služby, která je určena pro děti od narození do 7 let. Například ve Vrchlabí také připravila osvětový program Tamní diakonie. A byla se na něm podívat i naše reportérka a my vám podrobnosti nabídneme už za okamžik od mikrofonu. Přeje tedy úspěšné, pokud možno poklidné čtvrteční ráno. Martin Kolín,

0: Přejeme dobré ráno, a to ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Dozněl nám Jaroslav Uhlíř a s ním také píseň, myslím si tematická, a k tomu také nestárnoucí severní vítr. To je zrovna záležitost, kterou v Libereckém kraji známe velmi bezpečně. My se z Libereckého kraje ale přesuneme teď v tomto případě také na území celého Česka, kde se tento týden na nejrůznějších místech připomíná význam rané péče. Význam má především v těch rodinách, kde se u dětí po narození objeví vývojové odchylky nebo postižení. Letošní už 19. ročník osvětové kampaně má motto: když změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce. A co to v praxi znamená, zjišťovala také naše reportérka v Diakonii ve Vrchlabí.
1: Jedu a vezu náklad.
2: Tříletý Péťa je tady v Diakonii dnes poprvé s maminkou.
3: Dneska tady je poprvé a vlastně my jsme připravili pro Péťu takové zajímavé atraktivní aktivitky, kdy si Péťa vyzkouší vlastně ježdění s autíčkem. Máme tady různý barvičky.
4: Ty barva.
1: No jasně, jaká barva. Modrá.
4: Kde?
1: Modrá, výborně.
2: Co při tom prvním seznámení je nejdůležitější?
3: Vždycky se bavíme s maminkou o tom, co děťátko zajímá, co by se mu líbilo, a připravujeme ho na to, abychom navázali hezký vztah. A vlastně všechny aktivitky byly směřované k tomu, aby ho zaujali. A vlastně jsou to oblíbené činnosti, které běžně doma dělá.
2: Tady je to vidět, Péťa má u sebe kamion s autíčky, hraje si a je ve svém živlu.
3: Veškeré dopravní prostředky jsou jeho topka a proto jsme to dneska zaměřili vlastně i na autodráhu, autíčka a na to, jak se vozí ovoce, zelenina, a vlastně tady nákladák nám veze autíčka barevná.
4: Je bílý.
2: Maminka je tady pochopitelně s Péťou. Co vás sem do Diakonie přivedlo?
5: Jsme se sem dostali vlastně na doporučení paní psycholožky, kdy jsme měli podezření, že on se chová jinak než vrstevníci.
2: Čím se Péťa chová jinak?
5: On příliš nereaguje na svý jméno, je hodně ve svém světě, bojí se různých třeba hodně hlasitých zvuků.
2: Vypadá to ale na to, že se mu tady líbí.
5: Je to pro něj takový stimulující. Doufám, že nám poradí vlastně, jak ho co nejlíp rozvíjet.
3: Věci, které jsme mu tady s kolegyní nabídli, byly přijaty s velkým úspěchem a radostí. A bude zajímavé, jestli odsaď vůbec Péťa bude chtít dneska, že jo? Pétiku, tak co ještě povezem?
2: Díky rané péči získávají rodiče nové zkušenosti a rady, jak se ke svým dětem chovat. A to pochopitelně napomáhá jejich vývoji. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Také dnes nám pokračuje po celý den oblačno až zataženo. To se tedy zatím nemění. Ráno a dopoledne hlavně v horských oblastech občas zaprší. Odpoledne budou přehánky četnější a s malou pravděpodobností se objeví i bouřky. K večeru budou srážky postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce, a mírný bude také jihozápadní vítr.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři. Bonifác, tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě Pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. V roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa.
3: Pátě, já bych vám chtěla pfá.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. Ho už můžeš rovnou říkat fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. A já přeju

0: Kde se bude konat 31. ročník veletrhu a festivalu Svět knihy a co také nabídne, to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Na místě bývalého zámečku v Dolní Řasnici ve Frýdlantském Výběžku by mohl vzniknout dům pro seniory. Plánuje to vedení obce. Záměr je zatím na začátku. Úřad začíná jednat s možnými investory, jak informoval nezávislý starosta Marek Kratochvíl. O budoucím rozvoji města dnes můžou mluvit obyvatelé Jilemnice, na Semelsku se zástupce radnice. Pozvánku vedení města zveřejnilo na svém webu. Setkání nazvané Fórum zdravého města Jilemnice začne v 16 hodin ve sloupové síni bývalého pivovaru. Na pražském výstavišti začíná 31. ročník veletrhu a festivalu Svět knihy. Více než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících z Česka i zahraničí bude pro návštěvníky nachystáno na pražském výstavišti až do nedělního podvečera. K debatě o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně se dnes na mimořádné schůzi vrátí poslanci. Koalice chce organizátory sjezdu vyzvat, aby plánovanou akci na příští týden zrušili. S postojem vládní koalice nesouhlasí opoziční poslanci. Na dnešní mimořádnou schůzi proto nedorazí. Fotbalisté Slávie porazili ve třetím kole nadstavbové části šance ligy Jablonec 5-1 a obhájili mistrovský titul. Celkově se Šívaní ovládli nejvyšší soutěž už 23krát v klubové historii a popáté pod vedením kouče Jindřicha Trpišovského. Dnes bude po celý den velká oblačnost, ráno a dopoledne hlavně na horách místy zaprší, odpoledne se vyskytnou četnější přehánky a ojediněle i bouřky. K večeru bude srážek ubývat. Teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka potrvá až do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 32 minut, k tomu tedy přání příjemného poslechu. Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, to nám s datem 14. května po zprávách Ivety Bláhové pokračuje a pokračovat bude už za okamžik také další přehled aktuality Libereckého kraje. Ten nemůže chybět, stejně tak nemůže chybět cesta za těmi nejmenšími, tedy za předškoláky, za kterými se ve vysílání vydáme před 7. hodinou. Společně s nimi dnes budeme řešit poměrně komplikované téma, se kterým si ale děti bezpečně poradili. A to krev. Co k tomu řekli, to se před 7. dozvíte.

0: Do další části hraního vysílání jsme v éteru Českého rozhlasu Liberec vkročili po písni od skupiny Brontosauři. To byl obrázek, oblázek, v tomto případě 9 minut po 6:30. Přejeme tedy příjemný poslech a hlavně vydařený čtvrtek 14. května. K tomu se společně můžeme podívat právě na slibované aktuality z Libereckého kraje. V první řadě je tu technická informace, to pro obyvatele Hejnic z provozních důvodů bude totiž městský úřad právě dnes a také zítra uzavřen, tak s tím lepší počítat. Teď už tedy z toho příjemnějšího soudku, například na zámku Zákupy se v sobotu 16. a také v neděli 17. koná 21. setkání umělců se zdravotním postižením a kulturní veřejností pod názvem Tvoříme duší. Slavnostní zahájení je právě v sobotu ve 13 hodin v barokní konírně zámku. V neděli od 14 hodin začne vernisáž, také prezentační výstavy spojená se slavnostním koncertem žáků základní umělecké školy, tak tedy tady trochu kultury, která tedy bude k vidění v Libereckém kraji. K tomu se můžeme přesunout do Turnova. Právě tam totiž aktuálně zvou v pátek 15. května zájemce o své zdraví na odpoledne zdravě hravě. Od 15. do 18. hodiny si tu lidé budou moct změřit nejrůznější ukazatele zdravotního stavu, ať už jde o krevní tlak přes množství cukru v krvi až po množství tuku a svalstva v těle. Zjistí také, jak správně na samovyšetření prsou nebo jak dobře pečovat o své duševní zdraví. Připravená bude také instruktáž cvičení pro zdravá záda a chybět nebude samozřejmě občerstvení, hudba nebo soutěžní kvíz pro malé i velké. Tak v tomto případě tedy, pokud se budete chtít zajímat o svoje tělo, myslím si, v Turnově v pátek 15. května skutečně bude program vám šitý na míru.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Během celého čtvrtka očekáváme v Libereckém kraji velkou oblačnost. Ráno a dopoledne hlavně tady v horských oblastech místy zaprší. Odpoledne přehánky budou četnější, s malou pravděpodobností také bouřek. K večeru ale budou srážky postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů Celsia. Na horách dnes teploty mezi 7 až 10 stupni. K tomu tedy mírný jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď, ta zůstává mírná, tedy na jedničce. Takové počasí nás čeká ve čtvrtek 14. května. My přejeme nejen příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, řidičům také šťastnou cestu, ale hlavně úspěšně zvládnutou druhou polovinu pracovního týdne.
2: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Standband, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
3: Ten, kdo nám zlomil křídla.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pravděpodobně. Otázka, kterou byste nečekali 11 minut před 7 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, ale znáte svoji krevní skupinu? Můžeme doplnit, v Česku má nejvíce lidí, což znamená 40 až 44% populace skupinu A. Směrem na východ Evropy to procento klesá. Navíc takzvaných Aček mají tedy lidé u Atlantiku a ve Skandinávii. Tam je to zhruba 60%. Systémy krevních skupin jsou definovány geneticky. Na jejich výskytu můžeme vysledovat migraci národů, ale taky průběh morových epidemií v minulosti. Některé krevní skupiny totiž byly vnímavější k moru a tak byly epidemií potlačeny, zatímco jiné ji přečkaly a v populaci převážily. Teď už ale o krvi s větší lehkostí, a to s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Z čeho se skládá krev?
2: Železo.
3: Železo.
4: Z krvinek.
1: A co tam ještě je, když teče?
4: Kov, jak tam protéká, tak tam můžou být i bílé krvinky a tomu se říká kyslík.
1: A proč je červená ta krev?
4: Protože
5: znamená, že se blíží nějaká bolest.
4: Protože červená krev je dobrá. Protože krvinky jsou červený.
1: Mají všichni lidi na světě stejnou krev?
4: Ne.
6: Jo.
1: A proč ne?
4: Zvířata mají asi bílou a lidi červenou. Lidi medvědi mají třeba bílou.
1: Kolik té krve v našem těle asi je?
4: 155.
1: Takže třeba kyblík nebo víc?
4: Víc.
7: Dva kyblíky.
1: Můžeme tu krev někomu darovat?
8: Ne.
4: Chodíme na krev.
1: Když chodíme na krev? Ty znáš někoho, kdo chodí na krev?
9: Moje babička.
1: A co s tou krví dělali?
4: Pak jí darovali.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Libereckém kraji jsou častěji ochotní měnit zaměstnání, uvedl úřad práce. Rekonstrukce Děčínské ulice v České Lípě se posunula blíž centru města. Čínský prezident Xi Jinping v Pekingu uvítal šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Dnes bude velká oblačnost s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Dneska ráno. V Libereckém kraji přibývá lidí, kteří jsou ochotní častěji měnit zaměstnání. Vyplývá to z informací úřadu práce. Dynamika pohybu pracovních sil v regionu roste od začátku roku. V porovnání s loňskem se zvýšila o 10%, říká ředitelka krajského úřadu práce Kateřina Sadílková.
3: Zaměstnanci jsou ochotni ve vyšší míře měnit zaměstnání, čemuž pomohla flexinovela zákona o zaměstnanosti a změna pro přiznání podpory u nezaměstnanosti. Dlouhodobě však roste počet dlouhodobě nezaměstnaných s bariérami pro vstup na trh práce.
1: V dubnu nezaměstnanost v Libereckém kraji díky začátku sezónních prací mírně klesla na 5,7%. Omezení dopravy kvůli rekonstrukci Děčínské ulice v České Lípě se posunulo blíž centru města. Stavební firma zahájila další přibližně 3týdenní fázi prací. Uzavřený je vjezd z Navkovy do Děčínské ulice a z ulice Antonína Sovy není možné odbočovat doleva. V úseku mezi Navkovou a Bendlovou ulicí je jednosměrný provoz řízený semafory.
4: Objízdná trasa z ulice Antonína Sovy do centra města je vedená ulicemi Naniváh a Hálkova. Lidé mířící z Holého vrchu musí využít objížďku přes ulici Jiřího z Poděbrad nebo přes ulice Na Blatech a Příčnou. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, kvůli stavbě je zastávka MHD Navkova přesunutá do ulice Jiřího z Poděbrad. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy se uchazeči i jejich rodiče dozví v pátek. Dostupné budou v elektronickém systému DIPSY i na webech škol. Podle Cermatu, který zkoušky zajišťuje, se na střední školu nebo víceletá gymnázia letos přihlásilo přes 156 tisíc zájemců. Pokud neuspějí, přihlásit se můžou do dalších kol, která školy s volnou kapacitou vyhlásí, informovala ředitelka Cermatu Barbora Rosulková. V Pekingu začalo jednání čínského prezidenta Xi Jinpinga s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Mluvit budou hlavně o obchodních vztazích obou zemí. Čínský prezident na úvod jednání řekl, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a ne rivaly. Prezidenti obou velmocí budou řešit taky válku v Iránu nebo prodej amerických zbraní Tajvanu.
2: Počasí.
1: Dnes bude po celý den velká oblačnost, ráno a dopoledne hlavně na horách místy zaprší, odpoledne se vyskytnou četnější přeháňky a ojediněle i bouřky. K večeru bude srážek ubývat a nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice. Důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Teď už tedy po 7. hodině popřejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Čtvrteční Dobré ráno pokračuje a za okamžik bude pokračovat také sportem. Včera se odehrály dvě utkání, které takřka mohly nastínit i zbytek ligové sezóny. Například Liberec v Hradci Králové neuspěl, znamená to tedy při pohledu do tabulky celkem patrný pohled tedy na budoucnost i na tu nadcházející sezónu. Právě liberecký Slovan si nezahraje nehledě na výsledek poháru evropské soutěže. Na druhé straně Jablonec, ten se vydal na stadion Pražské Slávie, kde se tedy konal první zápas po tom sobotním řádění fanoušků pražského týmu. Jak utkání dopadlo, to prozradíme a připomeneme už za okamžik v další reportáži Dobrého rána. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Kam nás zavedly cesty toulaví, o kterých zpíval Michal Tučný 10 minut po 7 hodině v ranním vysílání Českého rozhlasu Liberec? Je to pražský Eden. Fotbalisté Jablonce si totiž vyzkoušeli v šancelize po delší době zápas před prázdným stadionem. Hráli totiž v nadstavbové skupině o titul na Slavii, která v úterý dostala trest za výtržnosti diváků v předešlém derby se pražskou Spartou. Severočeši prohráli v Edenu 1-5 a byli tak u mistrovské radosti pražského týmu.
1: Chtěl bych pogratulovat Slavii k titulu a si myslím, že to utkání bylo zhruba po druhém gólu domácích jednoznačnou záležitostí.
2: Jablonecký trenér Luboš Kozel mluvil i o velké motivaci Slavie po posledních událostech teď dotáhnout cestu za obhajobou titulu. A severočeský tým vzdoroval méně, než si jeho kouč představoval.
1: My jsme byli tragický v pokutových územích, hlavně v tom svém vlastním boxu, protože nemůže se stát, aby jsme dostali 3 góly prostě placírkou z malého vápna, i když někteří třeba měli platit, neměli platit, ale my jsme prostě prohrávali jednoduchý souboj jeden na jednoho, nechali jsme se obejít, nedostoupili jsme hráče v 16.
2: Za posledních 5 ligových zápasů uhrál Jablonec jediný bod.
1: Možná je to dobrý vykřičník, samozřejmě hrajeme s těma nejlepšíma, tak prohráváme, protože momentálně nejsme úplně v nejlepší formě, navíc máme plno hráčů zraněných nebo ne úplně 100%, takže i ta sestava se hodně mění, dostávají se tam hráči, kteří by třeba normálně nehráli, oni tu šanci si taky zaslouží, ale bohužel na tom výkonu toho celého týmu je to vidět.
2: Před jabloneckými fotbalisty je v závěru sezóny jeden velký cíl, vyhrát už příští středu na stadionu v Hradci Králové finále domácího poháru s Karvinou a získat trofej.
1: Tak samozřejmě, že to v hlavách máme, ale prostě my nemůžeme takhle odehrát ty zápasy.
2: Chtěl by vidět Luboš Kozel lepší výkony. Teď přišel Jablonec v tabulce o 4. místo, které je zatím posledním, které zaručuje z ligy účast v evropských pohárech.
1: Tak ono uvidíme, jak to celý bude, ale samozřejmě pro nás určitě víc než 4. nebo 5. příčka v lize je vítězství v poháru a samozřejmě teď prostě ten program je tak našlapaný pro nás. Tím, jak se to vlastně přeložilo, tak vlastně i ten finále poháru je po 4 zápasech vlastně nadstavby ve 2 anglických týdnech, takže my tomu prostě musíme uspůsobit nějak ten program a připravit ten tým, aby na to finále, který je pro nás určitě jako nejdůležitější zápas, jsme byli nějakým způsobem aspoň připravení zdravotně v pořádku a trošku na to vyladěni.
2: Připomněl kouč jabloneckých fotbalistů nabitý závěr sezóny. V neděli liga v Plzni, o 3 dny později finále poháru a pak za další 4 dny pod ještěcké derby s Libercem. Z pražského Edenu, Mirko Vasič, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Oblačný den nám bude pokračovat také dnes, tedy ve čtvrtek. Ráno a dopoledne, hlavně v horských oblastech, máme hlášené místy přehánky. Odpoledne budou přehánky už četnější i s pravděpodobností bouřek. K večeru budou srážky ale postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 7 až 10 stupni. K tomu hlášený mírný, jeho západní vítr na horách bude čerstvý a v bouřkách přechodně zesílí. Večer bude ale postupně slábnout.
2: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kdo získal ocenění novinářská křepelka? Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hospodářské výsledky skupiny ČEZ za první čtvrtletí letošního roku překonaly očekávání. Čistý zisk stoupl na 14,5 miliardy korun, meziročně je to o 13% víc. ČEZ už totiž letos nemusí odvádět daň z neočekávaných zisků. Firma proto zlepšila i výhled celoročního hospodaření. Lidé v Železném Brodu si můžou od města pronajmout volné byty. Radnice jich aktuálně nabízí 7, oznámila to na městském webu. Zájemci o bydlení se můžou hlásit do 8. června. V Liberci se v sobotu koná benefiční Adraběh na podporu lidí ohrožených samotou. Jde o akci, do které se kromě Liberce zapojila taky Praha, Brno nebo třeba Valašské Meziříčí. Lidé se můžou přihlásit na webu adra.cz. Moderátor Českého rozhlasu a autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický získal novinářskou křepelku. Ocenění pro mladé novináře do 33 let uděluje nadace OSF. Novinářské ceny za loňský rok ovládly hlavně příspěvky o válkách nebo organizovaném zločinu. Čeští hokejisté už se ve Švýcarsku připravují na páteční start světového šampionátu. Na turnaj kvůli zranění lokte nedorazí brankář Daniel Vladař hrající NHL za Philadelphia. Češi šampionát ve švýcarském Friburgu zahájí v pátek večer soubojem s Dánskem. Dnes bude po celý den velká oblačnost, ráno a dopoledne hlavně na horách místy zaprší, odpoledne se vyskytnou četnější přehánky a ojediněle i bouřky, k večeru bude srážek ubývat. Teploty vystoupí na 12 až 15, na horách na 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32, čtvrteční vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje i v tomto čase a to hned po zprávách Ivety Bláhové. Co nás čeká v následujících 30 minutách? Dobrého rána, už za okamžik se společně podíváme na další zajímavosti libereckého kraje. Chybět nebude telefonát meteorologům a společně před 8:00 připomeneme krásné výročí, a to pohádkové. V tomto případě zamíříme k večerníčkům a připomeneme Maxi Psafíka. Mimochodem, je to 50 let od jeho premiéry, tak právě na něj zaspomínáme společně před 8:00. Do té doby nás čeká také spousta písní a skvělých jmen. Právě po zprávách nabídneme Zuzanu Norrisovou.

0: S Martou Kubišovou jsme měli možnost připomenout si další písničku, která nám nezestárla s nebývalou ochotou. 7 hodin 37 minut, tolik také aktuální čas, a v kalendáři 14. května pokračuje naše ranní vysílání v éteru Českého rozhlasu Liberec. My v tomto směru můžeme upozornit hlavně tedy obyvatele Železného Brodu, a to s ohledem na zítřek, tedy 15. května, kdy mezi 8. až 13. hodinou proběhne odstávka elektřiny. Konkrétně to bude ve Splzově a také Bzí u Železného Brodu. Přesné adresy, kterých se tato odstávka týká, případně najdete také na webu města. A na web města jsme se vydali i co se Jilemnice týče. Právě tam totiž zvou občany města na veřejné setkání, na kterém mohou sdílet své nápady, také podněty i připomínky k dalšímu rozvoji Jilemnice. Setkání se koná právě dnes, a to od 16 hodin v Zámeckém parku. V přírodě, v případě nepříznivého počasí, se přesune do sloupové síně v budově bývalého pivovaru, tak tedy v tomto směru hlavně pro obyvatele Jilemnice, myslím si, zajímavá zpráva, která se týká právě dnešního odpoledne. Pokračuje dobré ráno, teď tedy v čase 7 hodin 38 minut, za okamžik už nás ale také čeká telefonát meteorologům, se kterými rozhodně probereme počasí tedy nejen dnes, ale i v těch následujících dnech.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:42 a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v tomto čase teď už také pan Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, první otázka na vás na dnešek. Při pohledu z okna patrná záležitost, tedy minimálně co do oblačnosti, ale obávám se, že i přehánky se k tomu následně přidají. Tak prozraďte, jak to počasí dnes bude v Libereckém kraji vypadat?
2: Tak i přes den bude, teď ráno tedy teplota je většinou v rozmezí 7 až 9 stupňů, na horách o něco chladněji, kolem 3 stupňů, a přes den bude i nadále velká oblačnost a hlavně odpoledne se budou vyskytovat přehánky a nedá se ojediněle vyloučit i možnost bouřky. A maximální teplota by měla dosáhnout 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů.
1: Znamená to tedy jediné, počasí nám pokračuje tak, jak jsme si na něj v tomto týdnu zvykli. Můžeme nastínit i ty následující dny, zdali nám to počasí bude stále v obdobném duchu pokračovat, nebo přijde nějaký zlom, ať už ochlazení, oteplení, nebo naopak třeba, že by i přehánky postupně tady v Libereckém kraji přestávaly?
2: Tak přímo na nějaký zlom to nevypadá. Teďka zhruba do soboty nebo možná do neděle by to počasí mělo vypadat zhruba tak jako teďka. A ten příští týden ne přímo zlom, ale nějaké pomalé a postupné oteplování tam ve výhledu je. Ale zatím tedy žádné tropy, ale tak nějak jako postupné a pomalejší oteplování tam se jeví.
1: Můžeme říct, že výhled toho typického jarního počasí, na které se, myslím si, mnozí těšíme, tak je více než optimální a jsme za něj rádi. Informace nám v ranních hodinách z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Pavel Juza. Děkujeme za ně, přejeme krásný den, mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Staňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
0: Počasí.
3: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: Půlnoc, minimálně dle skupiny Poetika, byť tedy na hodinách 12 minut, které nás dělí od 8 hodiny. Pokud se postupně probouzíte do nového dne, přejeme příjemný poslech a hlavně tedy dobré ráno. A k tomu můžeme nabídnout popis, podle kterého byste pravděpodobně měli poznat v tomto případě seriálovou nebo pohádkovou legendu. V krabici odbod totiž dlouho nevydržel a doma směl zůstat jen pro svůj hrdinský čin. Zachránil svou kamarádku, holčičku Aju, a teď jste pravděpodobně poznali, že je řeč o legendárním Maxi Pso Fíkovi. Ten dnes slaví narozeniny. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil přesně před půl stoletím 14. května roku 1976.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň. A opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně. Teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák, hlas večerníčku i samotného Maxi Psa, který si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, ale co jsem já jiný jsem říkal, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle by mohl mluvit ten pes.
3: Jmenuje se Rek. Fek. Opakovala Aja, protože neuměla říct R. A už můžeš rovnou říkat Fík.
1: Problém třeba pro mě byl ten, že tím, jak jsem namlouval všechny ty postavičky, tak jsem si to pochopitelně nepamatoval, jak teda ta postavička mluví. A my jsme měli dost času, tak jsme točili třeba ze 14-denním odstupem. To se mi to vykouřilo z hlavy. Takže jsme začínali tím, že jsem si vedle technika a on mi pouštěl nahrávky, které byly před těma 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
3: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
4: No tohle si vypiješ.
5: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Pod poste českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Díky stipendiím se hospodářské škole ve Frýdlantu daří zaplnit obory pekař a řezník uzenář. Do Nířasnice by mohl vzniknout dům pro seniory. Nárok na odškodnění pro exministrině Parkanovou dnes znovu projedná odvolací soud. Dnes bude velká oblačnost s přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Střední hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantu na Liberecku se podařilo prolomit nezájem žáků o učební obory pekař a řezník uzenář. Například před 5 lety byl obor pekař naplněný z poloviny a obor řezník jen ze třetiny. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek ale ukázaly, že letos se oba obory zcela zaplní. Pomohla spolupráce s partnery, říká ředitel školy Miroslav Kudrna.
4: Výrobci, kteří nás podporují žáky, a samozřejmě i spolupráce s Libereckým krajem, kde žáci mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium. Třeba učební obor řezník uzenář, žáci, kteří realizují odborný výcvik u společnosti Globus, tak mají možnost získat stipendium 20 000 měsíčně.
2: Na místě bývalého zámečku v Dolní Řasnici ve Frýdlantském výběžku by mohl vzniknout dům pro seniory. Plánuje to vedení obce. Záměr je zatím na začátku, úřad začíná jednat s možnými investory, říká nezávislý starosta Marek Kratochvíl.
5: Tak aby seniori z naší obce měli možnost se ubytovat v nějakém důstojném zařízení přímo v naší obci, kde by prostě si dožili ty svoje krásné léta tady ve vesnici.
2: Nadcházející víkend bude v Česku deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně v neděli ve východní polovině země. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Chladné bude i pondělí. Od úterý by se pak mělo začít oteplovat. Odvolací soud dnes znovu projedná nárok na odškodnění pro Vlastu Parkanovou, exministryni obrany. Stát jí neprávem trestně stíhal téměř 10 let. Ministerstvo spravedlnosti za to Parkanové v minulosti vyplatilo odškodnění ve výši 1,6 milionů korun. Bývalá ministryně ale původně žádala o 8,5 milionu víc. Její žádost o odškodnění obvodní i městský soud odmítli. Nejvyšší soud ale jejich rozhodnutí zrušil. Stát Parkanovou stíhal kvůli údajně předraženému nákupu armádních letadel CASA v roce 2009.
3: Počasí.
2: Dnes bude po celý den velká oblačnost, ráno a dopoledne hlavně na horách místy zaprší, odpoledne se vyskytnou četnější přeháňky a ojediněle i bouřky. K večer bude srážek ubývat a nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Kunratické ulici na Kruhovém objezdu probíhají stavební práce, jsou tam zúžené jízdní pruhy. V době úplné uzavírky bude vedena objízdná trasa po silnici 1/14 přes Vrakyslavice nad Nisou a dále po silnicích Tenvaldská a Jablonecká. A na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtvrteční dobré ráno, to nám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje také po 8. hodině. Od mikrofonu vás zdraví i v tomto čase Martin Kolín. A my se budeme mít možnost už za okamžik vrátit také ke včerejšímu večeru, a to konkrétně na Technické univerzitě v Liberci. Tam totiž uvedli novou 3D zvukovou upravenou verzi rozhlasové hry Karla Čapka Válka smloky. Proč právě ve 3D a jak se to tedy projevilo na hře samotné a následně jak tedy hra zněla? To vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži čtvrtečního ranního vysílání.

0: Na poklidné notě pokračuje čtvrteční dobré ráno v Českém rozhlase Liberec, 11 minut po 8 hodině. To je také čas, kdy se můžeme vrátit k událostem včerejšího večera, protože legendární rozhlasová hra Karla Čapka Válka smlouky dostala nový zvuk. Experti z Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s Českým rozhlasem upravili do 3D podoby. Díky tomu mají posluchači pocit, jako by byli přímo uprostřed děje. Úprava původní nahrávky z roku 1958 trvala skoro 2 roky.
1: Za chvíli vylezl z moře jeden takový ještěrka, postavil se na zadní nožičky a kroutil celým tělem.
2: Jsme v aule Technické univerzity Liberec, kolem mě stojany s reproduktory a když si zavřu oči, tak jsem najednou přímo uprostřed války s mloky. A to díky Karlu Zeidlerovi z Liberecké univerzity.
3: Původní nahrávka byla zaznamenána do mono signálu, to znamená opravdu jedna stopa, což není mnoho, ale i tak se tam dalo najít hodně zvuků, které se daly rozprostřít do prostoru. Používám k tomu spektrogram, to zkrátka vizobu, a pak poskládám do prostorového uspořádání. Slyšíte opravdu rozdělené jednotlivé hlasy, jednotlivé zvuky a jednotlivé složky hudební okolo vás.
2: Takže kolik je tam těch stop ve výsledku?
3: Postupnou prací a úpravami jsem se dostal asi na nějakých 350 stop.
2: Při té produkci je slyšet, jak se hlasy různě přibližují, vzdalují. Z jedné strany mě míjí kroky, z druhé šumí moře. No a před chvílí mi jeden z mloků promluvil těsně za zády.
3: Může to být dokonce v některých okamžicích až lekavé, že se najednou objeví někdo za vámi a tak, ale i to je právě záměr, aby posluchač víc vnímal ten prostor a tyhle ty zvuky, které v té monopodobě trošku zapadnou.
2: Ta rozhlasová hra Válka smloky v režii Jiřího Horčičky je z roku 1958, ale ona už tehdy byla zvukově velmi zajímavá.
3: Na tu dobu to bylo opravdu pokrokový. Pan Horčička opravdu v té době udělal neskutečnou práci, je opravdu pestrá na tyhle ty zvuky okolní neruchy, takže jsem na tohleto chtěl navázat.
2: Jak dlouho trvalo všecko to vyseparovat, poskládat dohromady?
3: No, hromadu času, takže zhruba 2 roky, protože opravdu někdy to byla separace jednotlivých hlásek, souhlásek.
2: Nebylo pokušení, že byste k tomu originálu ještě třeba něco přidal, třeba nějaký sem tam cinknutí nebo bouchnutí dveří?
3: Přímě svádělo, ale ta hra musí zůstat prostě v nezměněném stavu. I z hlediska autorských práv, tak opravdu my tam nemůžeme upravovat nic.
2: Kdybychom teď tu vámi upravenou hru pustili v rozhlase, tak posluchač z toho bude mít co?
3: No, pro posluchače bohužel u rádia bude stejná. To opravdu slyšíte z jednoho bodu.
2: Takže k čemu je tohle dobré, ptám se šéfa marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu Jiřího Maliny.
4: Pro nás by bylo zajímavé, že bychom na Můj rozhlase, na našem audioportálu, mohli nabízet právě takhle pouzoká remastrovaný a zkvalitněný třeba audio nahrávky Českého rozhlasu.
2: Podle Maliny se nabízí i možnost veřejných poslechů takto upravených rozhlasových her. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Po celý čtvrtek očekáváme velkou oblačnost. Ráno a tedy dopoledne, hlavně v horských oblastech. Místy zaprší, odpoledne přehánky budou už četnější a i s malou pravděpodobností bouřek. K večeru budou ale srážky postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 12 až 15 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia. K tomu tedy mírný jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

světové kinematografie. Právě dnes totiž slaví režisér, producent a scénárista George Lucas. Pokud nevíte, ke kterým filmům ho zařadit, už za okamžik nastíníme jeho tvorbu. A je skutečně světová na to, že chtěl být původně automobilovým jezdcem. První film natočil už v roce 1971, ale pravda, divácky se takové oblibě nakonec nedostal. Jiný příběh nastal ale v roce 1977. To se totiž premiéry dočkal film Star Wars, tedy Hvězdné války. A jak dobře víme, to byl milník jeho kariéry. K tomu je potřeba zmínit i rok 1984. To se do kine tehdy dostal neznámý film Indiana Jones a Chrám zkázy. Jak hádáte správně, právě i na jeho námětu film vznikl. Společně s Harrisonem Fordem v hlavní roli a u natáčení fungoval po boku Stevena Spielberga v roli výkonného producenta. Tak to není špatný výčet. Dvě světové filmové série, které jednoduše diváky táhnou i takřka po 5 dekádách. George Lucas dnes slaví 82. narozeniny. My mu děkujeme a přejeme všechno nejlepší.

0: Mausta, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Je půl deváté.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Kvůli suchu radnice v Novém Boru na Českolipsku letos omezila sekání travnatých ploch. Díky nynějšímu zlepšení situace město zahájí plošnou seč až příští týden. Doteď se udržovaly pouze plochy v centru města. Šetrnější postup by měl podle mluvčího radnice Jiřího Lebiše pomoci zachovat zeleň v dobré kondici i v dalších týdnech. V budoucím rozvoji města dnes můžou mluvit obyvatelé Jilemnice na Semelsku se zástupci radnice. Pozvánku vedení města zveřejnilo na svém webu. Setkání nazvané Forum zdravého města Jilemnice začne v 16 hodin ve sloupcové síni bývalého pivovaru. Na pražském výstavišti začíná 31. ročník veletrhu a festivalu Svět knihy. Více než 800 programů pro veřejnost s 500 vystupujících z Česka i zahraničí bude pro návštěvníky nachystáno na pražském výstavišti až do nedělního podvečera. Stát plánuje další zpřísnění opatření na fotbalových stadionech. V reakci na výtržnosti na sobotním derby to plánuje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Do budoucna by třeba mohly platit vstupenky na jméno. Pod Národní sportovní agenturou by taky mohla vzniknout databáze problémových fanoušků. Fotbalisté Liberce budou po tomto ligovém ročníku bez evropských pohárů. Rozhodla o tom jejich porážka 0-1 v Hradci Králové, po které ztrácejí na pátý Jablonec 6 bodů. Dnes bude po celý den velká oblačnost, ráno a dopoledne hlavně na horách místy zaprší, odpoledne se vyskytne četnější přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou v Revoluční ulici havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, s opatrností projedete.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak nejen v Jablonci, ale ať už cestujete kamkoliv a kdekoliv, popřejeme hlavně šťastnou, bezpečnou a poklidnou cestu. K tomu ostatně v Jablonci budeme moci zůstat, neboť se tam už za okamžik vydáme také s Miroslavem Holubcem v dalším krimi příběhu. Dnes se zaměříme na jablonecké strážníky, kteří čelili útoku opilce. Nepříjemná záležitost, jak si s ní nakonec strážníci poradili a jak dopadl opilec. To se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Přejeme příjemný poslech. A dobré ráno.

0: S Lenkou Filipovou jsme ukrojili další část ranního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Liberec 9 minut po půl deváté a jedno krásné české přísloví říká na hrubý pytel hrubá záplata a platí na zlé, zákeřné nebo agresivní lidi. Městská policie takovými záplatami v přeneseném slova smyslu disponuje, ale o té hrubosti by se dalo jistě diskutovat. Pokusí se o to Miroslav Hlubec v dnešním krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Máte rádi bojové sporty? A jaké? Rozhodně je z čeho vybírat. Za mého dětství existoval box, judo, řecko-římský zápas a pomalu se začínalo s karate. Dnes si můžete vybrat z desítek možností, včetně smíšených bojových umění, kdy se sportovci mlátí hlava nehlava, krev stříká mezi nažhavené obecenstvo a dovoleno je téměř všechno, snad kromě kousání a lechtání. Já osobně tyhle krvavé řežby moc nemusím, ale jeden druh bojového umění mě baví. Jde o dost specifický sport, zápas opilec proti policistovi nebo více policistům. Přičemž na jedné straně stojí většinou opilý agresivní násilník, který málo kdy ví, co dělá, a na druhé straně urostlý, trénovaný policista nebo policistka. A nejzábavnější na tom je, že opilý agresor téměř vždy dostane, co si zaslouží. Alkohol mu dodá odvahu a pocit, že dokáže zmydlit kohokoliv si zamane a skončí na zemi s obličejem v blátě a s rukama spoutanýma za zády, tedy potupený a naprosto bezmocný. To opilý antihrdina, se kterým měli co dočinění jablonečtí strážníci na 1. máje, skončil ještě hůř. Hlídka městské policie v noci reagovala na hlášení o agresivním muži, který vyvolával bitky na dětském hřišti u Jablonecké přehrady. Když strážníci dorazili na místo, bitka už byla u konce, ale násilník byl stále při chuti. Nejdřív se rozehřál několika nadávkami, načež přešel k akci. Akce netrvala dlouho, jedno, dvě promáchnutí pěstí do prázdna a už se válel na zemi. Což byl ale teprve začátek. Když už se zdálo, že se uklidnil a pojede se prospat na záchytku, naměřili mu skoro 2 promile, začal se znovu ohánět pěstmi. Takže místo pohodlného šlofíka v čistých prostěradlech skončil přivázaný k posteli ve vypolstrované cele.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes mezi 12 až 15, na horách následně mezi 7 až 10 stupni. Takový výhled máme tedy na čtvrtek 14. května v Libereckém kraji. Po celý den očekáváme velkou oblačnost, odpoledne očekáváme už na většině území přehánky i s malou pravděpodobností bouřek. Mírný jihozápadní vítr k tomu, na horách bude převážně čerstvý a biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce. Přejeme příjemný poslech a přejeme hlavně dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.
2: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď, pojď se blíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla, havraní. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Mirai a s nimi také cesta z města. V případě, že jste na cestě, ať už to je kamkoliv, popřejeme hlavně, ať je šťastná a také bezpečná. Nacházíme se v závěru čtvrtečního ranního vysílání, 10 minut nás dělí od 9. hodiny a já už v tomto směru můžu nastínit, že se na vás po 9. hodině bude těšit kolega Honza Holub, který vás bude doprovázet právě během dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Na co se můžete těšit vy ve vysílání Českého rozhlasu? Například pohled do Osečné, a to z pohledu, tedy nebo konkrétně s detailem, také na problém s výdejem léku. Ten tam totiž momentálně chybí. Celou problematiku probereme právě po 9. Od mikrofonu se tak pro tuto chvíli loučí Martin Kolín.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Výsledky přijímaček na střední školy budou známé zítra. Pro některé děti může být neúspěch velký stres. Lidé v Libereckém kraji jsou častěji ochotní měnit zaměstnání, uvedl úřad práce. Opozice nepřijde na dnešní schůzi sněmovny k chystanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Dnes bude velká oblačnost, přehánky a teploty do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Přes 156 tisíc uchazečů o studium na středních školách nebo víceletých gymnáziích se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. Případný neúspěch může pro některé znamenat výrazný stres. Jak takovou situaci zvládnout, radí Hana Píšová z Linky bezpečí.
2: Určitě bych chtěla děti podpořit, aby třeba ten víkend po tom pátku, kdy se ten výsledek dozví, si udělali nějak co nejvíc příjemný, odpočinuli si a vlastně další třeba přemýšlení o tom, co dál odložili až ten další týden, kdy se třeba už zveřejní i ty školy, které budou otevírat druhý kola.
0: Pod kontrolou by emoce měly mít i rodiče, aby pro děti v tomto období byly oporou. V Libereckém kraji přibývá lidí, kteří jsou ochotní častěji měnit zaměstnání. Vyplývá to z informací úřadu práce. Dynamika pohybu pracovních sil v regionu roste od začátku roku. V porovnání s loňskem se zvýšila o 10%, říká ředitelka krajského úřadu práce Kateřina Sadílková.
3: Zaměstnanci jsou ochotni ve vyšší míře měnit zaměstnání, čemuž pomohla lexinovela zákona o zaměstnanosti a změna pro přiznání podpory u nezaměstnanosti. Dlouhodobě však roste počet dlouhodobě nezaměstnaných s bariérami pro vstup na trh práce.
0: V dubnu nezaměstnanost v Libereckém kraji díky začátku sezónních prací mírně klesla na 5,7%. Ve frýlandském výběžku dál zůstane uzavřené pásmo kvůli africkému moru prasat. Přestože tam nákaza už přes rok není, důvodem je výskyt nemoci u německého zhořelce vzdáleného zhruba 20 kilometrů. Od začátku dubna tam u divokých prasat evidují přes 40 případů. Z preventivních důvodů nechtějí veterináři mimořádná opatření na Frýlandsku rušit, informoval ředitel krajské veterinární správy Roman Šebesta. K debatě o chystaném sjezdu sudeckých Němců v Brně se dnes na mimořádné schůzi vrátí poslanci. Koalice chce organizátory sjezdu vyzvat, aby akci plánovanou na příští týden zrušili. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už třeba minulý týden řekl, že chystaný sjezd považuje za nešťastný. S postojem vládní koalice nesouhlasí opoziční poslanci. Na dnešní mimořádnou schůzi proto nedorazí.
1: Počasí.
0: Dnes bude po celý den velká oblačnost, dopoledne hlavně na horách místy zaprší, odpoledne se vyskytnou četnější přehánky a ojedinile i bouřky. K večeru bude srážek ubývat a nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci ve Valdštejnské ulici se střetla dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, je tam policie, projíždějte opatrně. A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká polní. Objížďka vede ulicí Tovární a uzavírka potrvá až do konce května. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Řidičům přejeme klidnou cestu a hlavně pevné nervy. Pokud míříte z našeho kraje do Prahy, jako tradičně už postojíte před Hodkovicemi nad Mohelkou a pak znovu i u Mnichova Hradiště. Naše vysílání ale rozhodně nestojí a pokračujeme dopoledním pod Ještědem a ze silnic do lékárny v Osečné skončila výdejna léků. Proč a co s tím, budeme hledat odpovědi v první reportáži už za chvíli. Řekneme vám také, že Zhořelecká ulice v Liberci má nové sakury a elektrobusy v Jablonci jsou v ohrožení. A je čtvrtek, tak přidáme také pravidelnou rubriku s etiketou a připomeneme si, jak se správně omluvit a poděkovat. Tak si na to rozhodně počkejte, milí posluchači. Z Českého rozhlasu Liberec přejeme hezké dopoledne a příjemný poslech.
1: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Potulný hráč Václav Neckář nás dovedl až k 9. hodině a 12. minutě a my v Českém rozhlase Liberec se teď budeme toulat po našem kraji a proto míříme do Osečné. Zdravotní pojišťovny letos přispívají na provoz 113 lékáren v nedostupných oblastech. Je to zhruba o 40 víc než loni. Bonifikace se ale snížila z přibližně 55 tisíc měsíčně na zhruba 35 tisíc. Celková roční částka rozdělovaná mezi lékárny tak zůstává téměř stejná. Někteří provozovatelé malých lékáren však o bonifikaci už druhým rokem přišli. Například výdejna léků v Osečné na Liberecku kvůli tomu skončila.
1: Hodně to tady chybí. Tady je lékař nahoře, takže babičky a dědečkové ty hodně tam recepty si vyzvedávaly.
2: Říká Monika Němečková z Osečné. Výdejnu léků chtěla provozovatelka Hana Bernardová zavřít už na začátku roku 2025, kdy poprvé nezískala bonifikaci. O příspěvek přišla jak v Osečné, tak v Českém Dubu, kde provozuje lékárnu.
3: Já jsem si říkala, že počkám, co ta pojišťovna vymyslí. Doufala jsem, že prostě přijdou na to, že ta lékárna by tam měla zůstat.
4: A měla jste nějaké informace o tom, že by se ta bonifikace měla pro vás zase obnovit?
3: Právě že ne, protože oni vyjeli s tím seznamem a my jsme tam zase nebyli. Já tuším, že to bylo někde na konci toho září.
2: Jedním z kritérií pro získání bonifikace je vzdálenost od nejbližší lékárny. Ta musí být víc než 10 minut cesty autem. Provozovny Hany Bernardové přišly v roce 2025 o příspěvek, protože jsou příliš blízko u sebe. V loni po zveřejnění předběžného seznamu na rok 2026 Bernardová zjistila, že na něm její pobočky opět nejsou. Proto se obrátila na pojišťovnu, aby zjistila, jestli se důvod opakuje.
3: A oni mi odpověděli, že to kvůli tomu není, že to je kvůli jiné vzdálenosti.
2: Říká Bernardová. V okolí jsou totiž lékárny v Liberci, Mnichově Hradišti a v Hodkovicích nad Mohelkou. Tam je podle Bernardové lékárna nejblíž. I tak je ale podle ní vzdálenější než 10 minut cesty autem. Bernardová se proto rozhodla výdejnu léků v Osečné k 1. prosinci zrušit. Na konci měsíce se ale dozvěděla, že lékárna v Českém Dubu nakonec příspěvek dostane. To už byla pobočka v Osečné vyklizená a bez zajištěné odborné obsluhy. Kritéria pro bonifikace pro rok 2026 se totiž měnila. Vysvětlila v písemném vyjádření důvod změny mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: V případě dvou provozoven stejného poskytovatele v dané oblasti se vzájemnou dojezdovou vzdáleností pod 10 minut byly posuzovány jako sloučené provozovny. V předchozích obdobích se v rámci vyhodnocení takové provozovny vzájemně vyloučily z výběru.
2: Hlavní novinka začala platit v případě žádostí o bonifikaci. Provozovatelé lékáren už o ní nemusí žádat sami, oslovují je zdravotní pojišťovny. Z Osečné Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: vlnách Českého rozhlasu Liberec jsme vám hráli kapelu Činasky se songem Slyším tvoje kroky a já už teď slyším kroky Daniela Šmída, odborníka na etiketu a propagátora kultivace chování v práci i v běžném životě. Vytváří pravidelný podcast Jemný pán a o slušném chování napsal i několik knih. Minulý čtvrtek jsme se dozvěděli, proč je dobré vzít si sebou do restaurace v době platebních karet i hotovost. A dnes se bude Lada Klokočníková ptát na omluvy a poděkování.
1: Dnes jsme si řekli, že vezmeme téma odmítání poděkovat nebo omluvit se. Že ne každý se chce třeba omluvit, protože si myslí, když se omluvím, utrpí mé ego. Takže jak to je?
2: Ano, relativně často to takhle bývá, že když se nám, řekněme, podaří zjistit, že náš protějšek starší, ať už je to prarodič nebo rodič, neříká tu věc správně, a máme možnost ho opravit, což je podle mého názoru správně, pokud někdo říká věci, které nejsou korektně, nejsou správně, tak bychom ho měli upozornit na to, že říká nepravdu, tak ten člověk vlastně se mnohdy neomlouvá a říká si vlastně takzvaně přistižen na hruškách, není schopen z té své domnělé autority sestoupit z toho piedestalu. Přitom logicky je, že právě tím, že se omluvím a řeknu, víš, tohle jsem si zkreslil, tohle jsem si špatně zapamatoval, nebo těmi léty už jsem si to vytvořil tu realitu jinou, tak vlastně díky tomu získávám autoritu. Díky uznání toho, že mohu chybovat. A dnes se nám relativně často stává, že máme ověření po ruce. Že někdo říká nějakou informaci, řekne, to bylo v roce 1946 a tak dále, tehdy to bylo tak a tak. No ale vždyť mám Google v kapse a můžu to použít a říci, no nezlob se, bylo to v roce 48, ne 46. A mělo by zaznít, omlouvám se, spletla jsem si to. Ne, no ty jsi pořád chytrej, máš to, pořád mě musíš opravovat.
1: No ano, mám 10letou vnučku, která je malý perfekcionista, takže když se spletu o 5 minut na hodinkách, okamžitě mě opraví a je pravda, že je velice ráda, když jí řeknu, ano Natálko, máš pravdu, já jsem se spletla, takže tohle bychom měli umět.
2: Ano, měli bychom to umět pochopitelně vůči vnukům a dát jim to potvrzení jejich vlastní hodnoty v tom vztahu s vámi a měli bychom to pochopitelně dělat v práci, pokud máme mladší kolegy a někdo nás opraví, tam se to také relativně často nenosí, ta ochota ustoupit ze své takzvané vševědoucnosti a pochopitelně stejně tak i vůči dětem, dospělým dětem.
1: Platí to i o poděkování? Umět poděkovat?
2: Umět poděkovat je základ. My to učíme své děti, většina rodin od malička. Potom to často v takové té automatizaci procesů v rodinách zapomínáme, že pro nás někdo přijel, že nás vyzvedl někdo doma a zavezl nás k lékaři do kina a tak dále. Už můžeme brát mnohdy jako logické, automatické a zároveň o to škodlivější to může být. Žádné vstřícné gesto není automatické. Zaslouží si vždy poděkování.
1: Děkujeme Danielu Šmídovi za dnešní rady a těšíme se za týden. Na shledanou.
2: Na shledanou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Mistr Karel Gott za svou dlouhou kariéru získal 42 slavíků. S vámi je Český rozhlas Liberec a pokud dbáte, milí posluchači, na své zdraví, můžete si ho různými formami prověřit a změřit. Ptáte se kde? V Turnově už zítra. Doroste mezi 15. a 18. hodinou do komunitního centra Fokus ve Skálově ulici. Teď míříme do Liberce, Zhořelecká ulice má nové sakury. Původní stromy ve špatném zdravotním stavu byly v době vegetačního klidu pokáceny a nyní nahrazeny novými, aby bylo stromořadí kompletní. V prostoru za kulturním domem byly zároveň provedeny nové výsadby s cílem kultivovat veřejný prostor navazující na upravené okolí kolem krajského úřadu. Teď do Jablonce nad Nisou. Jablonecká dopravní musela zrušit soutěž na dodání 8 elektrobusů pro provoz MHD v Jablonci nad Nisou, píše o tom web z dopravy.cz. Nabídky v zadávacím řízení totiž překročily odhadovanou cenu zakázky, se kterou počítalo i zastupitele schválené zajištění úvěru na jejich pořízení. Do soutěže navíc přišla jediná nabídka. Podle plánu schváleného už dříve jabloneckým zastupitelstvem měly nové elektrobusy vjet v lednu 2028. Jablonec tím chtěl splnit požadavek na povinný podíl bezemisních vozidel v MHD. Koukám se na hodiny, je 9.38 a za chvíli nabídneme pohled do kalendáře na čtvrtek 14. května. Teď ale Queeny a dobré odpoledne, nebo spíš dopoledne od nás.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

vysílání Zasvítání nám v dopoledni pod ještědem krásně zpívala Jana Kratochvílová. Je čtvrtek 14. května, svátek má Bonifác, poslední ledový muž. Jméno je to latinského původu a znamená muž dobrého osudu a původu. A těchto dobrých mužů je mezi námi poměrně málo, podle dostupných statistik jen 65. I přesto přejeme všechno nejlepší a hrajeme třeba Naďu Urbánkovou pro další klid a pohodu s Českým rozhlasem Liberec. Kdyby

0: Je čtvrtek, víkend už nám pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jak jsem říkal před chvílí, třeba zítra odpoledne v Turnově v centru Focus si můžete prověřit své zdraví. V sobotu pak v plné síle můžete dorazit k nám do Českého rozhlasu Liberec na den otevřených dveří a v neděli se můžete zabavit třeba na májovém trhu před libereckou radnicí. Jak slyšíte, milí posluchači, zajímavý program už od zítřka napříč naším krajem. A teď už od nás Petr Jungmann a jeho pohled do kalendáře.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. 14. květen, čtvrtek a poslední zmrzlý chlapík v kalendáři. Bonifác, z latiny jméno znamená muž dobrého původu. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Otec vlasti Karel IV. Se narodil před 710 lety v roce 1316 brzy ráno tehdy 24leté Elišce Přemyslovně v městě pražském. 11. český král, první český císař římský se narodil jako Václav. A když ČT před lety vyhlásila anketu Největší Čech, suverénně v ní Karel IV. Vyhrál. První vědecky doložené očkování provedl před 230 lety v roce 1796 anglický lékař Edward Jenner. Osmiletému Jamesi Phippsovi aplikoval vakcínu proti pravým neštovicím. Tu vytvořil z kravských neštovic. Chlapec se uzdravil a k viru neštovic už byl pak imunní. Lékař Edward Jenner prý ke svému objevu prohlásil: nevím, zda jsem přeci jen neudělal chybu a nestvořil něco úděsného. Před 105 lety v roce 1921 se ve Velkém sále Národního domu v Karlíně uskutečnil zakládající sjezd komunistické strany Československa. Dnes nemá strana ani jedno křeslo ve sněmovně a ani v senátu. Má zhruba 15 000 členů. Jejich průměrný věk je vyšší než 75.
3: Pátě. Já bychom chtěla psa.
2: Přerostlé inteligentní štěňátko se objevilo poprvé na televizních obrazovkách přesně před 50 lety.
3: Jmenuje se Rek. Fé. To už můžeš rovnou říkat fík.
2: V roce 1976 měl premiéru první díl večerníčku Maxi Pes Fík.
3: Vždyť on do rána vyrost.
2: Mitch Buchanan v podání Davida Hasselhoffa naposledy oblékl oranžové plavky a vzal do ruky plovák před 25 lety. V roce 2001 měla premiéru poslední 241. epizoda Pobřežní hlídky. To pobíhali fešáci a fešandy v záchranářském stejnokroji po plážích havajského Honolulu. Nejvyšší dřevěná rozhledna v Česku byla slavnostně otevřena před 15 lety. Najdete ji u Bohdanče na Kutnohorsku, jmenuje se Bohdanka a vysoká je 42 metrů. Ruská vláda schválila přesně před 5 lety seznam zemí, které nejsou přátelské. Seznam měl jen dvě položky, Spojené státy a Českou republiku. 65 má výborný britský herec, vynikající filmový padouch Tim Roth. Záporáka si zahrál naposledy i v letošním filmu Genghis Birminghamu, Nesmrtelný muž. A já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Za 3,5 minuty od nás uslyšíte další zprávy a v příští hodině dopoledne pod Ještědem se spojíme třeba s regionálním stopařem, který se vypravil na Frýdlansko za krásnou přírodou. A nezapomeneme ani na náš seriál týdne o nás o Českém rozhlasu Liberec. Počkejte si.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nový průzkum upozorňuje na nedostatky v digitalizaci státní správy. Obyvatelé Jelenice dnes můžou diskutovat se zástupci radnice o budoucnosti města. Rusko masivně ostřelovalo Kyjev. Dnes bude velká oblačnost, přehánky a teploty do 15 stupňů. Jsou to zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Většina Čechů naráží na nedostatky v digitalizaci státní správy. Celkem 72% z nich muselo v minulosti zadávat stejný údaj opakovaně, přestože ho stát měl k dispozici už dřív. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost InAdvisors, kterého se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Podle Tomáše Bezoušky to Čechy odrazuje od vyřizování agendy online.
3: Lidé především obecně nemají chuť ty věci řešit, zvlášť když často přenáší papíry z jednoho úřadu na druhý. Zase jedno, jestli v analogové podobě nebo v digitální. Modelově existuje řada situací, kde musím dokládat, že mám děti, případně, že ty děti ještě studují. Opět v situaci, kdy státu informaci často má k dispozici, a to hned v několika zdrojích.
1: O budoucím rozvoji města dnes můžou mluvit obyvatelé Jelenice na Semelskou se zástupci radnice. Pozvánku vedení města zveřejnilo na svém webu. Setkání nazvané Fórum zdravého města Jelenice začne v 16 hodin ve sloupové síni bývalého pivovaru. V Liberci se v sobotu koná benefiční adraběh na podporu lidí ohrožených samotou. Jde o akci, do které se kromě Liberce zapojila taky Praha, Brno nebo třeba Valašské Meziříčí. Lidé se můžou přihlásit na webu adra.cz. Komu vybraná částka pomůže, říká Radek Pospíšil, vedoucí pořádajícího centra Adra Liberec.
4: Adraběh se jmenuje Osamělost není radost. Míříme na pomoc těm, kteří jsou té osamělosti nějakým způsobem nebo mohou být vystaveni. Jsou to především seniori v domovech pro seniory, ale jsou to také rodiny s handicapovanými dětmi.
1: Ruské noční útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev nepřežil jeden člověk. Zraněných je nejméně 29. Informuje o tom šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Premiérka země Julia Svyridenková uvedla, že terčem byla civilní infrastruktura a obytné domy. Údary přicházejí poté, co včera Rusko při masivním ostřelování cílilo také na Zakarpatskou oblast, která hraničí se Slovenskem a Maďarskem. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Rusové od středeční půlnoci vyslali přes 1500 bezpilotních letounů.
2: Počasí.
1: Dnes bude po celý den velká oblačnost, dopoledne hlavně na horách místy zaprší. Odpoledne se vyskytnou četnější přehánky a ojediněle i bouřky. K večeru bude srážek ubývat a nejvyšší denní teploty 12 až 15. Na horách naměříme 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 13 u obce Friedland na Liberecku dejte pozor, pohybují se tam zvířata na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností. A v Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Českého rozhlasu Liberec vás pěkně zdravíme do zataženého a větrného čtvrtka. Dnešek je a bude chladný, teploty jsou teď většinou okolo 10 stupňů. Chladnější výjimkou je u nás v našem kraji oblast kolem Smržovky a Tanvaldu, tam mají jen okolo 6. I přesto si ale vyrazíme třeba na Frýdlansko, známá bledulová louka v Předláncích se totiž dočkala lepší ochrany, bezpečnějšího zpřístupnění i dalších prvků. Aktuálně je prozkoumává náš regionální stopař a za chvíli se nám odsud přihlásí. Přidáme také další díl seriálu Týdne o nás o Libereckém rozhlase a nezapomeneme ani vařit. Připravíme si domácí rosolku z vína. Tak dobrou chuť a dobrou inspiraci s námi.
2: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Bledulína, bledulová louka v Předláncích na Frýdlansku se díky obci Višňová, která jí má od loňska v pronájmu, dočkala citlivé obnovy, lepší ochrany i zpřístupnění. Co obnášely práce jako výměna starých dřevěných lávek nebo jaké novinky na louce přibyly, tak to se vydal zjistit náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Frýdlanska, z Bledulíny, scéna, která je vlastně u Předlánců, vlastně to je všechno kolem Višňové. Bledulína je louka, která na jaře je zaplavená tisíci květů bledulí jarních, ale teď je to krásné výletní místo i mimo vlastně ten květ těch bledulí, protože místní řemeslník, řezbář Jan Kniga z nedalekých Habartic tady udělal vlastně nový inventář. Jsou tady nové sochy, tady nové zábradlí a také nová lávka. Na to se za chvilku podíváme. Nejdřív se brknem na ty sochy. Honzo, co si to tady vytvořil?
3: Tak hezký dobrý den. Vytvořil jsem tady díky třetí dotační výzvě pro Frýdlansko se spolupráci s panem starostou z Višňové nový pochozí lávky, nový sochy, nějaká fotocedule, je tady socha bledulky. Zrenovovala se komplet studna, kde se můžete právě všude dívat na ty bledulky, když kvetou.
2: Socha bledulky, to není ta kytička, to je ta víla bledulína.
3: Přesně tak.
2: Mrkneme tady na tu ceduli, jsi říkal nějaká fotocedule nebo něco takového. Jo, tak to je tady to s těma dírama a tam vlastně strčíte hlavu třeba jako nějaká sova?
3: Přesně tak, je tady sova, motýl, beruška, je tady duch stromu, do kterého se dá strčit hlava a vyfotit se. Přečtete si něco zajímavého o chráněných státem bledulech. Také jsou jedovaté, to jsem třeba já nevěděl osobně, a za jejich trhání je pokuta od 10 do 50 tisíc korun.
2: Ty bledule tady rostou na louce, která je spíš bažinou než loukou. A takže umístit sem byče třeba jenom zábradlí, a nebo tu pochozí lávku, která teda vypadá mnohem bezpečnější než to, co tady bylo předtím, protože z té původní lávky se dochovaly vlastně už jenom schnilé dřevěné části. Bylo to velké riziko vlastně si dojít k té studánce. Spíš téměř jistota v tom, že se aspoň trošku namočíte. My už teďka jdeme na lávku, která je tady už pevně ukotvená, a to díky firmě BIOS, za kterou tady je Tereza Procházková. Jak se vůbec to dá ukotvit v bažině?
4: Já vám taky přeju dobrý den. No, nebylo to úplně jednodušší. To si budeme říkat, vlastně z dané vruty přiděláváme našima strojema. Tenhle ten stroj, co jsme tady vlastně použili, tak ten váží kolem 1,5 tuny. Takže to bylo velice zajímavé a vlastně ta místa, kam se my nemůžeme dostat, tak to používáme vlastně ručně naší převodovkou, kterou vlastně do země zavrtáme.
2: A ty vruty jsou tady ale hodně hluboko, protože tady narazit na něco pevného není jen tak.
4: Není jen tak, přesně tak, takže myslím si, že nejdelší vrut, který máme tady v zemi, je asi 4 metry. A je to z toho důvodu, že tady je hodně vody, bažina, takže jsme museli použít i jako další nastavení a vruty.
2: No ale díky tomu je vlastně ta dřevěná konstrukce nahoře nad tou bažinou, takže to nebude hned tak rychle hnít. No a my už teďka přicházíme ke studánce a koukám, tady se ještě něco dodělává, to vypadá, že tady snad bude rumpal.
3: Přesně tak, máte pravdu, prostě když už studánka, tak se vším všudy, a aby si ty lidi přišli, mohli třeba osvěžit, ještě nevíme přesně, jak je na tom voda, budou se dělat určitě nějaký rozbory a prostě něco pro lidi, něco vtipného, zábavného, a co už vlastně moc, na moc místech nepotkáte.
2: Takže tip na výlet, další krásné turistické místo na Frýdlansku, Bledulína, bledulová louka u Předlánců.
1: To byl náš regionální stopař Jaroslav Hoření a jeho hosté. Díky za tip na výlet a hezký čtvrtek.
2: Naschledanou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 20. června. Na všechny tyto akce vás, milí posluchači, srdečně zveme a těšíme se na setkání. A v předchozích dnech v seriálu Týdne jsme vzpomínali s našimi kolegy jako s Vladimírou Hamalovou, Ivanou Bernátovou nebo Tomášem Benešem na začátky vysílání. Do studia teď přišel vedoucí studia Pavel Kudrna. Vítej.
1: Zdravím, jsem rád, že mohu posluchače takto osobně přivítat. Doufám, že v tu sobotu se pak uvidíme s našimi posluchači, nejenom s naší rozhlasovou rodinkou, kterou velmi vítám a zvu, ale těch věcí, které se tady posluchači doví, může být opravdu hodně. Budu tady v Newsroomu, jak se říká, takže budu odpovídat na všetečné dotazy a věřím, jako vždy, že jich bude hodně. No já bych k tomu našemu programu, k těm 10 letům, věřím, že posluchači si zvykli na náš program. My se nesnažíme dělat žádné programové kotrmelce, abychom jeden den zrušili, druhý den začali nově. Takže posluchači vědí, že ty stálice, ty už si taky o tom mluvil, že zůstávají, jako je třeba Vladimíra Hamalová, naše vlastně už penzistka, která stále spolupracuje, ale povídáme si třeba o receptech, kdy máme takové ty stálé recepty s našimi spolupracovníky, Jaroslav Hoření, který pravidelně natáčí, ty si už taky mluvil o naší kolegyni, no nebo Jan Křemen, to je vlastně taková novinka, no už v uvozovkách novinka v našem vysílání, tam měníme na víkendy ta témata a já musím říct, že velmi rád třeba poslouchám o našich filmech, o našich filmařích, o české stopě ve filmech, kdy jsem se dověděl, a to mě docela zaujalo, že tu točil Tom Cruise, nevyhovělo se mu s něčím a on pak nás tady zatratil a pomluvil nás na různých sociálních sítích, takže tam se člověk doví skutečně zákulisní věci. No určitě největší novinkou je naše putování po regionu po 17. hodině místo písniček na přání ve všední dny, Den v kraji, kdy mapujeme ty nejdůležitější události. No a stopař Jaroslav Hoření, případně někdy Patrik Fischer, který ho zaskočí, protože Jaroslav nastolil ďábelské tempo, kdy denně navštíví řadu míst a musím říct, že tady smekám před jeho aktivitou, takže všechny tyhle ty změny. A jinak ty drobnosti ve vysílání se snažíme, aby posluchače zaujali, takže vymýšlíme, řekněme, takové nenápadné soutěže. Připomenu třeba na 1. květen zamilovaná soutěž, která byla tedy neuvěřitelně kladně hodnocená posluchači. Dávali jsme zamilované písničky, zamilované soutěžní otázky, i ty výhry patřily, řekněme, k těm zamilovaným v uvozovkách a tak dále. Takže těch nejrůznějších věcí, které ve vysílání máme, tak možná posluchači ani nevnímají ten přechod, ale snažíme se. No a co bylo největším změnou, tak to je samozřejmě naše frekvence, kdy my jsme se snažili dostat s velmi krátkými vlnami opět zpátky na ještět, protože my jsme měli, já tomu říkám, 9 žárovek po kraji, kdy skutečně ten výkon těch vykrývačů byl neuvěřitelně malý, fakt jak žárovka 100 W, tak teď jsme s velkým výkonem na ještědu a musím říct, že nás slyším třeba na VKV i v jižních Čechách, což mě těší. Takže kdybych mluvil o nějakých konkrétních změnách, tak to určitě ne, nic převratného. Posluchači se všechno dovědí taky na našem webu, na našem Facebooku, kde informujeme a je toho opravdu hodně. Já jenom, když se budu trošku věnovat třeba tomu Facebooku, tak mě třeba mrzí, protože asi posluchači vědí, že ta doba kolem poplatku je velmi zjitřená, že tam se objeví zpráva třeba z rozhlasu, okamžitě se objeví, já tomu říkám destruktoři, kteří nás okamžitě nazvou zloději a podvodníky a lháři. A mě to strašně mrzí, protože já když vidím celý ten náš tým, jak poctivě pracuje, jak se snaží a odměnou pak je od anonyma pomluva toho nejhoršího zrna kalibru, tak to mě velmi mrzí.
0: Pavle, v sobotu den otevřených dveří. Jak se těšíš na Pavla Vítka?
1: No těším se velmi, protože to je, dá se říct, kámoš, teď to říkám takto lidově, my jsme spolu hodně spolupracovali už řadu let, už před revolucí, kdy jsme spolu natáčeli hity roku a písničky a my jsme spolu moderovali pak jeden velký pořad, zábavný sobotní pořad v přímém přenosu z Kladna a to bylo na Mezinárodní den žen, na 8. března a společně jsme tam měli, vlastně já jsem vymyslel, že jak on má ten hit, má svůj den, tak já jsem to přetextoval, tak tam nebylo má svůj den a tak dále, ale bylo má svůj den, tak za zbytem lítám, má svůj den, vždyť já chudák jsem. A my jsme to zpívali spolu v Nakavčích horách, přišli jsme tam na playback, a nejsem zpěvák, já jsem hlušec, kdybych měl zpívat.
0: Já jsem právě chtěl říct, že by ses mohl předvést v sobotu společně s Pavlem Vítkem.
1: No, to bylo právě na playback, já ho musím někde najít, nebo musel bych ho někde najít. A nejlepší bylo, že jsme tam přišli do studia, Pavel naspíval ten svůj part na první dobrou a teď ten pan režisér hudební říká, tak teď ty, že jo,

0: Já jsem tam šel, no, já říkám, hele, to nepůjde. A on říká, prosím tě, takových, a teď se nechce neurazí, takových horňáků jsme tady měli a nadělali jsme z nich hvězdy. Teď Pavlovi se omlouvám, horňákovi. A já jsem to zaspíval, on teď jako říkal, no tak zkus to znova, tak hvězda z tebe nebude. A říká Pavlovi Vítkovi, víš co, tak ty to naspívej znova na sebe. Tak on to naspíval na první dobrou na sebe a mě řekl, a ty si mezi to jen tak vrzni. A já, má svůj den, lítám. A teď tam byly tyhle ty věty. Oni to smixovali tak geniálně, že při tom přenosu já jsem otevíral pusu a co to šlo, málem mi vypadly čelisti a Pavel jako profík jen tak otevíral pusu jen tak lehce a měl to kouzelný závěr, protože dopadlo to skvěle. Já jsem přijel druhý den domů a jdu k sousedce a ona říká, hele, líbilo se mi to, vy jste zpívali. Jo, perfektní to bylo, ale já ti řeknu jednu věc, tomu Vítkovi to neříkej. Ty zpíváš líp než on. Jo? Tak to byl náš závěr a já se na něj velmi těším, protože to je člověk, který má neustále úsměv na rtech, takže v sobotu ho přivítám rád.
1: A možná sklidíte stejné ovace jako tenkrát, když si přišel k sousedce.
0: No, já rozhodně ty ovace nesklidím, ale Pavel určitě, takže určitě všechny zvu.
1: Informace ke všem akcím, ke dni otevřených dveří, který jsme připravili na sobotu, dále také k pochodu na Královku i na koncert na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci najdete na našem webu, na Facebooku nebo také na Instagramu. Tak se podívejte.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 10.40, čtvrteční dopoledne nám na vlnách Českého rozhlasu Liberec velmi příjemně plyne a utíká a dostali jsme se až k tradičnímu spotřebitelskému rádci. Dnes s otázkou z oblasti financí. Jak reagovat na výzvy k zaplacení, když už zaplaceno máte? Tak na to se ptáte Josefa Černého.
1: Paní Jana si před 2 roky vzala úvěr u nebankovní společnosti. Peníze ale během pár dnů vrátila, protože dostala úvěr od banky. Nyní, po 2 letech, ji ta první společnost zaslala formou automatické zprávy výzvu k úhradě splátky. Paní má obavy z nějakého postihu. Paní posluchačko, automaticky generovanou zprávu nepovažujte, správně česky řečeno, za směroplatnou. Takže nic nad tím neplaťte, pokud nedostanete písemné a srozumitelné vysvětlení, na základě čeho, v jaké výši a za jaké období po vás něco požadují. Společnost případně vyzvěte k přesné specifikaci dluhu a pokud opět odpoví nejasně, obraťte se na finančního arbitra.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem.
1: Ten, kdo nám zlomil křídla.
0: Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Drive on a downtown street.

0: nás v Českém rozhlase Liberec už začínají vonět obědy kolegů. A co u vás v práci nebo doma? Už se také chystáte do něčeho zakousnout a mysleli jste na pití? V receptech našich babiček se Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření budou věnovat nápojům, ale ne ledajakým alkoholickým. Ty ale na pracoviště nepatří. A vyzkoušíme si společně přípravu domácí rosolky z vína.
1: V našem povídání o dobrotách v kuchyni našich babiček si dnes připomeneme, jak se do lidové slovesnosti propsal šňaps, tedy tvrdý alkohol.
2: Možná posluchače překvapí, ale kořalička se v lidových pořekadlech a písničkách oproti pivu a vínu objevuje poměrně zřídka. Přesto v našem kraji podomácká výroba pálenek, šňapsů a rosolek a jejich konzumace k tradičnímu způsobu života patřila. I když se to nesmělo, na tajňačku se pálilo skoro v každé vesnici.
1: Štamprlička kořálky nebo rosolky patřila k sousedskému posezení, k rodinným a hospodářským obřadům i obyčejům. Přípitkem se potvrzovaly smlouvy i obchodní dohody, námluvy i manželské svazky. O tom se zpívá v jedné písničce z Podještědí. Koukněte se, pane družbo, že prázdnou sklenici mám, nalejte mi kořálky, červený rosolky, ať já dost kuráže mám. Přípitkem se taky vítalo dítě na svět, stejně jako se s ním doprovázel na poslední cestě nebo štík. Ve všední dny se pila jako lék. Kalíšek pálenky měl člověka pozbudit, ozdravit a dodat mu chuť k jídlu. O tom se zpívalo kdysi v Podkrkonoší. Slivovice, slivovice, to je dobrá vodička, kdo ji pije, ten si žije, jak ta malá rybička. Nadměrné pití se ale ve vesnickém prostředí odsuzovalo. Je to zřejmé i z výrazů, kterými lidé opilého člověka častovali. Byl jako číš, matenice, vochňapka, měl nalitej klubák, byl trknutej nebo zdrátoval se. Nicméně, když se chlapi sešli v hospodě, tak si zavdali a zaspívali. Pívali naši, píme taky, zůstali dlužni, zůstaňme taky. Někteří popíjeli doma tajně. O tom jsem našla písničku z Vysocka. Ve sklepě svítalo, v sudě byl den, půl litr na stole, kořauka v něm. Já jsem se přišoural, kořauku vyšoural dřív, než byl den. Doklady o konzumaci kořalky najdeme i v takzvaných písních milostných. Tahle je z Podještědí. Na kopečku v tom domečku je tam černá zem, pálejí tam kořaličku jednou za týden. Žádný jí tam nešenkuje, jenom má milá, má naninka roztomilá, holka upřímná.
2: Co k tomu dodat? Asi jen recept na dobrý šňaps. Třeba na rosolku. Domácí rosolka z vína.
1: Budeme potřebovat 2 litry domácího červeného vína, půl litr pálenky, půl kila hrubého cukru, vanilku, hřebíček a celou skořici. Nejprve si svaříme půl litr vína s cukrem, hřebíčkem a skořicí a vanilkou. Necháme vychladnout, poté dolejeme zbytek vína a pálenku. Nalijeme do lahví a necháme trochu uležet.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Hana Zagorová. A my také říkáme pojď, naší návštěvě je 10.56, za chvíli další zprávy a po nich přivítáme hosta a tím je dnes ředitel Základní umělecké školy v Turnově a budeme mluvit nejen o ní, o jejím velkém výročí, ale také o festivalu ZUŠ Open, tak si to rozhodně nenechte ujít. S vámi je Český rozhlas Liberec, přejeme hezké dopoledne a příjemný poslech.

0: vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Po krádeži relikvie je znovu otevřená bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Splošnou sečí zeleně radnice v Novém Boru na Českolipsku začne až příští týden. Městský soud v Praze znovu zamítl vyšší odškodnění pro exministrně Parkanovou kvůli stíhání v kauze letounů Kasa. Odpoledne bude velká oblačnost, přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku je ode dneška znovu otevřená. V úterý tam zatím neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. V 18 hodin tam dnes bude i pravidelná bohoslužba. Památka byla ve středu zavřená kvůli zajišťování stop kriminalisty a částečné opravě oltáře, ve kterém byla relikvie uložená, říká představený a děkan kláštera dominikánů Pavel Maria Majer.
4: Ten samotný relikviář jsme nechali v té podobě, aby návštěvníci viděli, jakého barbarství je schopen zloděj, který to udělal.
2: Kvůli suchu radnice v Novém Boru na Českolipsku letos omezila sekání travnatých ploch. Díky nynějšímu zlepšení situace město zahájí plošnou seč až příští týden. Doteď se udržovaly pouze plochy v centru města.
5: Šetrnější postup by měl podle mluvčího radnice Jiřího Lebiše pomoci zachovat zeleň v dobré kondici i v dalších týdnech. Sekání za dlouhodobého sucha by totiž mohlo oslabené trávníky výrazně poškodit. Údržbu město plánuje i na základě aktuálního vývoje vegetace. Neseká se třeba, když trávy intenzivně kvetou. To by mohlo krátkodobě zvýšit množství pylu ve vzduchu. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
2: V Libereckém kraji přibývá lidí, kteří jsou ochotní častěji měnit zaměstnání. Vyplývá to z informací úřadu práce. Dynamika pohybu pracovních sil v regionu roste od začátku roku. V porovnání s loňskem se zvýšila o 10%, informovala ředitelka krajského úřadu práce Kateřina Sadílková. V dubnu nezaměstnanost v Libereckém kraji díky začátku sezónních prací mírně klesla na 5,7%. Někdejší ministrně obrany Vlasta Parkanová nedostane od státu vyšší odškodné za neoprávněné trestní stíhání v kauze armádních letounů Kasa. Rozhodl o tom Městský soud v Praze. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti za 9leté stíhání omluvilo a zaplatilo jí 1 milion a 600 tisíc korun. Bývalá ministrně ale žádala přibližně 8,5 milionů jako náhradu nemajetkové újmy. Proti rozsudku ale Parkanová může ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude velká oblačnost, četné přehánky a ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ubývat a nejvyšší odpolední teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici u obce Cvikov na Českolipsku padá kamení ze skály. Silnice je proto uzavřena. Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavíka potrvá až do konce září. A v Liberci jsou kvůli stavebním pracím také zúžené jízdní pruhy v ulicích Větrná a Malé náměstí. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ve čtvrtečním dopoledni je s vámi Český rozhlas Liberec. Zdravíme vás na všechna místa, kde nás právě posloucháte. A za chvíli pozdravíme i našeho hosta. A o čem s ním budeme mluvit? Festival základních uměleckých škol letos slaví 10 let a Turnovská Zuška dokonce 80. Tak to je jasné téma, které ovládne už za pár minut naše dopolední vysílání. Přejeme hezký den a obohacující poslech.
3: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Hlásí se vám Český rozhlas Liberec a k nám do studia už dorazil host. Už se pohodlně usadil a čeká na otázky. Bohuslav Lédl, ředitel Trnovské Zušky, a mluvit budeme na téma oslava radosti z umění. To je hodně široký pojem, ale probereme jak samotnou školu, tak i blížící se festival Zuš Open. Pane řediteli, vítejte u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Chodil jste do Zušky?
1: Vlastně chodil, ale když to řeknu úplně jakoby upřímně, tak trošku na černo, protože já jsem začal až někde v 7. třídě a původně mě nevzali pro nedostatek talentu. Tak jsem chodil jakoby soukromně, pak mě tam nějakým způsobem dostali, abych mohl dělat přijímačky v 8. třídě na konzervatoř, takže vlastně chodil. No.
0: Jaký talent jste na Zušce rozvíjel?
1: Myslíte teďkon já osobně? Mm-hmm. Já vlastně ani nevím. Já když jsem šel na konzervatoř, tak jsem vůbec nevěděl, co to je za školu. Velice jsem litoval, že tam není matematika, protože matematika mě bavila. Nicméně mě nějak ta muzika chytla a vlastně se to událo úplně mimo mě, takže jsem se odstnul na konzervatoři jakoby skoro bez mého přičinění. No.
0: Na co tedy umíte hrát?
1: Já jsem především klavírista, hraju i na varhany a uvolně dokážu zahrát i na kytaru.
0: Jak vlastně funguje vaše Trnovská základní umělecká školy? Jaké nabízí obory?
1: My jsme čtyřoborová, to znamená všechny čtyři obory, které v České republice jsou možné, to znamená hudební, výtvarný, literárně dramatický i taneční.
0: Co v těch jednotlivých oborech nabízíte?
1: My nabízíme ve výtvarném oboru klasickou výtvarku, máme i počítačovou grafiku, u tanečního oboru máme klasický balet, no a u hudebního oboru máme klasické nástroje, ty, co všichni znají. A vedle toho vlastně se snažíme i v rámci nějaké digitalizace, která je součástí strategie 2030, nabízet dětem i elektronické zpracování hudby a multimediální tvorbu. No a hlavně se specializujeme na komorní a orchestrální hru, protože tam vlastně vidíme jakoby takovou tu nejpřirozenější motivaci, která děti k té hudbě a k umění vlastně přivádí. No.
0: Dokážete říct, o to všechno, co jste tady zmínil, mají děti největší zájem?
1: U nás mají děti velký zájem o literárně dramatický obor, protože ten si myslím, že máme docela na vysoké úrovni. Ale vlastně máme zájem o cokoliv, protože my dlouhodobě máme naplněnou kapacitu. Spíš bojujeme s tím, že se nám hlásí hodně dětí, které nemůžeme přijmout. Proto jsem rád, že od září tohoto roku budeme mít o 30 žáků navýšenou kapacitu. Takže my vlastně, a myslím si, že to je i jakoby v České republice obecně, že děti o to zatím zájem mají, protože to je smysluplně naplněný čas a vlastně jsou i studie, kdy se ukazuje, že právě ta kreativita je pro rozvoj člověka velmi, velmi důležitá.
0: Když mluvíte o tom rozvoji, napadá mě, jak je to vlastně s vyučujícími. Ve vaší dlouhé historii bylo více než 100, jak jsem se dočetl. Je dnes těžké najít někoho, kdo děti učí na hudební nástroje?
1: Obecně v České republice, když to řekneme, tak asi to je nejvíc ovlivněný tím regionem. My máme skvělý systém v České republice Zuše, který nám závidí ostatní země a umožňuje ten obrovský rozsah, kde je více jak 500 Zušek, vlastně demokraticky k tomu přistupovat, že můžou žáci vlastně z kteréhokoliv regionu jako vstupovat do škol. Ale samozřejmě je problém někde s pedagogy. Jsou oblasti, kde samozřejmě mají problémy, jsou oblasti, kde naopak je to těžké se dostat do Zušky, jako je třeba Praha. A konkrétně u nás my máme tu výhodu, že se můžeme opřít o naše bývalé absolventy, kteří se nám naštěstí vrací zpátky do školy a u nás vyučují.
0: Tak to je opravdu krásné slyšet, říká Bohuslav Lédl, ředitel základní umělecké školy v Turnově. A za chvíli bude v našem povídání pokračovat, Zuška totiž slaví kulatiny.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Jedu vám

0: Na židli pro hosta sedí v Českém rozhlase Liberec pan Bohuslav Lédl, ředitel turnovské zušky. Pane řediteli, kolik je vlastně zušek po Libereckém kraji?
1: V Libereckém kraji aktuálně 21 zušek s tím, že ne všechny jsou jako samostatní, protože tři z nich jsou společně se základními školami. Mají statut základní škola a zuška.
0: A když se dotknu té vaší turnovské přímo, tak chybí vám nějaký obor? My jsme o těch oborech mluvili před malou chvílí. Chybí vám nějaký obor, který byste chtěli nabídnout?
1: My vlastně máme ty čtyři obory, tak v tomhle tom to ani jakoby jinak nejde, ale v rámci těch oborů se snažíme o nějakou takovou progresi právě v té oblasti těch moderních technologií, kdy se snažíme, proto jsme třeba i otevírali tu digitální grafiku a podobné věci a v to samé hudebním oboru, tak vlastně spíš jdeme touhletou cestou té kreativní činnosti. No.
0: Když máte tedy naplněný stav, kolik k vám vlastně chodí dětí?
1: Teď aktuálně máme plno, to znamená 690 žáků a od září, jak jsem zmiňoval, o těch 30 bude víc.
0: Tak to je neuvěřitelný počet. Jsem rád, že se vlastně děti věnují takto krásným oborům. Jak je to u vás s vysvědčením? Známkujete nebo slovně?
1: Záleží vždycky na pedagogu, ale většinou jakoby známkujeme, nicméně jakoby je tendence prostě hovořit s dětma a i s rodiči a spíš se věnovat něčemu, čemu říkáme jako formativní hodnocení, kdy jednak ti žáci sami se dokáží hodnotit a jednak vlastně ten rozhovor mezi žákem a učitelem, případně učitelem a rodičem je podle mě důležitý a já jako ředitel vždycky tohleto se snažím jakoby prosazovat, protože jenom známka to je vlastně něco, co spíš někdy může odradit. No.
0: Ale i přesto, dá se u vás propadnout?
1: Jako samozřejmě ta technická stránka to umožňuje, vyhláška a podobně. Většinou to tak neděláme, většinou to je tak, že ten žák buď po domluvě s rodiči odchází, protože třeba se prokáže, že talent má spíš na něco jiného, anebo v případě, když je někdo dlouhodobě nemocný a podobně, tak samozřejmě se dá ten nástroj nebo ten obor zopakovat. No.
0: Základní umělecká škola Turnov letos slaví 80. narozeniny. Byla založena v listopadu 1945 jako městská hudební škola. A jak máte napsáno na webu, děti mohly studovat na houslovém, klavírním, pěveckém a také dechovém oddělení. To si určitě zaslouží pořádnou oslavu. Tak co jste si k té oslavě připravili?
1: Ano, my letos slavíme 80 let od založení a vlastně na začátku naši žáci výtvarného oboru připravili kalendář pro rok 2026. Natočili jsme CDčko, připravili jsme společný projekt všech čtyřech oborů. Bylo to divadelní představení, kde hudebníci hráli, divadelníci taky hráli, výtvarníci dělali kulisy, tanečníci tančili a ten projekt jsme několikrát provozovali pro veřejnost i pro školy, tak to bych viděl jako takovou top akci. Teď připravujeme na 20. června den otevřených dveří a celodenní akce. V rámci Turnova pořádáme x koncertů a výstav a připravili jsme i nějaké informace u nás ve škole a na web.
0: Ten web je jaký, abychom se případně do kalendáře akcí mohli podívat a navštívit vás?
1: www.zusturnov.cz.
0: A vy jste zmiňoval i CDčko, které jste natočili. Je někde volně k prodeji, nebo ho se mohu dostat?
1: Jako volně k prodeji není, ale pokud by někdo měl zájem, tak samozřejmě máme ho k dispozici.
0: Říká Bohuslav Lédl, ředitel turnovské zušky, která letos slaví 80 let od svého vzniku.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec.

0: Na svých rádích máte naladěný Český rozhlas Liberec a pozvání k nám do studia přijal ředitel Turnovské základní umělecké školy pan Bohuslav Lédl. Mluvili jsme o programu k 80. výročí založení Zušky. Teď se ale zeptám na něco trochu jiného. Pane řediteli, co vám u vás ve škole dělá největší radost?
1: Jako největší radost asi ve škole mám vždycky, když člověk vidí aktivně provozovanou hudbu nebo je to výsledek třeba nějaké divadelní představení a podobné věci, kde děti společně něco vytváří, ať už je to hudba nebo tanec nebo něco, protože tam vlastně vidíte, jak ty děti začínají spolu spolupracovat, jak se motivují, jakou z toho mají radost, jakou třeba cítí odezvu od rodičů, tak tam vlastně člověk vidí jakoby to, že ta práce má smysl, že to něco dětem přináší a že vlastně je to velice důležitý pro rozvoj toho lidského jedince. No.
0: Vy jste mi říkal, že pořádáte i další mimoškolní akce. Teď o víkendu to byla kytara v Českém ráji. Co máte v plánu dál?
1: Dál má

0: tenhle ten festival letní kurzy. No a úplně na závěr vlastně jakoby celého roku vždycky jezdíme v srpnu s dětma na tábor, kde jezdí zhruba nějakých 70 dětí, kteří hrají v orchestrech, mají výtvarnou činnost a podobně, takže to nás jakoby čeká ještě mimo naší hlavní činnosti, což je vzdělávání.
1: Je o tyto vaše kurzy, jestli to tak mohu nazvat, velký zájem?
0: Je, i když musím říct, že když jsme začínali zhruba před těma 25 až 30 lety, tak těch kurzů v České republice nebylo tolik. Teď jich je samozřejmě víc, tak jak ta konkurence samozřejmě na nás doléhá, ale zatím zájem naštěstí pořád je.
1: Jak dopadla nebo jak se vyvedla sobotní kytara v Českém ráji?
0: Já myslím, že skvělé. Jednak jsme tam měli tři takové semináře, které byly krásně navštíveny vlastně pedagogy celé České republiky, a pak byl teda skvělý závěrečný koncert, kde mám ohlasy z publika od lidí, kteří tam byli, velmi nadšené.
1: Včera začal 10. ročník Festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Jaký je program v našem Libereckém kraji?
0: Tady 23. května bude na náměstí velký koncert právě za účasti přímo Magdaleny Kožené, která vystoupí s 555 dětmi, který budou tvořit nějaký pěvecký sbor, takže asi velká mega akce.
1: A co dalšího nás čeká?
0: Čeká nás ještě pak asi... Samozřejmě po celé České republice je různých akcí, každý ten kraj si to organizuje trochu jinak, a závěr bude 1. června ve Valštenské zahradě, takový velký koncert. Jinak možná ještě bych měl zmínit, protože se to dá ještě dohledat na Artu, včera vlastně v rámci i Pražského jara byl takzvaný koncert, benefiční koncert Rytíři talentů, který probíhal ve Španělském sále, takže pokud by se posluchači chtěli podívat, tak určitě na České televizi tento koncert najdete.
1: Program festivalu nejen pro náš Liberecký kraj najdete na webu zushopen.cz. Za chvíli povídání s panem ředitelem uzavřeme.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Liberec je s námi ještě nějakou chvíli a také bude pan Bohuslav Lédl, ředitel Základní umělecké školy Turnov. Koukal jsem na vaše stránky a zaujalo mě, že nabízíte i Akademii třetího věku.
1: Ano, to je vlastně projekt, který vzniknul v Praze v jedné základní umělecké škole. My, když jsme s tím sem přišli na kraj, tak ten kraj to velice kvitoval a už tuším, že nějakých 10 let to tady v kraji probíhá v X zuškách. Původně to bylo tak, že vlastně 100% to financoval kraj, jenom bych upřesnil, že vlastně my jsme, a to jsou vlastně podmínky té akademie, že ty školy dají zázemí, technické vybavení a podobně a ten kraj vlastně dává pouze finanční prostředky na zaplacení těch lektorů, tím pádem to vlastně ti seniori mají zdarma. Časem z toho vznikla i spoluúčast za straně zřizovatelů, protože v Libereckém kraji jsou zřizovatelé zušek obce, ne kraj. V jiných krajích to je samozřejmě i trošku jinak. A teď v současné době to je 50-50, že 50 prostředků dávají zřizovatelé, 50 prostředků dává kraj. Nicméně nevíme, jak to bude do budoucna. Já osobně bych chtěl ještě vyvolat jednání právě s krajem, protože kraj se rozhodl nějak do budoucna od toho odstoupit. A zatím nevíme důvody, proč to tak je, protože těch finančních prostředků ten kraj dával relativně hodně, takže já věřím, že to nějakým způsobem bude i dál pokračovat v Libereckém kraji.
0: Takže teď doběhne Akademie třetího věku a tu další zatím ještě nevíte, jak to s ní bude.
1: Zatím nevíme, teď do konce tohoto roku ty finanční prostředky máme, a pak samozřejmě bude záležet taky, jak jednotliví zřizovatelé k tomu budou chtít přistoupit. A já věřím, že se nám podaří ještě s krajem nějakým způsobem vyjednat to, aby to i třeba v nějakým menším rozsahu dál pokračovalo, protože vnímáme, že ten zájem je veliký, seniori tuto činnost jakoby velmi vyhledávají a řekl bych, že i vlastně pro pedagogy je to takové příjemné zpestření, protože když potom pedagog jde s kafem a přinese kafe tomu svému studentovi a můžou se bavit úplně jinak, ale hlavně vlastně tihleti studenti to dělají s velkým entuziasmem, zájmem, protože o toho něco chtějí. Navíc tam nejsou sešměrováni nějakými pravidly, takže oni skutečně můžou vlastně dělat víceméně, co je obě ty strany, co je baví.
0: Jak vás tak poslouchám, tak to by byla opravdu velká škoda, kdyby měla Akademie třetího věku skončit. Každopádně blíží se konec školního roku i u vás v Zušce. Máte nějaký koncert na rozloučenou nebo absolventský koncert, jak se tomu vlastně říká?
1: Jo, určitě my máme pravidelně závěrečné koncerty hudebního oboru, máme závěrečné vystoupení tanečního oboru i literárně dramatického, které se jmenuje Pidi Piknik, kde vystoupí všechny soubory, takže vlastně všichni žáci se nějakým způsobem představí. Pak úplně na závěr, jo, ještě jsem zapomněl závěrečný koncert taky pěveckých sborů, protože máme 3 pěvecké sbory. No a úplně na závěr, vždycky poslední akcí toho školního roku je koncert absolventů. To jsou vlastně žáci po 7. či 4. ročníku, kteří končí a s těmi si vždycky chceme nějak důstojně jakoby rozloučit.
0: Jak to bude od září? Nás třeba teď poslouchají rodiče, kteří si říkají, vždyť by ten můj kluk nebo ta moje holka mohli umět také hrát na nějaký hudební nástroj, určitě by jim to hodně dalo. Tak jak se k vám mohou vlastně z Libereckého kraje přihlásit?
1: Doporučuji sledovat stránky všech zušek. Každá ta zuška to má organizovaná trochu jinak, jakým způsobem dělají přijetí nových žáků, ale určitě podívejte se na stránky jednotlivých zušek a tam ty informace dostanete. Většinou jsou jakési přijímací pohovory, někde více volný, někde to trošku sešněrovaný, každá zuška to má jinak, ale určitě bych doporučil teď v červnu, protože samozřejmě jsou případy, kdy rodiče přijdou už v září a konkrétně třeba u nás, jak jsem zmiňoval, máme naplněnou kapacitu, tak pak už to je někdy problém.
0: Platí se za zušku?
1: Platí se za zušku a tady bych zase řekl, že to je skvělý systém v České republice, nejenom to systémové zařazení těch zušek do celého systému vzdělávací soustavy, ale vlastně i ta finanční podpora v rámci České republiky je skvělá, protože když si vezmeme, že úplata ze vzdělávání, nějaký průměr, když to tak jako odhadnu, je nějakých 1500-1600 korun za pololetí, tak je to prostě skvělá věc, kterou nám závidí okolní státy v celé Evropě.
0: Tak to určitě, co závidět je. A těmito slovy uzavírá své povídání pan Bohuslav Lédl, ředitel Základní umělecké školy v Turnově. Děkujeme, že jste k nám do rozhlasu přišel, podělil se o řadu cenných informací, ať se vám ve škole daří.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou.
0: A o zuškách v našem kraji jsme připravili i seriál týdne. Uslyšíte ho, milí posluchači, příští týden po 10:45 v našem vysílání od pondělí do pátku. A pozvánka ještě k zítřejšímu hostovi, to si budeme povídat o výstavě Karl Marx Frank Zrada, zločin, trest, která se připravuje v Paláci Líbek. V čem je působivá a výjimečná, s jakými doprovodnými akcemi je spojená, to a vše mnohem víc se dozvíte opět hodinu před polednem v Českém rozhlase Liberec. Yes,

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, je přesně 11:45 a zeptám se vás, kolik káv jste už dnes vypili? Někdo žádnou a jiný je opravdu kafař a zvládne jich několik za den. Tak kávovou sedlinu rozhodně nevyhazujte. Babské rady vám totiž řeknou, že se vám můžou hodit.
1: Babské rady.
2: Kávová sedlina, lidově lógr, může mít v domácnosti mnoho využití. Nejprve si ho však potřebujeme dobře vysušit. Nasypeme lógr v tenké vrstvě na pečící papír a dáme schnout na teplé místo. Nebo použijeme troubu nastavenou na nízkou teplotu. Přidáním vysušené směsi do hlíny dodáme sílu rostlinám. Káva totiž obsahuje živiny, jako jsou draslík, hořčík i minerální látky. Kávová sedlina by měla dokonce přitahovat užitečné žížaly, které půdu dokáží prokypřit, a tím pádem se vašim výpěstkům v záhoncích bude lépe dařit. Kávový lógr je ověřený a účinný peeling na ruce, chodidla nebo pomerančovou kůži. Vyrobit si můžete i účinnou masku proti vypadávání vlasů. Smícháte lógr s kokosovým olejem, směs nanesete na vlasy, vmasírujete do pokožky hlavy a po půl hodince působení vlasy pečlivě opláchnete.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 11 minut nám zbývá do pravého poledne a jestli jste se dnes, milí posluchači, ještě nestihli zasmát, tak se na chvíli zastavte a pojďte si od Českého rozhlasu Liberec poslechnout vtipy Petra Rychlého. Určitě pobaví i češtináře.
1: Krásný for o policistech, kteří mají závěrečné zkoušky před prázdninama. To je jeden přijde a řekne, to není možný. Tam na tu češtinu to je nějaký kreten. Jak to? Já jsem propad. Říkat, no tak hele, píštelku mám za jedna, obušek za dvě. A čeština budu opakovat. A co jsi měl za otázku? Poměrně jednoduchou. Vyskloňovat jablko. A jak jsi to vyskloňoval? No já myslím, že správně. Jablko, ty blko, on blko. Přijde druhý a říká, ty máš pravdu. Ten na češtinu, to je kreten. Tak já mám teda, ne jako ty, já mám píštelka 2 minus, obušek 3 a teď já budu taky opakovat. A co jsi měl za otázku? No, abych vyskloňoval země kouly. A jak jsi to vyskloňoval? Já myslím, že správně. Země koule z tebe, koule z něho koule. Přijde třetí a říká, pánové, já nevím. Co o tom profesorovi, který je skvělý na češtinu, si jako myslíte? To je velice solidní člověk, který je velice spravedlivý. A říká, a co jsi měl za otázku? Tak ale já mám píštělku 1, obušek 1. No já, ty jsi ho šprtej. No pozor, čeština je 1. A co jsi měl za otázku? Těžkou, pánové, těžkou. Vyskloňovat město. A jak se to vyskloňuje? Jednoduše, město, tobě 200 a kapitánovi 5 kilo.
0: Úsměvná tečka za dnešním dopolednem pod ještědem v podání Petra Rychlého a jeho vtipů. Tak doufám, že jsme dobře vybrali a že jsme vám zpříjemnili čtvrtek. Je 11.51, za chvíli další zprávy a pak už vás od mikrofonu pozdraví Filip Majsl, aby vám hrál na přání. Jan Holub se loučí, přeji krásný den s Českým rozhlasem Liberec a naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Díky stipendiím se hospodářské škole ve Frýdlantu daří zaplnit obory pekař a řezník uzenář. V Dolní Řasnici na Frýdlantsku by mohl vzniknout dům pro seniory. Tržby v kultuře v roce 2024 meziročně vzrostly o 12%. A nadále čekáme chladnější větrné počasí s velkou oblačností a přeháňkami a teplotami do 15 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Střední hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantu na Liberecku se podařilo prolomit nezájem žáků o učební obory pekař a řezník uzenář. Například před 5 lety byl obor pekař naplněný z poloviny a obor řezník jen z třetiny. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek ale ukázaly, že letos se oba obory zcela zaplní. Pomohla spolupráce s partnery, říká ředitel školy Miroslav Kudrna.
2: Výrobci, kteří nás podporují žáky, a samozřejmě i spolupráce s Libereckým krajem, kde žáci mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium. Třeba učební obor řezník uzenář, žáci, kteří realizují odborný výcvik u společnosti Globus, tak mají možnost získat stipendium 20 000 měsíčně.
0: Na místě bývalého zámečku v Dolní Řasnici ve Frýdlantském výběžku by mohl vzniknout dům pro seniory, plánuje to vedení obce. Záměr je zatím na začátku, úřad začíná jednat s možnými investory, říká nezávislý starosta Marek Kratochvíl.
3: Tak aby seniori z naší obce měli možnost se ubytovat v nějakém důstojném zařízení přímo v naší obci, kde by prostě si dožili ty svoje krásné léta tady ve vesnici.
0: O budoucím rozvoji města dnes můžou mluvit obyvatelé Jelemnice na Semelsku se zástupci radnice. Pozvánku vedení města zveřejnilo na svém webu. Setkání nazvané Fórum zdravého města Jelemnice začne v 16 hodin ve sloupové síni bývalého pivovaru. Tržby v kultuře v roce 2024 dosáhly 320 miliard korun. To je o meziročně o 12% víc, ukazují to data Českého statistického úřadu. Polovinu z tržeb za vlastní výkony v kultuře vytvářel kreativní sektor, kam spadá třeba reklama, architektura nebo design. 1/3 pak patřila audiovizuálnímu a mediálnímu sektoru, který pokrývá knihy a tisk, film, rozhlas a televizi nebo herní průmysl. Zbylé tržby připadaly na tradiční a umělecký sektor, tedy třeba oblast kulturního dědictví nebo scénického umění. Zároveň přibylo i zaměstnanecký v kultuře. Od covidu poklesu v roce 2020 do roku 2024 jich přibylo 7 tisíc.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude převládat velká oblačnost, četné přehánky s malou pravděpodobností i bouřky, k večeru pak čekejme ubývání srážek. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia. Vítr fouká mírný jihozápadní, na horách čerstvý, v bouřkách přechodně zesílí a večer pak bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou hlášeny převážně velmi dobré a bijuje na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžena na 2 jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné čtvrteční poledne, tady musím říct, že si člověk během těch předchozích týdnů docela rychle zvykl na ten zkrácený pracovní týden. Třeba já už mám dnes pátek, alespoň vnitřně, takže kdybych vám náhodou tvrdil, že je pátek, tak mi nevěřte. Ale pořád jsme na tom ještě docela dobře, kdybychom žili na Venuši, tam jeden den trvá 243 pozemských dní. Umíte si představit tam jít do práce, třeba na ranní, než kvůli na odpolední. Ale my si samozřejmě i ten pracovní čas můžeme hezky zpříjemnit a v tuto chvíli hned dvěma způsoby. V následující hodině vám pochopitelně budeme hrát na přání a také budeme soutěžit. Ve hře budou dvě vstupenky na sobotní koncert Jana Budaře v Novoborském městském divadle. Víc vám k tomu řeknu už za malou chvíli. Teď už se prostě těším na vaše hudební přání a zdravím vás. Filip Majsl je s vámi.

A tak díky státním svátkům posunutý biorytmus už se projevil. Já jsem vám před malou chvílí drze tvrdil, že Jan Budař bude mít koncert v Novoborském městském divadle v sobotu, ale nebude, bude ho mít až v neděli. Tak ale máte alespoň zajištěný krásný program na tento víkend. V sobotu můžete dorazit na den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec a v neděli v podvečer završit celý úžasný víkend krásným koncertem. Na tento koncert, o kterém hovořím, pro vás mám v této hodině dvě vstupenky, o které si zahrajeme. Stačí, když v našem vysílání během následujících zhruba 55 minut odhalíte tuto písničku.

0: Ano, to je sám Jan Budař a jeho drzý kohoutek. Jakmile uslyšíte tuto písničku, volejte do studia Českého rozhlasu Liberec na číslo 22 155 37 22 a pokud se dovoláte jako třetí, dvě vstupenky jsou vaše. Pro jistotu ještě jednou připomínám, že ten koncert bude v sobotu, tedy v neděli 17. května v Novoborském městském divadle a kromě Jana Budaře v pianovém doprovodu tam jako host večera vystoupí také sbor Kamela s dirigentem Jiřím Štroblem. Máte se tedy po všech stránkách na co těšit. Buďte tedy ve střehu a také volejte a pište do písniček na přání. Telefonní číslo je stejné, tedy 22 155 37 22, ale můžete posílat také e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a já se moc těším.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

Pavel Bobek už má své vystoupení v Českém rozhlase Liberec alespoň pro tuto chvíli za sebou. Jeho písnička Houston dozněla přesně ve 12 hodin a 12 minut, čili je čas něco si přát. A vy si přejete. Došel nám e-mail a v něm se píše: prosím o zahrání písničky Večerníček pro dospělé k narozeninám pro mého dědu. Ten dne 12.5. měl 80. narozeniny. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstí, a k přání se připojují manželka Míla, dcera Míla s rodinou, dcera Jana a vnučka Nikolka a vnuk Petr. S vaším dovolením se k přání připojuje i Český rozhlas Liberec a tady je Večírek pro dospělé.

Epocha osvěty v Českém rozhlase Liberec, Petr Čejka, Večerníček pro dospělé. Kde byla tahle písnička, když jsem procházel pubertou? No nic, budeme pokračovat v písničkách na přání, máme 1:45 a je tady další e-mail, který nám poslal pan Michal. Rád bych vás požádal o písničku od Jiřího Schellingera Holubí dům, jen tak ke čtvrtečnímu obědu. Moc krát děkuji. No nemáte samozřejmě zač, dobrou chuť a příjemné zažití.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

redakce@rozhlas.cz. A právě na tento e-mail nám napsala paní Margita a poprosila o písničku, která snad prý udělá radost a dobrou náladu všem posluchačům Českého rozhlasu Liberec. Buty a vrána.

0: Koukám, že teď jsme tady měli v Českém rozhlase Liberec v písničkách na přání takovou ornitologickou čtvrthodinku. Nejprve holubí dům, pak drzí kohoutek, teď vrána, až si říkám, jestli dnešní písničky na přání neměl moderovat kolega Jan Holub. Ale nestalo se, no a my můžeme pokračovat v písničkách na přání dál a 3 minuty před 1:30 jdeme na první telefonát. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, pane Filipe, Trašáka z Liberce. Takže písnička bude pro úplně všechny známé přátelé, co si dáváme hrát. A dneska bych chtěla speciálně to poslat Monče ze Slovenska, poděkovat jí za krásný včerejší odpoledne a podvečer, že jsme si to užili, tu přípravu na sobotu, takže jí moc zdravím a moc děkuju.
0: No samozřejmě.
1: A všem přeju hezky zbytek dne.
0: Pochopitelně i vám ideálně s nohami na stole, jak zpívá Petr Naď.
1: Tak to bohužel v práci asi nepůjde, ale...
0: A tak ono jedno, snažit, to... jedno nevylučuje druhé, jaké si to uděláte, takové to máte.
1: No, tak nebudu dráždit radši.
0: Ano, nebudete dráždit ředitele bosou nohou, tak bych to řekl. A ještě ke všemu na stole. Dobrá, ale každopádně pro tu pohodu čtvrtečního odpoledne Petra Nadě posílám, vám přeju krásný den a na viděnou, naslyšenou.
1: Na viděnou, naslyšenou, brzy. Na

Sám s nohami na stole, Petr Naď ví, jak si udělat pohodu čtvrtečního odpoledne. My samozřejmě tu pohodu tvoříme společně v Českém rozhlase Liberec v písničkách na přání, které už se přehouply do druhé poloviny, a pokračujeme e-mailovým přáním. Pošlete prosím Olče do práce. Bee Gees, Tragedy, dneska cestou do roboty zmokla, tak ať se zahřeje, rozhýbe a nahodí stachanovské tempo. Večer se na tebe moc těším, Olí, tvůj milující Béťa.

Bratři Gibovi a jejich falzety, to už je v podstatě taková klasika, skupina Bee Gees a Tragedy, 8 minut po půl jedné. My budeme pokračovat dál, jak asi víte, v Českém rozhlase Liberec vám hrajeme na přání a plníme další písemné přání, které dorazilo e-mailem. Zahrajte prosím paní Markétě Dunebužel, Marii Rotrovou, Markétku, ať jí to v práci rychle utíká. Písničku posílá Pídělka.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď, pojď se blíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stan Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel je tu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla, havraní. Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Ne.

čistá, neředěná energie a to je téhle písničce už téměř 50 let. Skupina Queen, Don't Stop Me Now. Máme 2 minuty po 1:15 a pokračujeme v písničkách na přání. Napsal nám pan Petr, který poprosil o písničku od Babiho Daňka Stromy a tuhle písničku posílá paní Věře do Semil na Letnou.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Babiraněk nás zavedl do přírody s jeho nahrávkou Stromy. Byla to velmi příjemná procházka. Teď už máme 10 minut před 13. hodinou. My už jsme prošli prakticky celé písničky na přání, ale ještě jedno přání tady přeci jen máme. Prosím píseň Mírovi Ptáčkovi na Ferdinandov k práci na stavbě, ať se mu daří. Je velmi šikovný, něco od Michala Davida. Děkuji, Emil. Tak písničku už máme připravenou k práci. Samozřejmě jedině decibely lásky, co víc si přát. No a s touhle písničkou se s vámi alespoň prozatím rozloučím. Když říkám prozatím, znamená to, že se co nevidět zase uslyšíme krátce po 14. hodině. A mezi tím si vezme slovo Alex Minářová a v pořadu Alex a host přivítá hudebního skladatele, zpěváka, textaře a producenta a hlavně krotitele kytarových strun Michala Pavlíčka. Máte se tedy na co těšit. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec krásné odpoledne a jak už jsem říkal, po 14. naslyšenou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Český rozhlas Liberec, zprávy.
5: Ceny paliv oproti minulému týdnu klesly. Nafta je levnější o necelé 2 koruny. V Libereckém kraji klesá výroba místních mléčných produktů a také ovoce. Uchazeči o studium na středních školách se zítra dozví výsledky prvního kola přijímacích zkoušek. A odpoledne bude chladnější, větrné s velkou oblačností a přeháňkami a teplotami mezi 12 až 15 stupni. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Průměrná cena pohonných hmot v Česku po 2 týdnech klesla. Ukazují to data společnosti CCS, která ceny sleduje. Benzín stojí průměrně 42 korun a 53 haléřů, tedy o 27 haléřů míň než před týdnem. Litr nafty pak 41 korun a 36 haléřů. Ta oproti minulému týdnu zlevnila o necelé 2 koruny. Ceny paliv dále reguluje Ministerstvo financí. Určuje maximální přípustné ceny na každý následující den. Zastropovala marže distributorů paliv a snížila spotřební daň na naftu. Celkem 107 výrobků místních producentů hodnotila porota v letošním ročníku soutěže regionální potravina Libereckého kraje. Je to zatím nejvíc v její historii. Nejvíc jich bylo přihlášených v kategorii masné a pekařské výrobky a také v cukrovinkách. Naopak výrazný pokles je v posledních letech u mléčných výrobků a také ovoce, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
6: Nemáme žádnou větší mlékárnu Liberecké kraji, která by mohla dodávat kvalitní mléčné výrobky. A hlediska ovoce a zeleniny, tak tady opakovaně se stává, že se mítí sady jablek, ale i na ovoce, což je velice negativní a tam bych já byl rád, kdyby se ministerstvo zajímalo více o tyto oblasti a podpořilo je.
5: Letošními vítězi soutěže jsou například perníkový kremeš s hruškovou šlehačkou, pařený sýr nebo třešňový likér. V Liberci se v sobotu koná benefiční adraběh na podporu lidí ohrožených samotou. Jde o celorepublikovou akci, do které se kromě Liberce zapojila taky Praha, Brno nebo třeba Valašské Meziříčí. Lidé se můžou přihlásit na webu adra.cz. Komu vybraná částka pomůže, říká Radek Pospíšil, vedoucí pořádajícího centra Adra Liberec.
7: Adraběh se jmenuje Osamělost není radost. Míříme na pomoc těm, kteří jsou té osamělosti nějakým způsobem nebo mohou být vystaveni. Jsou to především seniori v domovech pro seniory, ale jsou to také rodiny s handicapovanými dětmi.
5: Lidé se do zítřka můžou připojit taky virtuálně, více se dozvědí na webu. Organizace Cermat zítra zveřejní výsledky prvního kola přijímacích zkoušek na střední školy. Žáci je uvidí v elektronickém systému DIPSY nebo na školních webech. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola, které vypíšou školy s volnou kapacitou. Podle Cermatu se letos na střední školu nebo víceletá gymnázia přihlásilo přes 156 tisíc žáků.
4: Počasí.
5: A odpoledne bude převládat velká oblačnost, četné přehánky s malou pravděpodobností i bouřky, k večeru pak čekejme ubývání srážek. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia a vítr fouká mírný jihozápadní, na horách čerstvý, v bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: A kvůli opravě povrchu silnice 3. třídy v Liberci Machníně je uzavřena ulice Rynohotická, tedy úsek mezi Machnínem a Krištofovým údolím. Objížďka je značená a vede po silnici 1. třídy číslo 35 a silnici 2. třídy.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Hezký den.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to je všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřeje Hejmu. Ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: I když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kdykoliv, když si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě mě, do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby, tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně,

0: No, bylo zapomenuté, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla v Jiřím Suchým, tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty sedmdesátiny?
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus jedničku, dvojku a ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký.
0: Jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanuji po takovýmhle textu, jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím mým krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, ano. A rád na to vzpomínal.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to, i to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že to, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, tak jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbióze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně. No.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně. Já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám. Jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, tak bychom tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo, a já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Libereckém kraji jsou stále častěji ochotní měnit zaměstnání, uvedl úřad práce. Mezinárodní trienále Jablonec 2026 představuje to nejlepší ze skla a bižuterie. V Česku roste produkce aut. Do konce dubna jich v tuzemských linek sjelo přes 500 000. A zítra nás čeká zatažený, deštivý a chladný den. Teploty vystoupí maximálně na 14 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné čtvrteční odpoledne. V Libereckém kraji přibývá lidí, kteří jsou ochotní častěji měnit zaměstnání. Vyplývá to z informací úřadu práce. Dynamika pohybu pracovních sil v regionu roste od začátku roku. V porovnání s loňskem se zvýšila o 10%, říká ředitelka krajského úřadu práce Kateřina Sadílková.
2: Zaměstnanci jsou ochotni ve vyšší míře měnit zaměstnání, čemuž pomohla lexinovela zákona o zaměstnanosti a změna pro přiznání podpory u nezaměstnanosti. Dlouhodobě však roste počet dlouhodobě nezaměstnaných s bariérami pro vstup na trh práce.
1: V dubnu nezaměstnanost v Libereckém kraji díky začátku sezónních prací mírně klesla na 5,7%. Nejzajímavější produkty v užitkovém skle a bižuterii za poslední 3 roky představí Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Od zítřka do konce září si mohou návštěvníci prohlédnout produkty 50 firem nejen z Česka i zahraničí. Trienále má ukázat současné trendy a designy ve sklářské a bižuterní produkci. Podle kurátorky Kateřiny Hruškové je například u bižuterie znát velký posun k recyklovatelným materiálům.
3: Což je teďka velký trend v bižuterii, protože bižuterie nyní čelí velkým výzvám, jak se stát udržitelnou, přestože je to vlastně zboží, které má být vysoce sezónní, tak je vidět, že mnoho firem na tento požadavek reaguje. Zároveň tam máme i různé textilní materiály, které stále častěji vstupují do bižuterní výroby.
1: Omezení dopravy kvůli rekonstrukci Děšínské ulice v České Lípě se posouvá blíž centru města. Stavební firma zahájila další přibližně 3týdenní fázi prací. Uzavřený je vjezd do Navkovy, do Děšínské ulice a z ulice Antonína Sovy není možné odbočovat doleva. V úseku mezi Navkovou a Bendlovou ulicí je jednosměrný provoz řízený semafory. Objízdná trasa z ulice Antonína Sovy do centra města je vedena ulicemi Na Nivách a Hálkova. Lidé mířící z Holého vrchu musí využít objížďku přes ulici Jiřího Podibrat anebo ulici Na Blatech a Příčnou. Výroba osobních aut v Česku roste. Za první 4 měsíce roku se zvýšila o 7% na zhruba 525 tisíc aut. Z toho přes 40% byly elektromobily a hybridy. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu. Největším výrobcem zůstává mladoboleslavská Škoda Auto s produkcí zhruba 353 tisíc vozidel. To je o 12% víc než minulý rok. Přibylo i aut vyrobených v kolínském závodě Toyoty. Naopak značka Hyundai v Česku zaznamenala 8% pokles.
0: Počasí.
1: A pátek bude převážně zatažený, ráno místy během dne se přidají přehánky nebo občasný déšť, zejména v Krkonoších a Vizerských horách se může objevit i trvalejší déšť. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pozor, se dávejte, ulice Tatranská v Liberci, tam se srazila 2 osobní auta. Na místě je policejní hlídka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Když jsem tady ještě v minulé hodině poslouchal rozhovor Alex Minářové s Michalem Pavlíčkem, tak se ve mně tak tetelily ty nostalgické vzpomínky na bujaré mládí. No k tomu snad mohu jen doplnit, že Pražský výběr bude koncertovat také v Liberci, a to v původním složení, tedy Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok a Klaudius Krišpín. Máte se tedy na co těšit. To ale až za 7 měsíců, konkrétně 12. prosince. Teď se pojďme podívat, co nás čeká v následující hodině v České. Českém rozhlase Liberec. My samozřejmě dál sledujeme vyšetřování krádeže lebky svaté Zdislavy z Lemberka v Jablonném v Polještědí. Aktuální podrobnosti pro nás za pár minut bude mít kolega Jiří Jelínek. A pak se budeme docela důkladně probírat kardiovaskulárním systémem. V pořadu, co učebnicích nebylo, se zaměříme na infarkt a předškoláci budou mudrovat v dětské anketě o krvi. To zřejmě v návaznosti na dnešní světový den hypertenze. On je mimo jiné teda také den tanči jako kuře, ale já osobně si neumím představit, jak tancuje takové kuře. Tedy umím, ale umím si představit jenom to mražené kuře, protože tak většinou tančím já. Jak tančí takové živé kuře, tam mi zůstává mentální obrazovka naprosto prázdná. Každopádně vám s Českým rozhlasem Liberec přeju hezké odpoledne a příjemný poslech.
0: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

nástrev tichčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně smít.

0: Valdemar Matuška a nesmrtelná písnička slavíci z Madridu 12 minut po 14. Lidé mohou ode dneška navštívit baziliku v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Akorát neuvidí lebku svaté Zdislavy, kterou někdo v úterý ukradl. A další informace má redaktor Jiří Jelínek, kterého zdravím ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A předpokládám, že policie pachatele stále nenašla. Je to tak?
1: Je to tak. Po pachateli dál pátrají českolipští kriminalisté. Zajištěné jsou ale všechny stopy, které mohl pachatel v bazilice zanechat, a i to je důvod, proč už dnes může být barokní areál znovu přístupný návštěvníkům. Připomenu, že neznámý muž relikvii ukradl v úterý večer při začátku pravidelné bohoslužby. V kostele bylo minimum lidí, protože ve městě byl ten den s hejtmanem a velká část farníků byla navíc ve Cvikově na vernisáži. Farář slyšel dvě rány a pak už jen viděl, jak někdo oblečený v tmavém oblečení s kapucí běží z baziliky pryč. Ty dvě rány, to bylo zasklení relikviáře. Lebku svaté Zdislavy kryla dvojice skleněných tabulek.
0: No a co bylo nutné před znovu otevřením baziliky udělat?
1: Děkán a představený zdejšího kláštera Pavel Mária Majer mi popsal, že bylo nutné prostor okolo oltáře uklidit a samotný oltář lehce opravit. Samotnou schránku, relikviář, ten nechali jak je, aby, cituji, návštěvníci viděli, jakého barbarství je schopen člověk, který to udělal. Nahlédnout do baziliky je možné každý den, kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Každý všední den jsou navíc od 18 hodin pravidelné bohoslužby. První od události bude také už dnes. Pan Majer říkal, že budou rádi, když lidé přijdou a společně se pomodlí za návrat vzácné relikvie.
0: Jiří, a můžeš ještě závěrem připomenout, čím je odcizená relikvie tak významná?
1: Tak svatá Zdislava byla jednou z nejvýznamnějších českých světic, žila v první polovině 13. století a byla pověstná svou láskou k bližním. Pomáhala chudým i nemocným, zakládala chudobince a špitály a vypětí spojené s pomocí ostatním jí zřejmě stálo i život. Zemřela vyčerpáním ve věku zhruba 32 let. Je patronkou rodin, českého národa, litoměřické diecéze nebo i libereckého kraje. Je jí připisován zázrak ve formě nevysvětlitelného uzdravení moravského lékaře na sklonku 80. let minulého století a díky tomu je od roku 1995 svatořečená. Věřící to zkouší i dnes. Viděl jsem v bazilice vzkazy, kde k ní lidé orodují za uzdravení svých blízkých. Za dva týdny 30. května budou v Jablonném každoroční slavnosti na její počest.
0: Úterní krádeži lebky svaté Zdislavy jsme se vrátili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Já ještě zopakuji, že ode dneška je bazilika v Jablonném v Podještědí znova otevřená. Moc krát děkuji, Jiří, a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bonsoir, Mademoiselle Paris a skupina Šalom v Českém rozhlase Liberec 6 minut před 14:30. Šalom samozřejmě v čele s Petrem Mukem, jehož úmrtiny si za 10 dní budeme určitě připomínat. Teď se ale podíváme na jedny narozeniny. V krabici od bot dlouho nevydržel a doma směl zůstat jen pro svůj hrdinský čin. Zachránil svou kamarádku, holčičku Áju. O kom je řeč? No řeč je o legendárním Maxi Psovi. Fík dnes slaví narozeniny a večerníček se na obrazovkách objevil poprvé přesně před půl stoletím, 14. května 1976.
1: Mě to celý zajímalo, protože scénář je napsaný krásně a je takový klukovský, takový hravý je to. My jsme s kamarádama den předtím si zašli na výbornou Plzeň a opravdu nám to šlo, teda když něco člověk dělá, to má dělat pořádně teda. Já v té době ještě kouřil taky a ráno jsem se probudil a zjistil jsem, že ze mě jde horká pára jenom.
2: Vypráví Josef Dvořák, hlas večerníčku i samotného Maxi Psa, kterak si v předvečer natáčení dal pár dobře vychlazených půl litrů.
1: Já nemohl mluvit, já mluvil takhle. A tak jsem se jel omluvit a přijel jsem do studia a tam seděl celý štáb v čele s panem režisérem Bedřichem a on, je, to jste hodnej, že jste už tady. A já jsem mu nechtěl kazit radost, ale co jsem měl jiný osmínka, no ale já nemůžu mluvit vůbec. A on se na mě koukal a teď říkal, je, a takhle

0: pouštěl nahrávky, které byly před těma 14 dny, aby se mi to v hlavě osvěžilo. Radostná práce.
1: Pro pána krále, vždyť on do rána vyrost.
2: První série měla 13 dílů a kromě Josefa Dvořáka a režiséra Václava Bedřicha se na ní nejvíc podepsali autor Fíka, spisovatel Rudolf Čechura a výtvarník Jiří Šalamoun. Neodmyslitelně k večerníčku patří i hudba Petra Zkoumala.
3: No tohle si vypiješ.
4: Tak vypiju, no. Proč bych nevypil?
2: Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott se pochlubil, text k téhle písni jsem psal já a skutečně ho napsal v roce 1983 a vyznal se v něm mimo jiné samozřejmě ze svých srdečních záležitostí. O srdečních záležitostech teď bude řeč i v Českém rozhlase Liberec, ovšem z jiného soudku. Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti samozřejmě můžete porovnat už s tím, co vám prozradí Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: obyčejnou ženu.
1: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skupina ABBA, to je naše krevní skupina. Parta Švédů, které ovšem v žilách koluje i kapka norské krve. Ta dozněla 2:45 v Českém rozhlase Liberec. A mimochodem, když hovoříme o krvi, jestli pak znáte svoji krevní skupinu. V Česku má nejvíc lidí, tedy 40% až 44% populace skupinu A. A směrem na východ Evropy to procento klesá. Navíc Aček mají tedy lidé u Atlantiku a ve Skandinávii je to až 60%. A ten systém krevních skupin, ten je definován geneticky. Na jejich výskytu můžeme vysledovat třeba i migraci národů, ale i průběh morových epidemií v minulosti. Některé z krevní skupiny totiž byly vnímavější k moru a tak byly epidemii potlačeny, zatímco jiné ji přečkaly a v populaci převážily. Teď už ale o krvi svědčí lehkostí s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Z čeho se skládá krev?
2: Železo.
3: Železo.
4: Z krvinek.
1: A co tam ještě je, když teče?
4: Kov, jak tam protéká, tak tam můžou být i bílé krvinky a tomu se říká kyslík.
1: A proč je červená ta krev?
4: Protože
5: že se blíží nějaká bolest.
6: Protože červená krev je dobrá.
7: Protože krvinky jsou červený.
1: Mají? Všichni lidi na světě stejnou krev?
8: Ne.
9: Jo.
1: A proč ne?
10: Zvířata mají asi bílou a lidi červenou.
11: Lidi medvědi mají třeba bílou.
1: Kolik té krve v našem těle asi je?
12: 155.
1: Takže třeba kyblík nebo víc?
12: Víc.
13: Dva kyblíky.
1: Můžeme tu krev někomu darovat?
14: Ne.
15: Jdeme na krev.
1: Když chodíme na krev? A ty znáš někoho, kdo chodí na krev?
16: Moje babička.
1: A co s tou krví dělali?
17: Pak ji darovali někomu jinému, že ji zase dali do toho těla, ale jinýho.
18: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Spáchala politička, která si nadělala spoustu nepřátel, opravdu sebevraždu? Pátrá inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Podpořte českého zpěváka Daniela Žižku. Přímý přenos druhého semifinále Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art. Toužila se protančit až do pařížské opery. Příběh hvězdy evropských kabaretů Loi Follerové ve filmu Tanečnice. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Po krádeži relikvie je znovu otevřena bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku. S plošnou sečí zeleně radnice v Novém Boru na Českolipsku začne až příští týden. Mediální výbor sněmovny zrušil svou výzvu ke stažení zákona o veřejnoprávních médiích. A v pátek bude zataženo deštivo a chladno, teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Lída Jiroutová. Bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku je ode dneška znovu otevřená. V úterý tam zatím neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. V 18 hodin tam dnes bude i pravidelná bohoslužba. Památka byla ve středu zavřená kvůli zajišťování stop kriminalisty a částečné opravě oltáře, ve kterém byla relikvie uložená, říká představený a děkan kláštera dominikánů Pavel Maria Majer.
4: Ten samotný relikviář jsme nechali v té podobě, aby návštěvníci viděli, jakého barbarství je schopen zloděj, který to udělal.
3: Kvůli suchu radnice v Novém Boru na Českolipsku letos omezila sekání travnatých ploch. Díky nynějšímu zlepšení situace město zahájí plošnou seč až příští týden. Doteď se udržovaly pouze plochy v centru města.
5: Šetrnější postup by měl podle mluvčího radnice Jiřího Lebiše pomoci zachovat zeleň v dobré kondici i v dalších týdnech. Sekání za dlouhodobého sucha by totiž mohlo oslabené trávníky výrazně poškodit. Údržbu město plánuje i na základě aktuálního vývoje vegetace. Neseká se třeba, když trávy intenzivně kvetou. To by mohlo krátkodobě zvýšit množství pylu ve vzduchu. Z Nového Boru Jiří Línek, Český rozhlas.
3: O budoucím rozvoji města dnes můžou mluvit obyvatele Jilemnice na Semilsku se zástupci radnice. Pozvánku vedení města zveřejnilo na svém webu. Setkání nazvané Fórum zdravého města Jilemnice začne v 16 hodin ve sloupové síni bývalého pivovaru. Sněmovní mediální výbor zrušil svou výzvu ke stažení zákona o České televizi a Českém rozhlase. O odvolání prošlo hlasy koaličních poslanců. Výbor zrušil taky pracovní skupinu k médiím veřejné služby. Její vznik i výzvu k stažení zákona odhlasovala před dvěma týdny opozice, když měla ve výboru výjimečně většinu hlasů. Návrh ministra Otto Klempíře za motoristy sobě mimo jiné převádí financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Podle odborů a pracovníků obou médií by schválení vedlo k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Návrh je v připomínkovém řízení, které skončí zítra.
2: Počasí.
3: A zítra čekejme v Libereckém kraji převážně zataženo, přidají se přehánky nebo občasný déšť, zejména v Krkonoších a Vizerských horách se může objevit i trvalejší. K večeru budou srážky i oblačnost částečně ubývat. Denní teploty 11 až 14 stupňů, na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rostlové podmínky po ránu mírně nepříznivé, odpoledne přechodně až dobré a bio bude na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Ostašovská v Liberci je kvůli rekonstrukci vodovodního řadu uzavřena, objížďka značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teď před studiem kolem mě proběhnul šéf, zahlásil dělej něco a zase odběhl, ale protože maminka a šéf se vždycky poslouchají, tak se vám hlásím od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Zdraví vás Filip Majsl. A v této hodině na vás nebudu sám. Přibude třeba Daniela Pilařová, která nás vezme do Národního parku České Švýcarsko. Tam totiž začínají česko-německé hlídky i v souvislosti s tradičními nájezdy německých turistů o nadcházejícím prodlouženém víkendu v Německu. Také dorazí Martin Frič s knižními typy, spojíme se s regionálním stopařem a vyšleme sondážní balónek do Svian v našem pořadu Co je nového. Já vám s Českým rozhlasem Liberec přeju příjemnou pohodu a hezký poslech.

0: Osmý den. No já se obávám, že v našich končinách by to s největší pravděpodobností byl den pracovní a já myslím, že sedmidenní týden bohatě stačí. V sousedním Německu mají ten pracovní týden o jeden den kratší a v souvislosti s tím také v Národním parku České Švýcarsko i Labských Pískovcích dnes můžete potkat třeba policisty na koních. Čeští a němečtí policisté přijeli pomoci strážcům parku s hlídkami. V Německu se totiž slaví Vatertag a podle zkušeností z minulých let se v chráněné oblasti budou pohybovat stovky zahraničních návštěvníků, kteří si oslavu Dne otců představují nejlépe s velkým množstvím alkoholu a pyrotechnikou.
1: Haben Sie keine Pyrotechnik?
2: Nein, keine Pyrotechnik.
3: Ne, my jsme přijeli ze Sebnitz, to je partnerské město Dolní Poustevny. Přijeli jsme na Wander, dát si jedno, dvě piva, ale žádnou pyrotechniku nemáme.
4: Dušuje se Christoph, hlouček opodál smějících se kumpánů s plechovkami anebo lahvemi piva přizvukuje. Právě kvůli dnešnímu Dně otců, kdy do Národního parku České Švýcarsko přijíždí stovky zejména mladých mužů a posilňují se alkoholem, přijeli na pomoc s hlídkováním 4 desítky policistů, několik jich je také na koních.
5: Nám přijedou ty 16-letí otcové, s kterými je pak největší problém.
4: Ukazuje pomyslné uvozovky strážce parku Václav Nič.
5: Buď použijou třeba sprej, postříkají nám skály, petardy různé, nedej bůh, aby si někde rozdělávali ohýnek.
4: S tím vším už tady mají v Národním parku při oslavách Vatertagu bohaté zkušenosti.
6: 3 roky po sobě každý tento sváteční den u nás zahořelo a vlastně to bylo vždycky spojené s používáním pyrotechniky.
4: Dodává mluvčí parku Tomáš Salov. Policisté si rozdělili úseky v Národním parku i Labských Pískovcích.
7: Ale úkoly pro speciální pořádkovou jednotku a pro hypologii jsou jasný. Můžeme vyrazit do práce.
4: Zazněl kolem 13. hodiny rozkaz. Do terénu se vydali policisté, strážci, koně i dron. Dnešní speciální hlídkovací akce s pomocí policie bude trvat do 22. hodiny večerní. Strážci parku ale budou až do neděle 17. května v plné pohotovosti. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Netrpezlivá skupina Elán. Ano, nevím, jestli netrpělivě, ale rozhodně už se skupina Elán chystá na svou koncertní derniéru. Máme 8 minut před půl čtvrtou a vy už možná netrpělivě vyčkáváte příchodu Martina Friče s knižními novinkami. Dočkali jste, Martin Friče tady.
1: V novinkách tohoto týdne, v knižních novinkách, pro vás máme připravené tři knížky. Jedna zamíří do historie a moc zajímavě, druhá je moc pěkný román, třetí je dobrá detektivka. Nejprve historie druhé světové války a zajímavý pohled polského autora. Je dobré podívat se na naši historii očima třeba právě Poláků. Knížka se jmenuje Jenom ať si nemyslí, že jsme kolaboranti, dlouhý název, Protektorát Čechy a Morava 1939 až 45 je podtitul a napsal ji Piotr Majevský. Tenhle výtečný znalec období druhé světové války v Evropě se zamýšlí na českém příkladu nad spoluprací nebo pasivním odbojem nebo přizpůsobením se jak elit, tak běžných občanů v těžké době protektorátu. Najdete tu prezidenta Háchu, generála Eliáše, ministra propagandy Moravce, zkrátka intelektuály, obyčejné Čechy, politiky. Tihle všichni museli tou dobou nějak těžko projít. Někdo to zvládl lépe, někdo hůř. A Piotr Majevský v knížce Jenom ať si nemyslí, že jsme kolaboranti, to moc pěkně mapuje. Román s krásným názvem Kořeny jabloní. Napsala ho Veronika Kratochvílová a v jednom domě se potkávají starší paní Magdalena a 37letá Lenka, která začíná novou životní etapu. Dopis, který přišel bývalému nájemníkovi, tyhle dva osudy spojí a odehrává se příběh. Moc pěkný románový debut. Dvě hrdinky, rozdílné generace, velmi citlivé téma a je to taková i oslava knížek, vyprávění, psaní. Veronika Kratochvílová, Kořeny jabloní. No a nakonec můžou zpozornit nejenom Trampové, ale i všichni čtenáři a čtenářky detektivek, protože je tu Jaroslav Velinský, převzdívkou kapitán Kit a případ výjimečné Klibny. Víte, co to je Klibna? Nechte se překvapit. Je totiž konec června roku 64. Příležitostný detektiv Otta Fink jde podél přehrady v hostivaři a najednou se vynoří nahá dívka, nápadně podobná tenisové hvězdě a děj se rozbíhá. Jaroslav Velinský, případ výjimečné Klibny. A ještě jedno pozvání na tento víkend z Českého rozhlasu Liberec. Víte o dni otevřených dveří Českého rozhlasu v sobotu, ale možná nevíte, že v neděli půjde Libercem pochod na podporu veřejnoprávních médií a jako nadšený posluchač Českého rozhlasu vám chci připomenout obě tyhle akce a obě najdete na webu

0: 7 minut po půl čtvrté v Českém rozhlase Liberec nestárnoucí hit Michala Tučného Abych tu žil. Jak si tak zpříjemnit život o víkendu, který se nám kvapem blíží tady v Libereckém kraji? No tak sobota ta je celkem jasně vyřešena, to se určitě všichni potkáme, včetně Pavla Vítka na dní otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. No a v neděli 17. května, když už budete v Liberci, můžete vyrazit na májový trh před libereckou radnici. Akce začne v 10 hodin dopoledne a láká na bohatý program pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit na lokální pochoutky, rukodělné výrobky i živou hudbu. Pro děti bude připraveno oblíbené jarní tvoření v připravených výtvarných dílničkách. Dětské návštěvníky také potěší odpolední divadelní pohádka a o příjemný hudební zážitek se postará hudební uskupení Náhodné setkání a vystoupí také písničkář Matěj Čejchan. Další informace určitě najdete na webu magistrátu města Liberec. Já budu jenom rád, když se budete dobře bavit, ať už s Českým rozhlasem Liberec, anebo na májových trzích.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zveme vás na Den otevřených dveří Českého rozhlasu Liberec. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou. Prohlédnete si naše studia, poznáte moderátory, redaktory a další rozhlasové kolegy. Neutíkej, pojď kousek blíž, ty víš, jak se mi líbí. Naše pozvání přijal Pavel Vítek, kapely Stand Band, Pohromadě na Přehradě a pěvecký sbor Gospel Jetu. Zveme vás na ochutnávku dobré kávy a den plný hudby, zábavy a světa za mikrofonem. Ten, kdo nám zlomil křídla, havraň... Těšíme se na vás v Českém rozhlase Liberec v Modré ulici 1048. V sobotu 16. května mezi 10. a 16. hodinou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, a za regionálním stopařem vyrážíme v Českém rozhlase Liberec. Bobr evropský a český ráj. S takovým podtitulem Dům přírody v Dolánkách vyhlásil další ročník výtvarné soutěže Český ráj očima nejen dětí. Jaká má soutěž pravidla, ale také jestli se bobrům v Českém ráji daří, se vydal zjistit redaktor Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Domu přírody Českého ráje v Dolánkách, kde se v prvním patře všechno chystá už na vyhlášení vítězů a předání cen v letošním již čtvrtém ročníku výtvarné soutěže Český ráj očima nejen dětí. Já se zeptám Hany Nedbálkové z Domu přírody Českého ráje, zdejší lektorky, jaké výtvarné pojetí letos převažovalo a kolik vlastně děl jste dostali?
3: Sešlo se nám asi 193 jednotlivých děl a co se týče techniky, tak to bylo velmi pestré. Máme tady perokresbu, máme tady akvarel, máme tady křídy, máme tady dokonce nakonec i nějaké to vyrábění, takže velmi pestrá nabídka.
2: To teda musím potvrdit, protože my jsme zašli už na výstavu, která bude zahájena až po 16. hodině, až potom slavnostním předání těch cen. Pojďme se podívat na jednotlivá díla a hlavně na nějaké ty zvláštnosti. Některé věci, já už jsem se to chtěl trošku prohlédnout, mě hodně pobavily a vůbec kde ty věci tady všude jsou, protože téměř 200 kousků umístit i ve velkém sále není jen tak?
3: Bobři skutečně obsadili přízemí Domu přírody Českého ráje. Máme tady doslova 200 bobrů a ty díla jsou individuální hodně. Máme tady třeba velmi originální pojetí, které znázorňuje šplouch bobřím ocasem. Jo, tak to je velmi zajímavé dílo. Nebo i třeba různé pohledy na bobry. Nejenom když si staví hráz, ale třeba i nějakou bobří rodinku, nebo bobry na výletě, bobry putující do Českého ráje a podobně.
2: Opravdu inspiraci vzali soutěžící velmi zeširoka a velmi zajímavě. Některé věci jsou i plastické, není to jenom malované, některé věci jsou položené. Tady třeba u okna máme různé bobří výjevy, obohacené ještě listy a kůrou.
3: Jo, přírodiny často byly doplněny do těch obrázků, někdo vyloženě přinesl i obrázek s rámečkem rovnou, takže máme třeba skleněné rámečky tady a to už se pak hůř věší, no, takže jsme si ním museli nějak poradit.
2: Poradili jste si hezky, tohle je také zajímavé, vlastně jsou to tak trošku, já nevím, jestli se to nazvat koláž nebo tak něco podobného, ty výtvarné techniky, pojďme se podívat na ty převažující, na ty, které visí tady na jednotlivých panelech. Jak se toho zhostily ty různé věkové kategorie, protože vy jich máte 5, jak tak na to koukám, 4 dětské, 1 dospělá.
3: Asi se nedá říct, že by jednotlivé kategorie preferovaly nějaký styl. Skutečně napříč kategoriemi je to pestré.
2: Je to opravdu pestré a fakt vtipné. Já si myslím, že to stojí opravdu za návštěvu, takže dneska, když nestihnete tu vernisáž, která začíná po 16. hodině, tak se můžete přijít vlastně až téměř do konce června.
3: Do 28. června bude výstava zdarma k vidění v Domě přírody.
2: Tak se přijďte podívat do Domu přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova.
1: Láká náš regionální stopař a v tuto chvíli dá se říci také hoch od bobří řeky Jaroslav Hoření. Já moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: vím.
1: Slza a katarze 8 minut před 16. hodinou. To znamená, že duševní očistu máme za sebou, jak se říká, čistota půl zdraví a veselá mysl také půl zdraví. A o tu druhou polovinu vašeho zdraví se za malou chvíli postará Humoriáda. Po 16. hodině se vás zhostí Patrik Rozehnal a společně s ním také herec Miroslav Hanuš a budou vám nabízet scénky a ukázky z pořadu, jak je dobrým zvykem. Předtím pochopitelně zprávy, které dnes připravuje Lída Jiroutová. Filip Majsl vám přeje ve společnosti Českého rozhlasu Liberec stále krásné odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji opět naslyšenou.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Řidiči si zítra znovu připlatí za benzín i naftu. Lidé v Libereckém kraji jsou častěji ochotní měnit zaměstnání, uvedl úřad práce. Sněmovna se postavila proti plánovanému sjezdu sudeckých Němců v Brně a zítra nás čeká zatažený deštivý a chladný den. Teploty vystoupí maximálně na 14 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Maximální ceny paliv zítra opět vzrostou. Litr benzínu zdraží o 21 haléřů a bude stát 4,40 korun a 22 haléřů. Řidiči si připlatí i za naftu, a to o 17 haléřů. Litr bude stát 42 korun a 3 haléře. Zastavil se tak cenový pokles nafty z posledních dnů. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí. To vypočítává cenové stropy střídenního průměru velkoobchodních cen. V Libereckém kraji přibývá lidí, kteří jsou ochotní častěji měnit zaměstnání. Vyplývá to z informací úřadu práce. Dynamika pohybu pracovních sil v regionu roste od začátku roku. V porovnání s loňskem se zvýšila o 10%, říká ředitelka krajského úřadu práce Kateřina Sadílková.
3: Zaměstnanci jsou ochotni ve vyšší míře měnit zaměstnání, čemuž pomohla lexinovela zákona o zaměstnanosti a změna pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Dlouhodobě však roste počet dlouhodobě nezaměstnaných s bariérami pro vstup na trh práce.
2: V dubnu nezaměstnanost v Libereckém kraji díky začátku sezónních prací mírně klesla na 5,7%. Městská policie v České Lípě najala strážnici psovodku. S fenou německého ovčáka Kalimerou bude vykonávat běžné pochůzky v ulicích města. Sbor chce dvojici využívat také při řešení přestupků proti občanskému soužití a veřejném pořádku.
4: Není to první nasazení psů v řadách Českolipské městské policie. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, prvního čtyřnohého strážníka mohli lidé v České Lípě potkávat už před víc než 10 lety. Počet kynologů chce městská policie v létě ještě rozšířit. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Poslanci se postavili proti plánovanému sjezdu sudeckých Němců v Brně. Návrh ve sněmovně prosadilo vládní hnutí SPD spolu s koalicí ANO a motoristů sobě. Poslanci organizátory vyzvali, aby od konání akce ustoupili. V usnesení sněmovna odmítla možné zpochybňování válečného uspořádání nebo relativizaci nacistických zločinů. Opoziční poslanci se jednání na protest nezúčastnili. Na místech lidovců nechali transparent s nápisem Vyvoláním nenávisti dluhy nezaplatíte.
1: Počasí.
2: A v noci bude v Libereckém kraji většinou oblačno až zataženo a přidají se přehánky. Ochladí se nám na 7 až 4 stupně Celsia. V pátek bude převážně zataženo, ráno místy během dne se přidají přehánky nebo občasný déšť. Zejména v Krkonoších a v Jizerských horách se může objevit i trvalejší déšť. K večeru bude srážek i částečně oblačnosti ubývat a teploty přes den vystoupí na 11 až 14 stupňů. Na horách naměříme mezi 7 až 10 stupně Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na ulice Habartická v krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená, objížďka je značená a vede ulicemi Jidřichovská, Hejnická a Studánecká. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Končí. Končí. Já mám nalíkají.
6: Co je z toho zdrudaná?
5: I my jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Začíná další díl typickou znělkou, kterou jste slyšeli. Patrik Rozehnal vítá Mirka Hanuše. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne.
6: Houpal jste se někdy v roli na lustru, když už to máme v ukázce ve znělce? Byl jste vším možným a dokázal jste všechno možné na lustru?
7: Já si myslím, že jo, že jsem jo. Se houpal na lustru. Ano, houpal jsem se na lustru, houpal jsem se na kruzích.
6: Taky.
7: A ty kruhy se mnou jeli jako nahoru, protože byly jako pověšeny na jevištním tahu, což jako a ta tyč, co umí jezdit do vejšky, vysí na ní kulici. A já jsem se bál, ano, to si vzpomínám, když jsme jeli na zájezd do Plzně na festival s Boucharonem, to bylo, to, když jsem byl ve Švandově divadle před lety letoucími, tak tam ve Švandově divadle to není tak vysoký ten portál, že jo? Já jsem měl jakoby odjet kamsi do nebe na těch kruzích.
6: Tak to nebylo tak vysoko.
7: No, no, a stejně to bylo dost vysoko, jo. A v té Plzni je prostě, to bylo ve starém divadle, ano. A to divadlo fakt je veliký, že jo, a má vysoký portál. A já jsem se chytil těch kruhů a měl jsem jako vyjet, a když jsem byl ve výšce toho portálu, tak měl svět opona. A to, jak jsem to teď říkal, úplně se potím na zádech strachy. Tam totiž je jaková kabina na tom jevišti, ale to je třeba, já nevím, v 7 metrech. A tam je ten strojník takzvaný, který ovládal odtamtať ty tahy, protože tam byly tahy motorový. A tak já jsem se držel a teď už jsem byl mnohem vejš než v tom švandáku, tedy původně realistickým nebo úplně původně Švandově divané. A teď jsem stoupal a ty ruce se mi úplně zaťaly do těch kruhů a říkala, tak to bude můj konec. Já tady teď strachy spadnu, uzreju, spadnu. A teď ono to pořád jelo. A jak jsem jel, tak jsem se dostal do výšky té kabiny, kde byl takový strojník v monterkách, který měl otevřený okýnko, takový v tom kovovém rámu, takový okýnko. Leda byl a na mě koukal, jak kdyby okolo jel nějaký kosmonaut nebo co. Ten strach můj v očích, jsem říkal, kurva, jeď už s tím dolů, bože, můj konec se blíží. A on vůbec koukal z okna, jak kdyby byl okolo vlak. Já jsem vyjel snad do 12 metrů nebo co. To můžete být rádi, že tu dneska vůbec jsem. To bylo strašný. A od té doby jsem to už nechtěl dělat. Já mám jako závrať trochu. Taky jsem mohl jet Bůh ví kam. To bylo strašný.
6: Že jste to vůbec dohrál a jste tady. Jsem moc rád, tak začínáme.
1: Humoriáda.

0: První historku od Miroslava Hanuše máme za sebou už v úvodu a teď je třeba vybrat něco, možná nějaké povídání nebo scénku z archivu, no, co to bude?
1: Tak já si tady šáhnu, to je taková výhoda, že já si můžu vybírat, že jo, zadarmo z archivu. Tak já bych si vybral třeba tady Bolka polivku, to je z Bolkovin, protože já to miluji, jak Bolek vypráví takovým podobným způsobem jako pan Menčík, že on vykládá často úplnou blbost, jako to není nic, jo.
0: A on není to nic tak zvláštního, ale
1: no
0: on to
1: nic, ale on to vypráví tím způsobem, protože je výborný vyprávěč, že a když by to člověk slyšel třeba zase až po čtyřikrát to řekne a po pátý, tak už to bude polojiná historka, že jo. To se to vyvíjí. A to se mně líbí, když je někdo vypravěč. A to je Bolek.
0: A bude tam i s Václavem Havlem a povídání o tom, jak se Václav Havel učil jezdit na koni.
2: Učil se s panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
3: Tam bylo...
2: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
3: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
2: družstvo. Zatím družstvo jsme.
3: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysed, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel a já jsem nic nedělal a nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. A jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a se sadili mězdy.
2: Já bych to chtěl vidět tuhle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal tím svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusel. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, to říká dobře. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dramatika v sobě nezapřela, tedy Václav Havel vyprávění o koních, tak probrali jsme tedy ty kruhy, tu výšku, co koně, Mirku?
1: No koně, taky, já vím, že jsem trochu jako nešikovnej, jo, já se poměrně hodně naučím, ale když se v tom skrývá nebezpečí, jo, třeba jsem se naučil docela dobře stepovat, jo.
0: V tom není ale tolik nebezpečí.
1: No je to na zemi, že jo, můžete uklouznout nebo ztratit rytmus, jo, ale vás nezabije.
0: Se strašíte dopředu.
1: No, ale to je, já bych potřeboval kaskadéra, teď třeba mě bolí koleno, tak teď bych potřeboval kaskadéra i na chůzi, jo, protože to jsem belhavec teďka. No, ale já se třeba těch konů bojím, mám několik kolegů, kteří si natloukli na koni, spadli a hodně se polámali. Jo. Takže tam je potřeba splynout s tím koněm.
0: No jo.
1: Což si představu toho Václava Havla, jak splýval s tím koněm rytmem. Tak, a on, když nesplynete, tak vás to jako nadhazuje ten zadek.
0: Ano.
1: Strašně to
0: ono
1: dělá...
0: by to mělo, ale ne při každým tom zvednutí té páteře toho koně nebo těch zad.
1: No, ono to se musí s ním splynout. A když chytíte jakoby proti rytmus, jo, takovou synkopu, řekl bych, hudebně, tak s každým tím dosedem ten kůň jde proti vám a je tak, když vás někdo
0: praští.
1: Nakopne, jo. Co krok, to kop. Jo, a takhle on objel chudák ty lány. Takže já se do těch konňů neženu.
0: Třeba.
1: Jo. Já myslím, že ten kůň, jako tak, jako já, kdybych se měl učit na koni, tak ten, spíš ten kůň by se měl jako naučit se mnou, ale oni ty koně, oni jsou trošku jako hajzlové, já bych řekl. Jo. Oni to poznají, že ten člověk, co na nich visí, tam nedrží. A oni třeba řeknou, to je hodnej kůň, ten bude dělat, co chcete. Ale já vím, že on by dělal, co chce on. Já na ně radši jako nelezu. Jo. Od té doby, ještě co mi řekli, že z toho koně mám slejzat, tak ne, že se postavím do toho třmenu, ale že tu nohu vizuju. A pak prostě se opřu o tu hrušku, vidíte, jak odborně o tom hovořím, že jo, což je ten předek toho sedla, že jo.
0: Ano, vzepřu se
1: a prostě přešvihnu, že jako takovýma nůžkama ten zadek od toho koně doskočím a ještě bych se měl tak po sokolsku, nebo co to dělají ty gymnasti, nebo kdo chce, tak přihlásej, že jo, když dopadnou, jakože... docvičili. A já jsem říkal, proč to mám dělat, když tady mám, takhle vysím, že je to jako schod, že prostě vysednu. A on říká, no pač ten každý kůň to jako nemá rád. A on se ten kůň někdy rozběhne, no, popoběhne a pak se vám ta noha zasekne v tom třmenu a ten kůň vás jako táhne sebou. Jo? A teď jsem si vzpomněl na ty, já mám rád westerny a tam co chvíli jede někdo za nohu, táhne ho splašený kůň, kaskadéra, jo, a já hned vidím, jak mám tu bujnou fantazii, jak už jedu po zádech hlavou, drkotám od dlažbu a kůň mě někam veze.
0: Ale já vás úplně vidím v tom westernu, Mirku, kdybyste tam šel do toho.
1: Já to mám rád, ale... A třeba teď jsem četl, že John Wayne kolikrát spadl.
0: Ano.
1: A třeba se zlámanýma žebrama to hrál dál, strašně to bolelo, on furt lezl na ty koně. Tak já vím, že nejsem John Wayne, ale mám rád westerny.
0: Mirek Hanuš, náš host, vybral Volka Polívku, můžeme s ním pokračovat další vyprávění, tentokrát anekdot a z manéže. A nebo si dopřejeme scénku, to nabízím proti. V prodejní jízdních kol se můžeme ocitnout s Uršou Klukovou a Miloslavem Šimkem.
1: No tak teď já zkusím to, co já vždycky zkusím ovlivnit.
0: No,
1: já zkouším, jaký mám vliv na ty posluchače.
0: O to jsme tady.
1: No jo, to právě ne. To právě, tady nejste o to, abyste dělali vliv. Pak se s tím politici, tohle říkají, oni dělají vliv. Ne, to právě ne. Tady dělám vliv jenom já a já vám říkám, že bych chtěl ještě Volka Polívku.
0: Ačko tedy. Humor mezi ráči B 90 01 04 pro SMS-kaře a volání do studia na telefon 731 800 900. Je to na vás, hlasujte a vybírejte si v Humoriádě.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vybírejte dál, tu šanci ještě máte na telefonu 731 800 900. Výběr, buď Bolek Polívka anekdoty, anebo Scénka Miloslav Šimek a Uršula Kluková. Telefonní číslo sem 731 800 900. Zvedá ho i dnes se mnou Miroslav Hanuš. Kdo je tam na telefonu?
2: Tady pejskar ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím oba humoristy do humoriády.
3: Dobrý den.
2: A dáme si na zařátí polévku.
1: Dobře, ano. Varianta A tím pádem. Píšu a děkuju. Kdo další po telefonu?
4: Dobrý den, tady je Kateřina. Zdravím oba pánové a prosila bych Ačko.
3: Správně,
4: pěkný den.
3: Správně,
1: vám, ať se vydaří.
3: Ať je Kateřina, hura.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Marie z Ujezda Uvizovic. A já bych si prosila pana Polívku.
1: Dobře, správně. Tak jo, tak
5: a zdravím
1: jo.
5: Zdravím kvalitního člověka.
3: Ano, ano, jsem kvalitní člověk, děkuju.
1: Kvalitní člověk vybral Bolka Polívku, vybral dobře, protože i vy jste vybrali pokračování s ním a anekdoty tady jsou.
6: Já bych se chtěl zeptat, máte prosím, chci se jenom zeptat, máte rádi anekdoty? Máte rádi anekdoty vtipy?
7: Ano.
6: Já ne. Já ne, protože znáte to, když někdo přijde k vám až domů. Rozumíte, já nemám, ne kvůli tomu, že kvůli tomu nebezpečí, které čí já za některými spojent. To ne. Já nemám rád proto, rozumíte, přijde někdo k vám domů, posadí se, mu něco nalijete a on říká, ty znáš to, člověče, ten folek, přijede pární válec. Normálně zajíca, jo? Přede pární válec a kolem běží liška, jo? Tak úplně má ten ohon tak očesaný, víš? A ptá se to z toho párního válca tomu, jak se tomu říká, tomu. Tomu, no z toho párního válca, znáš to? A vy řeknete, člověče, ne. Tak on řekne, no, ne, je prostě normálně pání válec přijel zajíca, jo? A normálně je placka z něho, kolem letí liška, odsaz voholený, víš? Je to a říká tomu z toho pání válca, fakt to neznáš? Znáte to, jak ten chlap plave a plave a nemůže vydržet a už je strašně vysílený a myslí si už na smrt, na svůj konec? Tak chlap plave a plave a už je hrozně vysílený a myslí už na smrt, na svůj konec a najednou vidí světýlko, víc světel, potom mu hodí záchranný pás, on se toho chytne, od něho vytáhnou na palubu, kolem je ten kroužek pasažérů a námořníků a kapitán vystoupí a říká, vítám vás na palubě Titaniku.
1: Humoriáda. Mirko, taky znáte takovéhle vypravěče anekdot?
3: No, tak je znám, ale já obdivuju ty vypravěče anekdot, co na to mají tu hlavu. Jo. Já třeba patřím k těm, co milujou fory a nepamatujou si je. Jo. A vždycky si říkám, to si musím zapamatovat, to hnedka někde řeknu a nedonesu to. Takže když mě teď řeknete, jestli znám nějaký fot, tak ho neznám prostě.
1: Nebudu chtít nic takového, nebudu dusit.
3: Jo, ale jsou lidi, kteří to jako si pouzrukávají.
1: No.
3: To nevím, jestli je zrovna Bolek, ale

0: Je to, no to jsou takový...
1: Byli mladší nebo stejného věku?
0: No to je otázka, co jsem já. No, teď mi bude 63, tak...
1: No oproti vám, jestli to byli, já nevím, třicátníci třeba, nebo...
0: Ty byli vše generací, to stále zůstává, tohleto. Jo.
1: No, kteří to třeba nepochopili, že jenom důkaz toho, že třeba ta mladší generace už to tak třeba nemá.
0: Ne, ta mladší generace to má ještě víc.
1: Ještě víc, jako, jo. Se to vrací.
0: No, já jsem to zkoušel i trochu na svý studenty, když jsem učil, měl jsem tam některý od Brna a... Oni tak jako zahořkli, když jsem udělal nějaký vtip, takový, třeba je takový vtip známý, jaká je platnost diplomu z JAMU, tedy Janáčkovy akademie, že my máme DAMU tady v Praze, JAMU, a říká, to platí až k 9 křížům. Ten diplom, což je teda motorist,
1: kousek.
0: Já nevím, 10 kilometrů od Brna. Že jo, to jsem jim řekl hned na úvod a oni se vůbec nesmáli, ale oni teda nevěděli ještě, jak byli začátečníci, tak neznali tuhletu hru mezi divadelníkama.
1: Takže to se učí na škole už takhle?
0: No, já jsem to učil a možná proto už jsem to nechal, ale možná zase začnu.

0: Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Miroslav Hanuš, náš dnešního z Humoriády, Patrik Rozehnal teď vybízí k tomu, aby vybral další ukázku.
2: Tak zase můžu vybrat. To mám dneska štěstí. Tak vybírám, tak já šáhnu. Já jsem teď přijel z Třeboně, kde jsem byl kousek chvíli v lázních se svou ženou a tam mi pořád vyprávěli na těch procedurách, říkali, teď tu byla paní Bohdalová, já nevím, 14 dní, 3 týdny, to měla snad nějaký dárek, těm svým narozkám nebo co. Aha. A říkali, ona pořád mluví, ale ne jako, že furt mluví, no taky, ale že ona je strašně vtipná a pořád vykládá.
1: Baví pořád někoho.
2: I prostě u té masáže, i to je to komediantský duch, jak tam přijde jeden masér, no a ona má prostě diváka. Jo? A už se to koná.
1: No, říká, no nevím, jestli má v tu chvíli diváka. Při představě, že Jiřina leží zabořenou hlavu v té podložce.
2: Jo, ona mluví do té díry
1: a mluví a mluví
2: a říká ty fory. A ten masér prostě nemůže masírovat, se tam klátí u toho, že jo. No? Tak ta patří taky k těm velkým vypravěčům jako Bolek. Tak proto bych volil paní Jiřinu.
1: S Karlem Šípem, inzerát, Kohout, silvestrovské setkání a vlastně záměna některých inzerátů, určitě tuhle scénku znáte.
3: Podívejte se, vážená paní.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Asi tam.
3: Podívejte se, my jsme solidní firma.
4: Jo.
3: Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat jo. Na nás. To. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby, teda.
4: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnice, tak to jsou pro vás erotické služby.
3: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nadstandard, víte, a to už je i na mě trošku moc, opravdu.
4: No to já vám teď vůbec nerozumím, Herko, kde mám ty noviny? No, teď tady, no, tady se jasně píše, no, počkejte, ano, tadyhle, osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu, no, helejte, jestli je toho na vás moc, jo, anebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde, drahý pane, konkurence je velká dneska, no, no, prosím, no, tady toho je, no, tenhle ten, helejte, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no, se podívejte.
3: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
4: No, tak.
3: Ale není tady elektrika, ale erotika.
4: No. Vy nejste, vy jste, no ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, když už tady jsou, tadyhle, ukažte, no to Ješkovi oči. No jo. No to není ele, ale ero. Pro Krista pána tady toho je. Je. Já se stydím.
3: Co byste se...
4: No to je...
3: Pani, co byste se stydila?
4: Ne, to...
3: Hlavně, že se to vysvětlilo.
4: Ne, to...
3: Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce.
0: Hleďte. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co Karel Šíp neozval se zase, že by pozvání do Všechno party?
2: Já jsem tam byl už čtyřikrát, možná
1: vždycky
2: pětkrát.
1: S velkým úspěchem.
2: Byl jsem tam na Silvestra, že dvakrát. A vlastně musím Karlovi poděkovat, že velká část mojí popularity vznikla jako u něj, protože je řada lidí, kteří se nedívají třeba na některé pořady, ale on má tu sledovanost velkou, že jo?
1: Ano.
2: Protože on to prostě umí dělat a uvede vás do takového stavu jistoty, že se uvolníte a prostě tam povídáte, že jo? Všimněte si, že on se staví za toho blbýho, jo? Takže vy máte tu jistotu, že jste ten chytřejší a hnedka vám kohoutek roste a hned jste jako vtipnější, ale některé ty moje vyprávěnky tam jsou prostě
1: legendární
2: na YouTube a lidi mi řeknou, já když jsem smutný, tak si to pustím, jak jste byl s tou Kvitovou, no, jak jste Věru Nerušilovou na skutru, takže no, ale ono je to zas potom takový třeba na toho Silvestra, tak se očekává, že budete vtipnej prostě. Že?
1: Tak to jste...
2: No jo, ale ono se tak očekává, jako, že budou ještě nějaký vtipnější. A pak, když člověk je, má ty nervy, aby byl vtipnej, jak jste říkal, jestli ano. Já umím vykládat fory, nebo no. Vy, tak není vtipnej, že jo. Musí to tak nějak...
1: Svázán povinností Silvestra.
2: No. Jo. Ale zatím se nevozval a já to zase rád přenechám jako taky jiným. No, jako paní Jiřina je vtipná třeba vždycky. No, tak...
1: Tak zdali vtipná natolik, že by...
2: Sválně.
1: Dali hlas
2: sválně,
1: i posluchači
2: dnes. Bude po druhý, že jo?
1: Ano. A nabídnu já proti tentokrát tedy snad také silné jméno, Ivana Mládka.
2: No, tak teď je to, tak to je těžký. Když jsem byl v těch lázních, že teda jedu z tý Třeboně.
1: I Mládek.
2: Tak Ivan Mládek mi říká, tady Ivan Mládek, tady má výstavu. Tam byly zrovna výstava tři na šňůře, se to jmenovalo. Jsem říkal, to bude nějaký zájezdový představení, cirkusový nebo něco. A to byli tři výtvarníci, kteří viseli
1: na těch šňůrách,
2: viseli ve výstavní síni, jo. A nebyl to teda cirkus. A předevčírem jsem hrál v Lipníku nad Bečvou a paní mi říkala, teď jedu z lázní, ta pořadatelka, mám plný auto obrazu Ivana Mládka, protože zítra tady otvíráme výstavu obrazu, takže Ivan Mládek mě pronásleduje i s celou tou výstavou z Třeboně.
1: A mimochodem
2: v Třeboni jsem byl i v cirkuse, byl tam i cirkus. Ano, cirkus Bude se jmenoval a bylo to, já to mám rád, byl takový malej rodinný cirkus, co se teď toulá tam asi po jižních Čechách. Táta, syn, dcera a maminka vlastně.
1: Jak velké mají to šapito?
2: Šapito mají docela velký.
1: Jo?
2: Docela velký. Jsou to dva synové. Jeden, nevím, jestli ten dělal tam technické věci, pouštěl muziku a tak. Ten dělal nějakou takovou akrobu, takový udělaný jako chlapík. Pak slečna, která dělala všelijaký věci, jaký pejska cvičila, jo. Že tam psali, že nebudou žádná zvířata, najednou přijel jako malý pejsek a pobíhal, dělal takový věci a ona dělala na kruzích. A pak
1: taky.
2: Jsem, no, však, taky, ale na takovýmto velkým kruhu.
1: Jo.
2: Visela různě ano. Tam to a ten táta, s kterým jsem si povídal, říkal, to je cirkus Bude, to je ten film z 50. let.
1: A říká,
2: no, to je proto, že tam je takový ten vstup do toho areálu cirkusového, což vždycky bylo, když byly velký cirkusy, že tak byly dvě maringotky, byly pokladny a nad tím byl takový oblouk, to byla ta brána. On říká, ta brána patřila mýmu dědečkovi, než mu ji znárodnili. Tak to je vzpomínka na ten film.
1: Fíha.
2: No, a hned jsme si povídali, říkal, já jsem dělal prostě kousky s manželkou, jsme dělali na tyči, jsem jí měl na hlavě, stál jsem na dvou židlích, jo, a ona, takový ty věci, co mě se tají dech, jo, a rád se na to dívám.
1: A bolí mě z toho kolena.
2: Jo, skupina Mistrál, artistická skupina Mistrál je tam napsáno. A mě to tak jako dojímá, že já na to vždycky jdu.
1: Jo.
2: Že pořád jsou ty lidi.
1: Nebudete jako Oldřich Lipský, milovník cirkusu, který měl tu tématiku tak rád, že ji dávali do filmu, že byste takhle dělali i představení?
2: Jo, ne. To
1: ne.
2: To nevím. Já se svým kamarádem režisérem Honzou Bornou jsme říkali, že máme rád ten starý cirkus. My jdeme jako proti, jo. Tě moderní, ten nový cirkus. A my máme
1: chcete
2: rádi...
1: udržet tradice?
2: Ten, ne, to nevím, ale... Ale prostě ten nový cirkus se tváří tak víc divadelně, podle mě, ale prostě divadlo to není, jo? To se jenom tak tváří a některý umějí něco a tak se to spojí. A v tom starém cirkusu to je jako varieté třeba, to já mám rád, to jsou prostě čísla A mezi tím je nějaký borec, ten to spíkruje, pak jenom zpěvá, kouzelník, že jo. No a tyhle ty lidi prostě, ty cirkusácký, oni to musí postavit. To je docela velký šopy. Tak jsem hned zkoumal, jak to dělají, jak dlouho to stavějí.
1: Že bych
2: si taky
1: postavil.
2: A protože principál mě jako znal a diváci mě znali, tak o pauze byla dlouhá pauza, protože my jsme si s principálem povídali všichni, v ostatních bylo nás třeba 80, a tak jsme si povídali a měli jsme vlastně takovou tam talk show, takovou nechtěně. Ale že on říkal, my jsme si mysleli, že už nevyjedeme po covidu, to všechno jako kleklo a nebylo možné to uživit. A oni žijou skromně a jsou pracovitý, ale on říkal, stalo se to, co vždycky, že přišlo jaro a my jsme museli ven. My jsme jako museli ven a s nima tam byla taková starší dáma, třeba 80, tchýně, myslím. A on říkal, pejte se, tady babička tam stála, bylo to kouzlo, to prodávala světelné meče. Jo, takže tam stála dáma prostě,
1: ano.
2: A měla v rukou ten blikající meč, jo, od Číňanů takový, jo, a prodávala to a taky nějaký lístky do toho.
1: Mají to v sobě ten kočovný život, no, prostě.
2: A ona taky,
1: přijde.
2: Ona by mohla být na důchod, jo.
1: Ale nechce.
2: Ne, prostě přišlo jaro, ona si sama pořídila nějaký svůj přívěs, který jí to si taky táhnou, neměli maringotky, měli jenom přívěs, byl to malý cirkus a jeli teď, ani prouci nepřipojovali, měli agregát, jo, a takhle, a teď tady hráli třikrát třeba a pak jeli dál a někde hráli jenom jednou a vždycky ta strašná práce, jenom to postavit, říkali 7 hodin, že to staví s klukama, ale že tak si jako dávají na čas. A teď, no teď, když budu vyprávět, tak už nemůže nikdo nelosovat.
1: Musíme
2: tak
1: se dostat.
2: Zase jindy to řeknu.
1: Dobře. Vážení, tak ve hře Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Dokončíme tuhle scénku, kdy si spletla malíře s erotickými službami, anebo Ivan Mládek a povídání o večeři, zápisky Šílencovi. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednu kázku musíte vybrat, tu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem nebo s Ivanem Mládkem. Koho vybíráte po telefonu 731 800 900?
2: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i vašeho hosta.
3: Dobrý den.
2: A chtěl bych Ivana Mládka.
1: Dobře, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady Honza. Zdravím vás, pánové,
3: dobrý
4: oba.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
4: Chtěl bych pozdravit pana Hanuše a zeptat se ho, jestli ví, když tak hovořil o tom Damu a Jamu, proč student Damu chodí do knihovny?
3: To ne, aby se dozvěděl něco o Brně?
4: Ne. Aby si půjčil knihu o tom, jak hrát, že umí číst.
3: Aha. No,
4: a jinak jsem vám chtěl říct, že to je jako... I úžasně vtipnej, i úžasný vypravěč.
1: Je to tak.
4: Tak ty z toho, že máte Damu, vůbec nic nedělejte. I tak jste dobré.
3: No jo, děkuji.
1: Ačko nebo Bčko?
4: A já bych dal Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Zklamu, ale ty, co hlasovali pro Bčko, vyhrála Jiřina Bohdalová a Karel Šíp.
5: Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
6: A proč?
5: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Tak se tady mějte pěkně a... Já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
6: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Hlejte, pane Kohout. Víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo. Ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Jak čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Ještě mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
5: Prosím vás, vy věříte horoskopům?
6: No jo, ano.
5: Jsou to blbosti.
6: Helejte se, tady je to. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života. Ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Franci, zapače si a nepustej. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Klon, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem například v bejku. V čem jste vy?
7: Já jsem v prdeli.
1: Tak tímhle slovem končíme ukázky z archivu a taky dnešní humoriádu s Mirkem Hanušem.
3: A já jsem blíženec. Tak naschledanou.
1: Mějte se pěkně, bavte se a čekáme na vás i zítra u dalšího dílu humoriády a posíláme ještě písničky.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedmnáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Krnap rozšiřuje svůj kamerový systém. Do roku 2028 by v Národním parku mohlo být 30 kamer. Rekonstrukce Děčínské ulice v České Lípě se posouvá blíž centru města. Hasičům se podařilo lokalizovat požár bateriového úložiště v Nové Pace u Jičína. A v pátek bude zataženo, deštivo a chladno. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Lída Jiroutová. V Krkonošském národním parku přibývají další kamery kvůli pohybu aut. Správa parku kamerový systém rozšiřuje i přes kritiku některých boudařů. Dnes přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí zprávy Radek Drahný o tom informuje s tím, že systém má za úkol kontrolovat dodržování pravidel pro auta a chránit jeho nejcennější oblasti. V národním parku teď funguje 10 kamer. Nejvíc jich je ve středních a východních Krkonoších. Do roku 2028 by pak mohl národní park strážit 30 kamer. Podle Drahného za porušení vjezdu do zakázaných oblastí hrozí řidičům pokuty v hodnotě až desítek tisíc korun. Omezení dopravy kvůli rekonstrukci Děčínské ulice v České Lípě se posouvá blíž centru města. Stavební firma zahájila další přibližně 3týdenní fázi prací. Uzavřený je vjezd z Navkovy do Děčínské ulice a z ulice Antonína Sovy není možné odbočovat doleva. V úseku mezi Navkovou a Bendlovou ulicí je jednosměrný provoz řízený semafory.
3: Objízdná trasa z ulice Antonína Sovy do centra města je vedená ulicemi Na Nivách a Hálkova. Lidé mířící z Holého vrchu musí využít objížďku přes ulici Jiřího Spoděbrat nebo přes ulice Na Blatech a Příčnou. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, kvůli stavbě je zastávka MHD Navkova přesunutá do ulice Jiřího Spoděbrat. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Koupaliště v Turnově se už začalo plnit vodou, informovalo o tom vedení rekreačního areálu Maškova zahrada. V následujících dnech budou pracovníci střediska zprovozňovat filtrace a tobogány. Koupaliště zahájí 11. sezónu.
4: Napouštění předcházelo několikadenní čištění nerezových bazénů vysokotlakými čističi a bazénovou chemií. Městská sportovní Turnov už má s předstihem hotové i některé údržbové práce a opravy, například na tobogánech. Pracovníci upravili také dětské hřiště. Otevření plánují na 30. května. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Hasiči zasahují u požáru bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku. Požár se jim podařilo lokalizovat a oheň už se tak nešíří dál. Informovala o tom mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď monitorují jejich teplotu. Hoření baterií může trvat i desítky hodin. Hasiči kvůli šíření toxických splodin lidem doporučují nevětrat a nevycházet.
2: Počasí.
1: A zítra čekejme převážně zataženo, přidej se přehánky nebo občasný déšť, zejména v Krkonoších a Jizerských horách může se objevit i trvalejší. K večeru budou srážky i oblačnost částečně ubývat. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli opravě povrchu silnice třetí třídy v Liberci Machníně uzavřena ulice Renoutická, úsek mezi Machnínem a Krištofovým údolím. Objížďka je značená.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Příjemné pozdní čtvrteční odpoledne 14. května, 4 minuty po 17. hodině a my vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z našeho dnešního vysílání, tedy Den v kraji. Už za chvíli nabídne Lída Jiroutová souhrn regionálních událostí. Město Osečná na Liberecku je letos bez výdejny léků, obyvatelé tak musí pro léky do jiných měst a o tom bude mluvit Kateřina Kubíčková. Připravený je taky pořad, o čem se mluví, a mluvit se bude o takzvaných akceleračních zónách a co na nich kraji vadí. A vrátíme se taky k dnešnímu dopoledni, kdy kolega Jan Holub probíral se svým hostem festival ZUŠ Open. U mikrofonu je s vámi Filip Majsl a přeju hezký poslech.
5: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne, bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku je ode dneška znovu otevřená. V úterý tam zatím neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. V 18 hodin tam dnes bude i pravidelná bohoslužba. Střední hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantu na Liberecku se podařilo prolomit nezájem žáků o učební obory pekař a řezník uzenář. Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek ale ukázaly, že letos se oba obory zcela zaplní. Pomohla spolupráce s partnery, říká ředitel školy Miroslav Kudrna.
2: Výrobci, kteří nám podporují žáky, a samozřejmě i spolupráce s Libereckým krajem, kde žáci mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium.
1: Na místě bývalého zámečku v Dolní Řasnici ve Frýdlantském Výběžku by mohl vzniknout dům pro seniory. Plánuje to vedení obce. Úřad začíná jednat s možnými investory, říká nezávislý starosta Marek Kratochvíl.
3: Tak aby seniori z naší obce měli možnost se ubytovat v nějakém důstojném zařízení přímo v naší obci, kde by prostě si dožili ty svoje krásné léta tady ve vesnici.
1: Kvůli suchu radnice v Novém Boru na Českolipsku letos omezila sekání travnatých ploch. Díky nynějšímu zlepšení situace město zahájí plošnou seč až příští týden. Nejzajímavější produkty v užitkovém skle a bižuterie za poslední 3 roky představí Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Od zítřka do konce září si mohou návštěvníci prohlédnout produkty 50 firem nejen z Česka i zahraničí.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Zatímco Václav Neckář v Českém rozhlase Liberec miloval a maloval, o dnešním dni se rozhodně nedá říct, že by byl jako malovaný. Poslední z ledových mužů se opravdu představil v plné kráse. No a co nás čeká v počasí dál, to nám prozradí Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí ve zbytku dnešního dne a také na noc a ráno. Jak bude?
2: Tak teď v současné době máme většinou oblačno, někde až polojasno, a teplota dosahuje v Libereckém kraji většinou 13 až 15 stupňů, na horách je kolem 8 až 9 stupňů a během noci se bude tak nějak oblačno, postupně až zataženo. Zpočátku se mohou vyskytovat nějaké přehánky a potom k ránu, zejména v Jizerských horách a v Krkonoších, je možné, že zasáhne srážková oblast, která bude přicházet přes Moravu, a že by se mohl objevit v těch Jizerských horách a Krkonoších i trvalejší déšť. A teploty na ráno se očekávají většinou v rozmezí 8 až 4 stupně.
1: Žofie předznamenává jistý druh počasí. Jak bude ve skutečnosti 15. května?
2: Tak vypadá to, že bude počasí nějak nepříliš odlišné od dnešního. Ráno a dopoledne by mělo být zataženo a v těch Krkonoších a Jizerských horách je možné, že ještě bude pokračovat nějaký ten trvalejší déšť. Odpoledne by mělo být spíš zataženo až oblačno a jenom místy přehánky. A maximální teploty by měly vystoupit na takových zhruba 11 až 15 stupňů.
1: No a nás v Českém rozhlase Liberec samozřejmě i s ohledem na sobotní den otevřených dveří zajímá, jak bude v sobotu. Můžete alespoň ve stručnosti načrtnout?
2: No, tak sobotu, tam to vypadá, že bude další výrazná srážková oblast nebo tlaková níže s trvalými srážkami přicházet hlavně přes Moravu k severu a že to tak nějak okrajem zasáhne východní část Libereckého kraje, takže přímo v Liberci to vypadá, že by snad mohlo být, samozřejmě velká oblačnost tam bude, to ano, ale že by nemělo nějak výrazně pršet, možná nějakých pár kapek, nějaké slabé přehánky, ale právě to není jisté s ohledem na to, co udělá ta srážková oblast nad tou Moravou. Kdyby se to celé posunulo o pár desítek kilometrů dál na západ, tak by to mohlo zasáhnout i ten Liberec. Ale zatím to spíš vypadá, že by ty srážky měly být jenom ojedinělé a slabé.
1: A v tuto chvíli vás zastavím, protože v tomto kontextu, tedy v kontextu předchozích dní, vaše informace můžeme považovat za poměrně dobré zprávy. Já vám samozřejmě moc krát děkuji, přeju krásný den a naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Tolik tady Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetěž jiný.

0: Pohoda pozdního odpoledne v Českém rozhlase Liberec, Petr Habka. Vy stále posloucháte Den v kraji. Zdravotní pojišťovny letos přispívají na provoz 113 lékáren v nedostupných oblastech. Je to zhruba o 40 víc než loni. Bonifikace se ale snížila z přibližně 55 tisíc měsíčně na zhruba 35 tisíc. Celková roční částka rozdělovaná mezi lékárny tak zůstává téměř stejná. Někteří provozovatelé malých lékáren však o bonifikaci už druhým rokem přišli. Například výdej na léku v Osečné na Liberecku kvůli tomu skončila.
1: Hodně to tady chybí. Tady je lékař nahoře, takže babičky a dědečkové ty hodně tam recepty si vyzvedávaly.
2: Říká Monika Němečková z Osečné. Výdejnu léků chtěla provozovatelka Hana Bernardová zavřít už na začátku roku 2025, kdy poprvé nezískala bonifikaci. O příspěvek přišla jak v Osečné, tak v Českém Dubu, kde provozuje lékárnu.
3: Já jsem si říkala, že počkám, co ta pojišťovna vymyslí. Doufala jsem, že prostě přijdou na to, že ta lékárna by tam měla zůstat.
4: A měla jste nějaké informace o tom, že by se ta bonifikace měla pro vás zase obnovit?
3: Právě že ne, protože oni vyjeli s tím seznamem a my jsme tam zase nebyli. Já tuším, že to bylo někde na konci toho září.
2: Jedním z kritérií pro získání bonifikace je vzdálenost od nejbližší lékárny. Ta musí být víc než 10 minut cesty autem. Provozovny Hany Bernardové přišly v roce 2025 o příspěvek, protože jsou příliš blízko u sebe. V loni po zveřejnění předběžného seznamu na rok 2026 Bernardová zjistila, že na něm její pobočky opět nejsou. Proto se obrátila na pojišťovnu, aby zjistila, jestli se důvod opakuje.
3: A oni mi odpověděli, že to kvůli tomu není, že to je kvůli jiné vzdálenosti.
2: Říká Bernardová. V okolí jsou totiž lékárny v Liberci, Mnichově Hradišti a v Hodkovicích nad Mohelkou. Tam je podle Bernardové lékárna nejblíž. I tak je ale podle ní vzdálenější než 10 minut cesty autem. Bernardová se proto rozhodla výdejnu léků v Osečné k 1. prosinci zrušit. Na konci měsíce se ale dozvěděla, že lékárna v Českém Dubu nakonec příspěvek dostane. To už byla pobočka v Osečné vyklizená a bez zajištěné odborné obsluhy. Kritéria pro bonifikace pro rok 2026 se totiž měnila. Vysvětlila v písemném vyjádření důvod změny mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: V případě dvou provozoven stejného poskytovatele v dané oblasti se vzájemnou dojezdovou vzdáleností pod 10 minut byly posuzovány jako sloučené provozovny. V předchozích obdobích se v rámci vyhodnocení takové provozovny vzájemně vyloučily z výběru.
2: Hlavní novinka začala platit v případě žádostí o bonifikaci. Provozovatelé lékáren už o ní nemusí žádat sami, oslovují je zdravotní pojišťovny. Z Osečné Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Bude půl šesté, na svém přijímači ladíte Český rozhlas Liberec a Den v kraji, konkrétně v Libereckém kraji. A zrovna vedení Libereckého kraje, tedy toho našeho, se nelíbí akcelerační zóny, které Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje pro zdejší region. Kam chce ministerstvo slunečné a větrné elektrárny umístit a co kraji konkrétně vadí? To je tématem dnešního pořadu, o čem se mluví v Libereckém kraji s hostem, náměstkem libereckého hejtmana Jiřím Klápštěm z koalice Spolu.
1: O čem se mluví?
2: Liberecký kraj odmítá návrh akceleračních zón, které navrhuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle vedení kraje vykazuje návrh vážné odborné i procesní nedostatky a v navržené podobě je pro kraj nepřijatelný. Co konkrétně kraji vadí, na to se budu ptát svého hosta, kterým je náměstek hejtmana pro rezort životního prostředí a zemědělství Jiří Klápště z koalice Spolu. Dobrý den, vítejte ve studiu.
3: Krásný den.
2: A dobrý poslech přeje Jana Švecová.
1: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?
2: Pane náměstku, v návrhu, ke kterému chce Liberecký kraj, konkrétně hejtman Martin Půta, vyjádřit své připomínky, je celkem 7 těch akceleračních zón. O které lokality se jedná?
3: Dvě jsou pro solární elektrárny, ty jsou umístěné v Ralsku, a pak 5 jich je vlastně pro větrnou elektřinu. To je jedna je v Ralsku a 4 jsou umístěny na Semilsku. Kolem Kruhu, Jilemnice, Čisté, Uhorek, Studence, Lipštátu, Košťálova, Kunratic například.
2: Co konkrétně vám tady na tom záměru vadí? Co chcete rozporovat? Protože vy jste zmínil to Ralsko, kde kraj sám navrhuje zřízení fotovoltaických elektráren. Tak co je špatně?
3: Tak my jako Liberecký kraj jsme nerozporovali ty dvě plochy na solární elektrárny, protože jedna z těch ploch, která se jmenuje Selská vrcha, tak tam už se ta elektrárna buduje. A ta druhá je vlastně na letišti Hradčany, kde má kraj pozemky a plánuje vlastně vytvořit elektrárnu. My jsme rozporovali ty větrné.
2: Pardon, takže s tou oblastí Ralska souzníte. Tam je to v pořádku.
3: To úplně ne, protože jedna z těch větrných ploch nebo ploch pro větrné elektrárny je právě v Ralsku. Nedaleko u Bržidlov, v okolí Jablneček, tam je navrhována velká plocha pro větrníky, kde má být až 17 větrníků, a tu jsme rozporovali, protože samozřejmě ten dopad na okolí, na krajinu nás může být významný, zejména v tom okolí Bezdězu, Ralska, tak tam ten dopad může být opravdu fatální. Tak tu jsme rozporovali pro ty větrné elektrárny a samozřejmě jsme rozporovali i těch 5 dalších na tom Semilsku, protože ty důvody jsou jasné za nás. Jednak není možné, aby centrální vláda nám dal dokument od stolu a my jenom jsme prostě odkývali a odsouhlasili. Ještě navíc v momentě, kdy obce vyjádřily jasný nesouhlas. Já jsem se setkal se všemi starosty dotčených obcí a chtěl jsem znát jejich názor a požádal jsem je o připomínky. Následně mě zaslali a my jsme maximum těch připomínek zapracovali i do toho postoje Libereckého kraje, protože ten Liberecký kraj vlastně musí stát za obcemi. Je to taková prodloužená ruka obcí ve vztahu k té centrální vládě. A toto jsme uplatnili v rámci připomínek, nebo uplatníme v rámci připomínek Libereckého kraje, které odejdou na Ministerstvo pro místní rozvoj.
2: No a ještě mi řekněte, v tom Podkrkonoší, tam tedy to je zásah do krajiny, nebo co tam konkrétně vám vadí?
3: Tak když si představíte tu zelenou krajinu Podkrkonoší, která má nadmořskou výšku zhruba 500 metrů, a v té nadmořské výšce vybudete stožáry, které mají až 250 metrů, tak tam se může vlastně v tom katastrofickém scénáři stát, že celé to předhůří Krkonoš bude pokryto těmi větrníky, takže vlastně při pohledu na Krkonoše uvidíte řadu

0: těchto zařízení. Tady se je potřeba zmínit, že netýká se vlastně tenhle ten potenciální zásah pouze Libereckého kraje, oni jsou plánovány i plochy v sousedním Královéhradeckém kraji. Takže v tu chvíli vlastně tam byl pás těch větrníků, které byly před Krkonošemi, před naším nejvyšším pohořím, což může mít velice negativní vliv právě vizuální na obyvatele a na vnímání krajiny a Krkonoš.
1: Hostem je náměstek libereckého hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Jiří Klápště, zvolený za koalici Spolu. A bavíme se o námitkách Libereckého kraje proti vládnímu návrhu akceleračních zón. Víte, z čeho Ministerstvo pro místní rozvoj v tom návrhu akceleračních zón vycházelo? Protože ta situace je taková trošku nepřehledná. V Ralsku se měly stavět větrné elektrárny. Nedávno vlastně Ralsko ke své velké radosti dostalo dopis od vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka, že se stavět tam žádné větrníky nebudou. Teď najednou ta akcelerační zóna vymezuje ještě mnohem větší prostor. Další větrníky se mají stavět v Podkrkonoší. Tak znovu se vracím k té otázce, z čeho podle vás ministerstvo vycházelo, když ne z nějakých podnětů obcí a samospráv?
0: Já jenom chci říct, že v Ralsku kraj nikdy žádnou plochu pro větráky nechtěl. To je potřeba říci, je tam pouze plocha pro fotovoltaiku. A co se týká těch pozic státu, tak samozřejmě ty podklady pro vymezení těch ploch pro větrníky nebo solární elektřinu, tak ty podklady se připravily za minulé vlády, to znamená i za vlády Petra Fialy se už pracovalo na přípravě těch podkladů, to znamená vytipovaly se plochy, kde fouká vítr logicky, kde samozřejmě nějaký minimální střed s ochranou přírody, s památkovou péčí, a z této vlastně analýzy vypadly potenciální území, kde by se mohly vymezovat tyhle ty takzvané akcelerační zóny pro obnovitelné zdroje energie. A z toho vycházela i současná vláda, z toho podkladu, který byl zpracován minulou vládou, a vlastně na základě toho tato vláda navrhla tyhle ty plochy, které teďka řešíme. Ono je potřeba říci, že původně těch ploch, které byly ve hře, bylo 110, a ta současná vláda je zredukována 94, což je stejně velké číslo. A tady u nás jako je to takové prostě zvláštní, protože těch ploch, které by se redukovaly, není žádná. Je to vlastně něco, co nám dali z toho původního návrhu, který vytvořila ta stávající vláda. Tam nebyl žádný škrt nějaké plochy, kterou bychom tady my neměli oproti tomu návrhu původnímu vlády Andreje Babiše.
1: No a vy jste už připomínkovali vlastně za předchozí vlády, nebo měli jste možnost už připomínkovat vlastně ty zóny?
0: Tak tam samozřejmě se odehrávala komunikace ze strany zejména ministerstva životního prostředí, ale byla to opravdu konzultace těch území, která jsou nejméně střetová. Nebylo to o tom, že bychom diskutovali nějaké konkrétní plochy. To znamená, tento návrh je pro nás nový a jsou tam vlastně i některé území, které s námi vůbec nebyly projednávány a o kterých víme nově. To znamená, to je podstatné říci, že ty plochy, které tady jsou teďka na stole, nebyly s krajem nikdy předtím projednávány. A my jsme byli až teďka v tom legislativním procesu do toho uvedeni, že máme možnost v rámci takzvaného společného projednání za kraj uplatnit připomínky. A ty právě uplatňujeme.
1: Takže když to shrnu, tak vlastně obě vlády počítaly s těmi akceleračními zónami, které se týkají těch dotčených obcí.
0: Tak neříkám těch dotčených obcí, ale s nějakou podobou těch ploch pro výrobu z těch obnovitelných zdrojů energie počítala jak Fialová vláda, tak i Babišova, protože je potřeba zmínit, že tyto plochy jsou vázané peníze, které chce stát a čerpal už a čerpá z Bruselu. Je to zhruba 9 miliard korun, které právě Česká republika podmínila. Že se zavázala, že vlastně vybuduje tyhle ty plochy, vymezí tyto plochy, na kterých bude možné rychleji stavět. A pokud by to neudělal, tak ty peníze vlastně bude vracet Bruselu. Takže je tam i tento tlak, který je způsoben tím příjmem financí z Evropy.
1: A kde by podle vás v Libereckém kraji byly vhodné akcelerační zóny?
0: Tak vlastně je predikováno, že ten proces zkrátí to povolení té stavby až na jeden rok. To znamená, nebude těch 7 průměrů, které to teďka jsou, ale má to být jeden rok. To znamená, má se to významně urychlit. Ale to, že tady ty plochy mají být vymezené, znamená, že se něco bude stavět. Je to pouze plocha, kde by to mohlo vyrůst, nikoliv, že už tam něco bude stát. Z hlediska toho přístupu já nejsem odpůrce obnovitelných zdrojů energie, to znamená energie prostě, která je ze sluníčka, z větru, tak já nejsem odpůrce fatální tohleto prostě zdroje. Nicméně tam je potřeba zvednout obrovské ale, nebo říct obrovské ale, protože není možné, aby stát direktivně nařizoval obcím, co takto zásadního v jejich území se objeví. To znamená, je to o tom vlastně, aby stát komunikoval s těmi obcemi. A aktivně komunikoval, ne, že přijde a řekne, máte tady plochu a teď se starejte. A samozřejmě je jasné, že asi žádná obec nebude chtít mít v svém okolí 10-20 větrníků. Ale ta cesta je taková, že vlastně jsou obce, které jsou ochotné, třeba 3-4 taková zřízení strpět ve svém okolí, v území, v místě, kde to co nejméně ruší. A to je cesta, která si myslím, že by měla být prostě ražena i státem, aby se snažil dohodnout s těmi aktéry v území a netlačit to silou.
2: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví s Janou Švecovou a jejím hostem.
1: A hostem pořadu je Jiří Klápště, náměstek libereckého hejtmana pro oblast životního prostředí, a povídáme si o návrhu akceleračních zón pro výstavbu větrných a solárních elektráren, tak jak je představuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Předpokládám, že tady ten návrh vychází z toho, kde jsou ty vhodné podmínky, takže znovu se ptám, kdybyste viděli jako vhodná místa. Vy jste zmínil, že některé obce by byly pro, ale dá se říct, že některé lokality, tady to nechceme v Podkrkonoší, ale mohlo by to být tady? Máte vytipované ty oblasti?
0: Já nemám rád ten NIMBY efekt, kdy vlastně říkáme, ať to je někde jinde, ať to je třeba ano. Na Vysočině, nebo ať to je v Ústecku, ale je potřeba říci, že prostě i tady u nás jsou plochy, kde to je vhodné prostě z hlediska těch podmínek, kde fouká, kde je vhodný i terén, tak aby to bylo třeba i dále od sídel, aby to nebylo těch 500 metrů, ale kilometr. A jsou taková místa právě i třeba někde v tom Podkrkonoší, ale je to o tom přesně dohodnout se, že třeba v nějakém území budou 2-3 větrníky, a nebude jich tam 20. Takový příklad je třeba z Bystra nad Jizerou, kde se investor dohodl s obcí a tam už se připravují 3 větrné elektrárny, které jsou v souladu s občany obce. Tam vlastně není velký problém a touto cestou, dohodou s těmi občany, s těmi obcemi se dá jít a vybudovat tady, neříkám 50, 70, ale třeba 20, 30 větrníků na území Libereckého kraje.
1: No a co se stane, když ty připomínky spadnou v uvozovkách pod stůl, když je vláda nebo ministerstvo nebude akceptovat?
0: Tak ta vláda je pod velkým tlakem, protože ona by měla přijmout tyhle změny, které vymezí ty plochy pro výrobu větrné energie nebo solární někde v průběhu prázdně, někde v průběhu srpna, má odsouhlasit jejich vymezení, takže pod velkým tlakem časovým.
1: A kvůli těm evropským dotacím.
0: Kvůli evropským dotacím, těmi 9 miliardám korun. Nicméně jako pro nás je absolutně nepřijatelné, že by ta vláda se s tím pořádala jenom škrtnutím pera, napsala neakceptováno a jedeme dál, protože si myslím, že kraje a obce mají mít velké slovo při rozhodování z hlediska státu a pokud oni takto udělají, tak my se budeme adekvátně tomu bránit.
1: A vy jste zmínil už ten Hradecký kraj. Jednali jste už třeba v rámci Asociace krajů, nebo jste vlastně v tomhle boji osamocení?
0: No, my jsme se už minulý rok snažili po nástupu nové vlády vlastně vyzvat Asociaci krajů a znova jsme projednali ty podklady. Nicméně paní ministryně Mrázová nám odpověděla, že vlastně už je to rozhodnuto, je to dáno. Takže proto my jsme i takto razantně na Libereckých krajích přistoupili, že říkáme, žádnou plochu nechceme, protože vlastně ta debata tady nebyla skoro vůbec připuštěna.
1: No a máte pocit, že se to stihne, abyste potom nebyli těmi viníky toho, že Česká republika přišla o ty evropské dotace, protože jste to protahovali, ten proces?
0: Tak všechno má v rukách Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud bude jednat, pokud se bude snažit dohodnout, a to času má velice málo, tak ta cesta tam je. Pokud rozhodne direktivně a řekne jasně, tady ty plochy budou a kašleme na kraje, kašleme na obce, tak je to plná odpovědnost státu a vlády. Protože my jsme tu ochotu měli snahu se dohodnout dlouhodobě a nějak se o tom bavit. Ale bohužel ta aktivita ze strany centrální vlády je taková trošku zvláštní.
1: A vysvětlíte to obyvatelům, že tady jsme nepřišli o peníze kvůli vám.
0: To si myslím, že musí vysvětlit centrální vláda, protože my říkáme, stojíme za občany, jsou tady petice, tady řada prostě aktivit, které říkají, my to v tom území, v tomto rozsahu nechceme a my to respektujeme jako kraj. To znamená, my říkáme lidem, hele, stojíme za vámi a jestli tady stát přijde o miliardy, no tak to se ale musíte obrátit na ty, kteří tam rozhodují. A to znamená centrální vláda, která nejednala, nepřipravila to adekvátně a rozhodla špatně.
1: No a je v tom návrhu změny zakotvená alespoň vzdálenost těch větrníků od nejbližších sídel, protože zaznělo 500 metrů, pak se mluvilo o tom, že by to mělo být 800 metrů nebo 900 metrů. Máte už v tomhle jasno alespoň?
0: No samozřejmě ten zmatek, jak zmiňujete, je celkem značný v této oblasti a nejen v této oblasti, protože ty zóny byly mezovány právě na vzdálenost 500 metrů od sídel. Pak samozřejmě já jsem byl součástí jednání novely stavebního zákona, kde zazněl z úst ministryně Mrázové, že ve stavebním zákoně bude 700 metrů od sídel pro větráky. To znamená, to byla další informace a teď vlastně je informace nová z úst pana zmocněnce Turka, že má být v novele zákona o ochraně přírody ta vzdálenost 900 metrů To znamená, já úplně nevím, co se mám vybrat. Jo, a bylo by dobré jasně říct si, co to vlastně bude, protože ta nejistota je taky určitý jako faktor, který do toho vstupuje, a byl bych rád, kdyby se toto vyjasnilo.
1: Vysvětluje můj dnešní host, kterým byl náměstek libereckého hejtmana pro oblast životního prostředí a také zemědělství, Jiří Klápště z koalice Spolu. Já vám moc děkuji za váš čas a za návštěvu.
0: Děkuji moc taky a všem krásný den.
1: A příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Švecová.
2: Český rozhlas Liberec, o čem se mluví?

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Příjemný časný podvečer ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Máme 14. května a včera začal jubilejní 10. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Do 1. června nabídne po celé republice stovky akcí, od komorních projektů přes krajské a žánrové přehlídky až po finále s účastí 800 žáků základních uměleckých škol ve Valdštejnské zahradě Senátu parlamentu České republiky. Do vysílání Českého rozhlasu Liberec přijal pozvání Bohuslav Lédl, ředitel základní umělecké školy v Turnově, která byla založena před 80 lety. Zmínil akce, které škola připravuje, i akce festivalu základních uměleckých škol. A ještě předtím kolegovi Janu Holubovi hodinu předpolednem odpověděl na otázku, co mu vlastně dělá ve škole největší radost.
1: Největší radost asi ve škole mám vždycky, když člověk vidí aktivně provozovanou hudbu, nebo je to výsledek třeba nějaké divadelní představení a podobné věci, kde děti společně něco vytváří, ať už je to hudba, nebo tanec, nebo něco, protože tam vlastně vidíte, jak ty děti začínají spolu spolupracovat, jak se motivují, jakou z toho mají radost, jakou třeba cítí odezvu od rodičů, tak tam vlastně člověk vidí jakoby to, že ta práce má smysl, že to něco dětem přináší a že vlastně je to velice důležitý pro rozvoj toho lidského jedince. No.
2: Vy jste mi říkal, že pořádáte i další mimoškolní akce. Teď o víkendu to byla kytara v Českém ráji. Co máte v plánu dál?
1: Dál máme v plánu na začátku července už tradičně, tentokrát už to je 17. ročník letních mezinárodních kurzů a festivalu Bohuslava Martina a Leoše Janáčka, kam přijíždí zhruba 80 frekventantů, a kteří více jak týden vlastně pracují s významnými pedagogy a umělci. V rámci toho jsou různé koncerty. A my jsme vlastně donedávna dělali dvoje takovéhle, nebo vlastně troje s touhletou kytarou, dvoje takovéhle kurzy. Nejprve to byla interpretační díla v rámci Dvořákova festivalu, teď teda je ten festival letní kurzy. No a úplně na závěr vlastně jakoby celého roku vždycky jezdíme v srpnu s dětma na tábor, kde jezdí zhruba nějakých 70 dětí, kteří hrají v orchestrech, mají výtvarnou činnost a podobně, takže to nás jakoby čeká ještě mimo naší hlavní činnosti, což je vzdělávání.
2: Je o tyto vaše kurzy, jestli to tak mohu nazvat, velký zájem?
1: Je, i když musím říct, že když jsme začínali zhruba před těma 25 až 30 lety, tak těch kurzů v České republice nebylo tolik. Teď jich je samozřejmě víc, tak jak ta konkurence samozřejmě na nás doléhá, ale zatím zájem naštěstí pořád je.
2: Jak dopadla nebo jak se vyvedla sobotní kytara v Českém ráji?
1: Já myslím, že skvělé. Jednak jsme tam měli tři takové semináře, které byly krásně navštíveny vlastně pedagogy celé České republiky, a pak byl teda skvělý závěrečný koncert, kde mám ohlasy z publika od lidí, kteří tam byli, velmi nadšené.
2: Včera začal 10. ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Jaký je program v našem libereckém kraji?
1: Tady 23. května bude na náměstí velký koncert právě za účasti přímo Magdaleny Kožené, která vystoupí s 555 dětmi, které budou tvořit nějaký pěvecký sbor, takže asi velká mega akce.
2: A co dalšího nás čeká?
1: Čeká nás ještě pak asi samozřejmě po celé České republice je různých akcí, každý ten kraj si to organizuje trochu jinak a závěr bude 1. června ve Valdštejnské zahradě, takový velký koncert. Jinak možná ještě bych měl zmínit, protože se to dá ještě dohledat na Artu, včera vlastně v rámci i Pražského jara byl takzvaný koncert, benefiční koncert Rytíři talentů, který probíhal ve Španělském sále, takže pokud by se posluchači chtěli podívat, tak určitě na České televizi tento koncert najdete.
2: Program festivalu nejen pro náš liberecký kraj najdete na webu zushopen.cz.
0: No a poslední slovo v dnešním dni v kraji měl kolega Jan Holub. Následovat budou zprávy, po nich kultura pod Ještědem, kam přijala pozvání paní Michaela Lohnická, dcera známého filmového a televizního herce Václava Lohnického, znáte jako Hujera z Marečku, podejte mi pero. Zítra se po našem vysílání podíváme s regionálním stopařem na dřevosochařské sympózium v Desné. Vydáme se do Krkonoš za školáky, kteří budou pomáhat uklízet hory, a průběžně po celý den budeme věnovat vysílání Dní rodiny. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším opět na slyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Policie zveřejnila celý záznam krádeže lebky svaté Zdislavy. Lidé v Libereckém kraji jsou častěji ochotní měnit zaměstnání, uvedl úřad práce. Češi si znovu můžou koupit dluhopisy republiky a zítra nás čeká zatažený deštivý a chladný den. Teploty vystoupí maximálně na 14 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidný podvečer. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podištědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikví v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
2: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: V Libereckém kraji přibývá lidí, kteří jsou ochotní častěji měnit zaměstnání. Vyplývá to z informací úřadu práce. Dynamika pohybu pracovních sil v regionu roste od začátku roku. V porovnání s loňskem se zvýšila o 10%, říká ředitelka krajského úřadu práce Kateřina Sadílková.
3: Zaměstnanci jsou ochotni ve vyšší míře měnit zaměstnání, čemuž pomohla lexinovela zákona o zaměstnanosti a změna pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Dlouhodobě však roste počet dlouhodobě nezaměstnaných s bariérami pro vstup na trh práce.
0: V dubnu nezaměstnanost v Libereckém kraji díky začátku sezónních prací mírně klesla na 5,7%. V Liberci se v sobotu koná benefiční adraběh na podporu lidí ohrožených samotou. Jde o celorepublikovou akci, do které se kromě Liberce zapojila taky Praha, Brno nebo třeba Valašské Meziříčí. Lidé se můžou přihlásit na webu adra.cz. Lidé se do zítřka můžou připojit taky virtuálně. Více se dozvědí na webu. Ministerstvo financí ode dneška znovu nabízí státní dluhopisy. Jejich návrat oznámila šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Lidi si budou moci nakoupit 3 různé druhy dluhopisu republiky podle výše výnosu a doby splatnosti. Ta se bude pohybovat od 3 měsíců do 5 let. Investovat je možné od 1 tisíce do 3 milionů korun. Upisovací období pro první emisi dluhopisu potrvá do 28. června. Nákup je možný i online. Státu mají dluhopisy přinést diverzifikace rizika snížení závislosti na investicích velkých institucí.
1: Počasí.
0: A pátek bude převážně zatažený, ráno místy během dne se přidají přeháňky nebo občasný déšť, zejména v Krkonoších a v Jizerských horách. Se může objevit i trvalejší déšť. K večeru bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Teploty přes den vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách naměříme mezi 7 až 10 stupně Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou na ráno hlášeny mírně nepříznivé, odpoledne očekáváme přechodně až dobré a bio bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastově na Liberecku. Do června je uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35. Výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Když se řekne herec Václav Lohnický, naskočí vám třeba filmové role Smrťák z Dažbujána a Pandrholy nebo Hujer z Maričku podejte mi pero. Jeho dcera Michála Lohnická za námi přijela z Prahy. Už po písničce bude naším vzácným hostem. V další části pořadu vás třeba pozveme na dvoudenní festival poezie Dolomnice nad Popelkou a po půle nabídneme další díl rozhlasového čtení Karpatské hry od Miloslava Neverlého. Začíná další vydání Kultury pod Ještědem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Tomáš Beneš. Začínáme.
1: Kultura pod Ještědem.

0: Narodila se v Praze, velkou část profesního života strávila v libereckém Šaldově divadle. Její tatínek byl herec Václav Lohnický a maminka Zora Jiráková. Srdečně mezi námi ve studiu Českého rozhlasu Liberec zdravím a vítám paní Michálu Lohnickou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaká byla cesta z Prahy? První otázka.
1: Řekla bych zarůbaná, protože tam to chvíli úplně stálo všechno. Já jsem se děsila, že přijedu pozdě. Ale dopadlo to dobře.
0: Přijela jste v pořádku, jsme za to rádi. Vy jste spjatá s naším krajem, k divadlu se ještě dostaneme, ale je pravdou, že jste vystudovala střední sklářskou školu v Železném Brodě se zaměřením na bižuterii a tavenou plastiku? Je to tak?
1: Částečně. Nevystudovala. Studovala jsem tam a pak přišel pan Oldřich Daněk, který mě nabídnul roli ve filmu a já jsem byla šťastná. No a tu školu jsem nedodělala.
0: Takže jste víceméně korálky, nikdy jste se tím nezaobírala možná?
1: Ale zaobírala jsem se tím, ale nemám to absolvovaný.
0: Jo.
1: A navíc mě bavila ta tavená plastika, ty korálky míň. A bylo to hezký, taky hezký období a Železný Brod je překrásný město, respektive byl tenkrát. Dneska je to tak trošku zkažený těma panelákama.
0: Žijete v Praze, ale s Libercem jste spjatá. Kolik let jste u nás žila ve městě pod Ještědem?
1: 34.
0: No to je pěkná dávka.
1: Že jo.
0: No. Vy relaxujete určitě i na své chalupě. My jsme si tady mezi písničkou povídali, že máte chalupindu nedaleko zámku Sichrova. Je to tak? Tam jezdíte ráda?
1: Je.
0: Pěstujete tam něco hezkého?
1: Já nejsem úplně zahradník, to zelené ručičky mi nebyly dány, ale moje dcera se do zahrady vysloveně zamilovala a je to tam moc pěkný a moc rádi jsme tam všichni, vždycky celá rodina.
0: Obecná otázka, co máte tady na Liberecku ráda? Napadne vás něco, já nevím, Ještěd, Jizerské hory?
1: Mě napadlo město Liberec, protože já jsem sem přišla z Pardubic, hrála jsem v Pardubickém divadle. A to byl diametrální rozdíl, protože Pardubice jsou poklidné, východočeské městečko. A ten Liberec měl pro mě úžasný kouzlo. Když jsem sem přišla, tak jsem říkala, tady je to, prostě tady se žije, tady je to takový. No, zamilovala jsem se. A divadlo krásný a lidi úžasný, prostě vlastně jsem tu byla velice šťastná.
0: Jaké to byly roky, vzpomenete?
1: Ano, 92 jsem nastupovala a 2024 v prosinci jsem odehrála poslední představení.
0: A vy jste i šéfovala?
1: Ano, chvíli. Nerada.
0: Vy jste spjatá dokonce, prozradila jste i s Hradeckým rozhlasem, pověste.
1: No jo, to já jsem dělala v tom Hradeckém rádiu skoro celou dobu, co jsem byla v těch Pardubicích, protože dělali jsme četby na pokračování, rozhlasové hry a moderovala jsem, tehdy se tomu tak neříkalo, ale moderovala jsem pořad na nedělní vlně Hradce Králové, který vysílala Praha. V neděli dopoledne od 10 hodin, jednou za měsíc.
0: Užívala jste si to?
1: Strašně. Strašně, protože jsem měla možnost si to průvodní slovo buď psát sama, anebo si ho aspoň upravit. Bylo tam pár zajímavých osobností a pár zajímavých reportáží, co nosili redaktorky většinou. A bylo to prostě taky něco jiného, něco, když děláte to divadlo pořád, tak na chvilku z toho vypadnout je osvěžující.
0: Vy jste v dubnu mimochodem oslavila krásné kulaté narozeniny, přejeme dodatečně všechno nejlepší. Jak se bavíte ve svém volném čase?
1: Já šiju patchwork. A to teda musím říct, že to je koníček naprosto úžasný. Trošku mě u toho bolí záda, protože je člověk schrbený u šicího stroje, ale mám, nevím, asi je to talent, mám smysl pro barvy a strašně mě baví vymýšlet ty vzory, jak to dá dohromady a ladit barvy. A většinou to teda snažím se, ale většinou říkají lidi, kteří ode mě něco mají, že to dopadlo dobře. Taky bych mohla říct, že Polovina Liberce má moje vánoční ubrusy.
2: Krásné.
1: Ano. I deky, přehozy teda, patchworkový kvilty. Tak jako památka po mně tady zůstane.
2: Naším milým hostem kultury pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec je herečka Michála Lohnická. Po písničce budeme pokračovat.
3: Posloucháte Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod ještědem.

0: Naším milým a dovolím si říct i speciálním hostem je herečka Michaela Lohnická, která k nám zavítala z daleké Prahy do libereckého studia. Jsme za to rádi a pojďme pokračovat v našem milém rozhovoru. Vy jste velkou část svého hereckého života strávila tady v Liberci, vy jste spjatá s libereckou Činohrou, do níž jste přišla, jak už bylo řečeno, po několika letem angažmá v Pardubicích roku 1992. V následujících letech jste byla dokonce v Liberci i šéfkou. Obecně, jaká to byla tady léta v libereckém Šaldově divadle? Jak na to vzpomínáte?
1: A to je těžká otázka. Rozhodně zajímavá, protože jsem nastoupil Pavel Hrvánek jako ředitel do divadla. On uměl hrozně nadchnout lidi, uměl si vydobít třeba i, já nevím, peníze u radnice, uměl s nimi jednat a uměl oslovit herce, takže tady vlastně přišlo několik nových lidí, jistě, že pár zase odešlo, ale řekla bych, že konsolidoval soubor, aspoň já jsem to takhle viděla.
0: Na jaké herecké kolegy třeba vzpomínáte z těch let 90. přelom milénia?
1: No, vzpomenete? Na všechny, kteří ještě neumřeli. Ne, dělám si legraci. Já jsem nejvíc samozřejmě jsem hrála s Martinem Poláchem, který taky přišel z Pardubic, my jsme se znali tam odtud. A já jsem ho vlastně znala od doby, kdy byl v Kočárku. A kolegyně Markétu Talerovou, no vlastně všechny, kteří tam jsou, ještě jenom ty mladý už neznám. Štěpánku Prýmkovou, moc lidí, prostě vlastně skoro všechny, s kterýma jsem hrála, s kterýma jsme se snažili dělat to divadlo, protože s nima bylo dobře.
0: Na jaká představení vzpomínáte ráda? Co se vám hezky hrálo?
1: No, třeba Racek v Kačerově režii, kde mým partnerem byl Lexa Piško.
0: Svého času také ředitel divadla?
1: Šéf Činohry.
0: Šéf Činohry.
1: On to přebral po mně, já jsem se toho chtěla zbavit, on to vzal. Víte, co jsem měla ráda a to by mě bývalo v Pardubicích nepotkalo. Já jsem tady měla možnost spolupracovat s operou. I s baletem dokonce. A ty muzikály a tyhle věci prostě pro mě byly taky strašně osvěžující, i když v Pardubicích byl orchestr a zpívalo se, ale dělali jsme spíš operety. A tady jsem prostě vystupovala v několika muzikálech, My Fair Lady, na tu se hodně vzpomíná. A s baletem to bylo nádherný, na to vzpomínám strašně ráda. To se jmenovalo Salieri, otazník, Mozart, vykřičník. Režíroval to Petr Skála. A bylo to taneční představení, kde jsme Vlastík Harapes a já. On dělal jako Salieriho a já jsem dělala Konstanc. A vlastně jsme komentovali průběh toho děje a bylo to úžasný. Strašně mě to bavilo a já miluju Mozartovu muziku. Takže jsem tam vždycky seděla celá nadšená, pak mě vyvezli na takovém vozejčku, já jsem tam něco řekla, zase mě vezli zpátky. A když se na konci hrálo Requiem, tak vždycky prostě mě šel mráz po zádech. Milovala jsem to představení.
0: Já se vás nemohu nezeptat, když už jste tady, na vzpomínky z dětství. Jaký byl váš tatínek Václav Lohnický, kterého všichni známe z televize? Jaká byla vaše maminka?
1: Tatínek byl pracovitý, takže já jsem si ho moc neužila. A no nic se s mámou rozvedli, když jsem byla v první třídě, takže já jsem pak toho tátu vídala spíš méně než, než více. Tak jsem někdy na něj chodila do kina. A maminka byla vynikající herečka, mimořádná v Plzeňském divadle. A potom měla dojednáno, že půjde na Vinohrady. A to bylo v roce 67-68. Ona mezi tím byla v divadle Jiřího Volkra,
0: ano,
1: dětském. No a potom v 68. roce vyhodili ředitele, který ji chtěl vzít. Vlastně se tam vyměnilo úplně všecko. No a ona zůstala vlastně až do konce teda svého pracovního života u těch Volkrů, což si myslím, že byla velká škoda, protože ty vinohrady by jí bývaly slušely. No ale jinak dětství bylo zajímavé, protože když nebyly chůvy, to vůbec se nenosilo tehdy, takže já jsem trávívala takový čas třeba s Věrou Caltovou, což byla fotografka Plzeňského divadla, tak jsem byla u ní, koukala jsem, jak dělá fotky, proháněla jsem se na prvním balkoně po chodbách, na generálky jsem seděla taky na prvním balkoně a když už nebylo jako zbytí, tak při představení jsem seděla naklíněná povědkám. Takže když se mě někdo ptal, jestli budu taky herečka, tak já jsem velmi rezolutně říkala, že ne, že já budu něco jiného. No a potom všem říkám, já jsem se vlastně do toho divadla narodila.
0: Naším vzácným milým hostem je herečka Michaela Lohnická, která dorazila za námi do Liberce z Prahy. My vám pro tuto chvíli poděkujeme, popřejeme, ať jste fit, ať jste zdravá, stále vitální, usměvavá a třeba opět někdy, ať už na viděnou nebo naslyšenou. Díky moc za návštěvu.
1: No, děkuju. Já děkuju. Nashledanou.

0: A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat. Občas na tebe zapomenu.
1: V Českém rozhlase Liberec vás nalákáme na zajímavou výstavu do muzea. Ložnice, školní třídy i porodnice v protileteckém krytu můžou na fotografiích vidět návštěvníci galerie FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Výstava polské fotografky Aleksandry Kosovské ukazuje, jak se proměnil každodenní život válkou zasažených Ukrajinců. Fotky ukazují třeba provizorní postele z dřevěných palet i dětskou malbu vojáka na zdi krytu. Jdeme se tam společně podívat a vy se inspirujte.
2: Vidíme vlastně jako lůžka, která jsou používána v podstatě jako nemocnice v bojových podmínkách. A původně v těch skrýších, jak se to dá nazvat, ukrytech, to bylo myšlený tak, že se tam ty lidé třeba během bombardování nebo během útoku, alertu jenom přesunou, ale někde je prostě potřeba nějaká neodkladná operace a ta operace se v těchto podmínkách odehrává. Tohle je konkrétně porodnice, gynekologický sál.
3: S kurátorkou výstavy Místa úkrytu Alenou Čechovou stojíme ve fotografické galerii FOK v Severočeském muzeu v Liberci. Soubor dokumentuje především proměnu sklepů, suterénu i technických chodeb v protiletecké kryty. Některé z nich proto připomínají provizorní ložnice nebo školní třídy.
2: Těch školních tříd je tady vícero. Ta kapacita je třeba 30 míst, nebo prostě tolik míst, kolik se udělá míst k sezení, proto se ty místa k sezení, aspoň podle autorky, dělají v podstatě ze všeho. Takže všechny nábytek, co se najde, se jako nějakým způsobem upraví, poskládá, aby tam byly teda jakoby stoly a většinou to jsou jenom židle. Když je ve třídě třeba 50 dětí, tak to funguje tak, že 30 chodí do školy, 20 je týden doma a pak se prostřídají, takže chodí vlastně do školy jakoby na směny.
3: Výstava Místa úkrytu vznikla jako připomínka výročí anexe Krymu v roce 2014. Její autorka Aleksandra Kosovská, původem z Polska, se dlouhodobě zaměřuje na projekty ve střední a východní Evropě. Svůj záměr autorka představila na vernisáži výstavy.
4: Klasy mají přidělené svojimi.
5: Zatímco na začátku to probíhalo všechno živelně a když byl poplach, tak se ty děti, ti žáci do krytů přesouvali dost nekoordinovaně. Tak teď už tam má každá třída vyznačenou nějakou sekci, cedulky nebo kartičky, aby věděli, kde má kdo být. Ještě bych chtěla upozornit na ty kryty pod nemocnicemi. Pokaždé, když zazní poplach, jsou tam ti pacienti svážení na lůžkách nebo na vozíčkách a často se celé ty kryty zaplní. Ony opravdu většinou vypadají dost nevlídně jako odpudivé sklepení, ale když je někdy náhodou trochu čas, tak se lidé i vymalují.
4: V tom stáně.
3: Výstavu Místa úkrytu návštěvníci v galerii FOK uvidí do konce května. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Teď vás budeme zvát na zajímavý festival poezie, který se uskuteční ve dnech 15. a 16. května tohoto roku v Lomnici nad Popelkou. Program je bohatý a vstupné dobrovolné. Akce je velmi vhodná jak pro děti, tak i dospělé. Podrobnosti připojí jedna z organizátorek, Milada Burešová. Vítejte po telefonu, dobrý den.
1: Hezký den, děkuju.
0: Povězte nám více o vašem dvoudenním festivalu, o čem konkrétně bude?
1: Tak festival jsme pojmenovali Festival poezie, ale je to nejenom poezie, oba dva dny budou plné autorských čtení básníků, ale také živějších slam vystoupení a pak tam budou i hudební koncerty a úplně různorodý doprovodný program. Něco se bude týkat poezie, něco bude prostě jenom zábava pro děti a dospělé.
0: Tak pojďme konkrétně k pátečnímu programu.
1: V pátek jako headlinera považujeme Valdovi Matušky, to je kapela z Turnova, která vystoupí v 8:30 večer a budeme začínat už ve 3:00 v pátek. Začneme těmi básníky, takže autorské čtení různých lidí tady z toho kraje, třeba Svatava Bezpalcová nebo Artko Koudí, básnířka, a potom tam bude Barbora Klárová, která nás bude učit zpívat a hrát na pilu. A po Barboře Klárové v 6:30 klavírní recitál Martiny Bártové a v 8:00 ještě než Valdovi Matušky nazvučí, tak bude legendární vystoupení, které se jmenuje VTF IDK BAT OMG a tam budou holky z našeho spolku malovat vlasama obraz.
0: Velmi
1: a ten
0: zajímavé.
1: Budeme potom dražit na nějakou pěknou věc.
0: Povězte, jaký bude sobotní program 16. května?
1: V sobotu začneme už ráno, aby jsme to všechno stihli. Budeme začínat například jogovou rozcvičkou s Christinou Dubrovinou z Lomnice a potom tam bude zároveň i program pro děti, aby ty rodiče mohli cvičit, tak děti budou mít hlídání, u kterého bude taky někdo číst. A potom budou navazovat další autorská čtení básníků z Libereckého kraje a třeba ve 3:00 bude slamerka, která se jmenuje Peřinka a básník Tim Postovit, a ve 4:00 Slam Poetry Show Katuna a Matěj z kapely Matěj, to jsou docela známí čeští slameři. A největší tahák podle mě ve 7:15 Svojost, básnířka, kterou si myslím, že lidi znají, ve 7:45 autorské čtení Petra Vidry, večer kapela Kaleidoskok v 8:30. A v 10:00 večer Kosa, to je black metal.
0: To zní všechno velmi dobře. My jsme říkali dvoudenní festival Lomnice nad Popelkou, tak kde přesně proběhne festival a za každého počasí?
1: Jo, bude to určitě za každého počasí, takže to bude vevnitř. Většina programu bude vevnitř na zámku v Lomnici nad Popelkou, to je hned vedle Husova náměstí ten zámek. A potom nějaké drobnosti, třeba to barvení vlasama bude venku, aby jsme neušpinili zámek, anebo třeba skákací hrady pro děti, tam budou celé 2 dny v kuse za dobrovolný příspěvek, tak ty budou venku.
0: A co jsme nezmínili závěrem, co byste ještě doplnila?
1: To, co mně připadá určitě nejdůležitější, je prostě, že se tam opravdu dá vydržet od rána do večera, ať to je dospělý dítě, introvert, extrovert, bude tam opravdu jako zábava, podle mě každý si tam něco najde.
0: Tak zavítejte i vy na dvoudenní festival poezie do Lomnice nad Popelkou. My jsme mluvili s hlavní organizátorkou paní Miladou Burešovou. Díky za váš čas a na viděnou v Lomnici. Díky, naslyšenou.
1: Děkuju moc a těším se.
2: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

0: A před námi se teď společně otevírá rozhlasové zpracování díla Miloslava Neverlého. Kniha, která je dobrodružstvím i básní, knihou putování i vnitřní cesty. Vypráví o lidech z dalekých hor, ale i o těch, kteří jsou nám nejblíž. Karpatské hry spojují prvky beletrie, cestopisu i tichého rozjímání o lidské duši. Silné a podmaněvé obrazy rumunských hor a údolí se prolínají s hravými i hlubokými zastaveními, jež vedou k větší svobodě, radosti i vnímavosti k okolnímu světu. Miloslav Neverlý zde vystupuje jako nenápadný a přitom jedinečný průvodce. Karpatské hry jsou vlastně inspirací pro každý den. Text interpretuje Ivan Řezáč, pořad připravila Gabriela Albrechtová, zvuková režie Roman Špála a režie se ujala Irena Žantovská. Tak vám popřejeme příjemný poslech 4. dílu.
1: Hra na jitřní radost. Sluneční jitro je planoucí meč. Tisíce výrazů by mělo mít pro svou krásu. Jeho úder tě přivede do ráje. Nad planiny hor se sneslo slunce. Jitřní plameňák letí, tiché a zářící. Probudil ses, narodil ses. Začal nový den. V něm se odehraje všechno. Jsi-li na cestách, spí za jasných nocí pod širým nebem. Jen tak se správně probudíš, dřív, než vyjde slunce. Otevřeš oči a venku ještě bledý úsvit. Spací pytel těžkne vlhkem. Ležíš v něm pevně uzavřen, oblit vlastním teplem. V travách je dosud noční chlad a nebesa dávají rosu. Pohneš nohou a tělem proběhne mráz. Lépe se nehýbat, tiše spočívat. Jen oči hledí k nebi dosud bledému. A náhle prožiješ stejnou vteřinu štěstí jako eskimáci, když spatří na sklonku polární noci vysoko na obloze zářivě bílého ptáka. Prvního osamělého ptáka, který se po zimě vrací a letí z jihu na sever. V eskimácké zemi je dosud tma a mráz a slunce ještě pod obzorem, ale spod něj již vysílá paprsek světla, měsíce nespatřený, týdny očekávaný a ozařuje jim ze spodu hruď letícího ptáka. První paprsek v temnotách. Bílý arktický pták tiše vesluje vzduchem. Netuší, jaké zářící poselství nese, ale dole pod ním severní lidé jásají, křičí, jásají, řvou štěstím, slunce, život a teplo se vracejí. I ty, bratříčku, vidíš, jak nad severovýchodním obzorem vyvstane na bledém nebi zelenavý mrak. Mráček. Plyne osamoceně oblohou, široko, daleko sám, slunce dosud nevidět. Hle, záda jitřního mraku jsou dosud tmavá, ale hruď již zářivá. Ten, jemuž ukazuje a vyrovnává nebeskou stezku, jej již ozařuje spod obzoru svým jasem. Vzchází nový den, v němž se odehraje všechno. Také zemřít můžeš, noci se nedočkat. I spánek je krátká smrt, ale nyní nový den. Když slunce vyjde, zmizí mrak v jasu, rozplyne se. Ležíš stále uzavřen ve spacím pytli, jen chřípí, vdechuje vzduch, stále vonější, a oči hledí do dosud neoslepující záře. Usmíváš se štěstím. Probudil ses. Nádherný pocit. Celý svět ti v tu jitřní chvíli patří. Nejkrásnější její síly na planinách sám. Ulehni na spací pytel nahý. Bezměrná úleva. Slunce zpívá, hedvábný vzduch ovívá, první přítelkyně mouchy na tebe usedají. Neodháněj je. Zpívají ti, olizují tě, skýtáš jim rozkoš. Větřík, vítr se zvedá, bratřík, větřík, vlahý, ale mouchy přesto odlétají. Nádherný neevropský pocit ležet nahý na pastvinách, vydán nebi. O mnoho nás připravují hadry, šaty, oděvy. A nejsi-li na planinách sám, když jitro vyhrává na letní slunovrátek. Tím lépe, probudíš-li se vedle dívky se zářícíma očima a hebkým hříběcím chřípím. Možná, že právě ona ti za takového jitra rozžehne nad hlavou milostnou lampu. Růžové světlo, které zazáří jen několikrát za život. Někdy jen na vteřinu, někomu jednou, jinému nikdy. Ale stojí za to trmácet se kvůli němu světem. Navždy si ho pamatuješ. Vesmír tehdy vytahuje kotvu. Nekonečná vteřinová plavba. Mrazení v zádech, slzy štěstí. Tiché zvonění v hlavě, šumění, vyzvánění, růžové světlo při zavřených víčkách. Úplnost, plnost všeho. Dotkneš se lehce dívky a přejde ta chvíle. Svět tone v růžovém světle. Loď blaženosti se houpá na slunečních vodách. Také milovat se je nejkrásnější ráno. Nejčistší. S dívkou s mořskýma očima. Na planinách vydání dychtivému slunci. Jako divocí koně. Hřívy vlají, ržání, křiky se tam tratí. Snad to není hřích. Nebyl jsem to já, kdo vdechl dívkám divokou vůni a dal jim horkou pokožku. Jediný je i ten, který sídlí v dívkách a který sídlí ve slunci. Za takových milostných jiter, kdy slunce tkví v modři jako planoucí hřeb, si myslívám, že je lepší se milovat jen jednou. Jedenkrát v životě s divokou jižní princeznou a za trest zemřít, než tisíckrát objímat lenivého lemura. Že krásnější je jediný zářící rok života než 50 matných let. Že jediný planoucí den vydá za 10 000 tmavých. O dnešek se starej bratříčku, zítřek se postará sám o sebe. Ale nevždycky si to myslívám. Vždyť nevždycky září horké slunce nad planinami. Nejen ve slunci pod širým nebem dalekých cest je možno prožít nádherné jitro, můj životem omrzelý bratříčku. I doma, za listopadových vichrů a kalných chladen, vzchází nový den. Většina lidí ku podivu nenávidí jitra, nenávidí probuzení, znovuzrození. Netřeští radostí, ale plouží se sklesle domem a zrůdně se bojí nového dne. Starci bez naděje. Vědí asi, jak den skončí, proto nenávidí jitra. A stačí málo, aby i jejich jitro zezlátlo a den byl stříbrný. Stačí udělat 3 věci. Zaspívat děkovnou píseň, vykoupat se ve studené vodě, zacvičit si, divoce zatancovat. 3 urážlivě snadné věci a změní se svět. Ale marné psaní, vím, že to neskusíš, že se nezměníš životem omrzelý bratříčku. Rodna, Pěnišníkové hory. Pod nimi na pomezí Marmarošských hor si jako na Podkarpatské Rusy. Cesty vysypané říčními valouny, dřevěné štíty vesnic se táhnou údolími desítky kilometrů. Domy bez komínů a staleté dřevěné kostely baňaté, v nich stojí velikonoční svíce staré 500 let. Prašné výhně, kozy i ovce mají splývavou srst a pastevci v láptích a krpcích nosí neuvěřitelné klobouky, starozákonně voní ovcemi. Nahoře, na 2300 metrů vysokých hřebenech Rodnejských Alp jsou krásné říše. Trávy, zelené hřbety, miliony červených rododendronů nízkých a něžných. 2x denně bouřky, mlhy i slunce. Líbilo se mi v Rodnejských horách. Jdeš hřebenem dny k jihovýchodu a všude jen trávy. Lesy jsou až hluboko pod tebou. Občas jezírka, jezera, stáda. Po skalách posedávají podhorní pěvušky, mají divoce svištivý let. Opuštěné hřebeny. Na celých horách je jediná chata, Puzdrele, utopená ve šťovících dávných salaší. Kolem ní rýjí strakatí vepři s drátem v rypáku. Bez něj by ryli mnohem víc. Jen nemnoho turistů potkáš na hřebenech Rodnejských hor. Občas kam si táhne tlupa dohola ostříhaných rumunských poutníčků s pecnem chleba přivázaným provazem k zádům, pytlovitým vakem a dekou smotanou za krkem. Poslednímu v průvodu se vzadu na ruksaku houpá petrolejová lucerna. Správní a skromní lidé jedí většinou jen rajčata, slaninu a kaškaval. Pod vysokou horou Ineu leží jezero Velká Lala, ledovcové vody. Pod ním poslední rodnejský nocleh v opuštěné lovecké chatě při nesmírné bouřce. Krademe v ní ohnilé brambory pamatující loňskou jelení říji. Topíme smrkovými čarověníky, jediným dřevem, které poliáku hoří. Pod chatou burácí rozvodněná řeka Lala. Občina Máre, Klášterní hory. Až na samý východ Karpat je nutno dojít. Tři občiny, horské hřbety tam leží vedle sebe a z nich Velká je nejvýchodnější, nejklášternější. Na úpatí hor, vysokých jen 1200 metrů, stojí již půl tisíciletí malované klášterní kostely. Hluboko v Moldávii, starém multánském knížectví, odpočívají mezi lesy pod náhrobními kameny pravoslavných klášterů dávno zemřeli hrdinové, vládci, vojvodové, knížata Moldávie. Všechno je tam prosté, neokázalé, kolem lesy čisté řeky. Vejdeš do kostela a ze stěn na tebe zhlížejí tisíce svědců i hříšníků namalovaných barvami, které neblednou a nehynou. Zešeřelý a uzavřený svět. Svědci i hříšníci jsou namalováni i na venkovních stěnách kostelů. Modře svítí pod modrým moldavským nebem. Svědci mají tmavé zářící zraky a vousy utkané do velebných vánoček, hříšníci a ti, co svědcům hlavy usekávají, mají malé a špičaté nosy. Zlým tureckým vojákům vypíchali na zdech dávní poutníci oči. Nebyli jediní, kdo ryli do starých obrazů. Od roku 1775, kdy severní Moldávii vysoudila na cařihradské portě a ruském carovi Marie Terezie a pod jménem Bukovina ji připojila ke své říši, přicházeli k lesním klášterům i rakouští poutníci a ozdobnými písmeny barbarsky ryli svá jména do barevných zdí. Dodnes jich tam jsou tisíce. Letopočty v klášterech jsou zvláštní. Počítané od stvoření světa, kdy rok 1981 je již rokem 5741. Zavítáš-li do těch krajů, bratříčku, choď od kláštera ke klášteru pěšky přes hory. Je to tak nejlepší. Z kláštera Putna do Sučavice půjdeš několik hodin. Přejdeš horský hřbet s čistými jedlinami, z nichž od zelených řek svítí obrovské kolotočníky. Cesta se ti na hřebeni téměř ztratí. Z houštiny vyletují jeřábci, nejmenší kuřátko letí až naposled. Mohutné šedé buky Bukoviny. Ze Sučavice do Moldavice musíš přejít hlavní hřeben Velké občiny. Z východu stoupají lesy až na hřeben, na západních svazích se stromy střídají s trávou. Nezapomeň, nejkrásnější je sestupovat ke klášterům z hor.
0: Takový byl čtvrtý díl Karpatské hry z autorského pera Miloslava Nevrlého. Děkujeme. A před námi už je poslední pátý díl, další neděli po 9:30 v Kultuře pod Ještědem.

A ještě dva tipy na závěr dnešního pořadu. Český rozhlas Liberec vás zve na den otevřených dveří v sobotu 16. května od 10. do 16. hodiny. Nahlédnete společně s námi do zákulisí vysílání, projdete si studia s komentovanou prohlídkou, setkáte se s moderátory i dalšími členy týmu. Připraven je také pestrý doprovodný program, hudební a taneční vystoupení, hosté i zábava pro děti, včetně kreativního koutku. Zaspívají třeba Pavel Vítek, kapela Pohromadě na Přehradě. K pohodové atmosféře jistě přispěje i energické vystoupení jabloneckého gospelového sboru Gospel je tu. Tak se těšíme na viděnou. No a druhý tip, pozvánka, festival základních uměleckých škol ZUŠ Open letos slaví 10 let, během níž propojuje tisíce žáků a pedagogů ZUŠ napříč celou Českou republikou a je oslavou kreativity, talentu a radosti z umění. Představuje široké veřejnosti nejen výsledky jednotlivých škol, ale i vzájemné spolupráce a také projekty vytvořené ve spolupráci s profesionálními umělci i dalšími kulturními institucemi. Mimochodem, žáci ze základní školy a základní umělecké školy Jabloňová v Liberci, také ZUŠ Česká Lípa, Turnov a Jablonec, budou kraj reprezentovat 13. května na benefičním koncertu nadačního fondu Magdaleny Kožené, Rytíři talentu, který se uskuteční na Pražském hradě a bude vysílán v přímém přenosu Českou televizí. A ZUŠ kraje se zapojí rovněž do závěrečného slavnostního programu, který proběhne na Den dětí, tedy 1. června, a to ve Valčtenské zahradě Senátu parlamentu České republiky. Budeme se těšit. A to už je pro tuto chvíli vše. Mějte se krásně, od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Tomáš Beneš, ať se vám všem jenom daří a opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Díky stipendiím se hospodářské škole ve Frýdlantu daří zaplnit obory pekař a řezník uzenář. V Turnově začalo napouštění koupaliště. Noční útoky na Kyjev nepřežilo nejméně 7 lidí, po dalších 20 se stále pátrá. A v pátek bude zataženo deštivo a chladno, teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobrý večer přeje Lída Jiroutová. Střední hospodářské a lesnické škole ve Frýdlantu na Liberecku se podařilo prolomit nezájem žáků o učební obory pekař a řezník uzenář. Například před 5 lety byl obor pekař naplněný z poloviny a obor řezník jen z třetiny. Výsledky prvního kola přijímací zkoušek ale ukázaly, že letos se oba obory zcela zaplní. Pomohla spolupráce s partnery, říká ředitel školy Miroslav Kudrna.
2: Výrobci, kteří nás podporují žáky, a samozřejmě i spolupráce s Libereckým krajem, kde žáci mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium. Třeba učební obor řezník uzenář, žáci, kteří realizují odborný výcvik u společnosti Globus, tak mají možnost získat stipendium 20 000 měsíčně.
0: Na místě bývalého zámečku v Dolní Řasnici ve Frýdlantském Výběžku by mohl vzniknout dům pro seniory, plánuje to vedení obce. Záměr je zatím na začátku, úřad začíná jednat s možnými investory, informoval o tom nezávislý starosta Marek Kratochvíl. Koupaliště v Turnově se už začalo plnit vodou. Informovalo o tom vedení rekreačního areálu Maškova zahrada. V následujících dnech budou pracovníci střediska zprovozňovat filtrace a tobogány. Koupaliště zahájí 11. sezónu.
3: Napouštění předcházelo několika denní čištění nerezových bazénů vysokotlakými čističi a bazénovou chemií. Městská sportovní Turnov už má s předstihem hotové i některé údržbové práce a opravy, například na tobogánech. Pracovníci upravili také dětské hřiště. Otevření plánují na 30. května. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Ruské noční útoky na Kyjev mají už 7 obětí, včetně 12-leté dívky. Podle ukrajinských úřadů je zhruba 40 lidí zraněných a po 20 záchranáři v troskách pátrají. Údery podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mířily na obytné domy, školu a další civilní infrastrukturu. Podle ukrajinského letectva Rusko mířilo i na další regiony. Například v Oděské oblasti byly cílem i přístavy a železnice. Rusko v posledních 2 dnech na napadenou Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a desítky raket.
1: Počasí.
0: A zítra čekejme v Libereckém kraji převážně zataženo, přidají se přehánky nebo občasný déšť, zejména v Krkonoších a Jizerských horách. Se může objevit i trvalejší, k večeru budou srážky i oblačnost částečně ubývat. Teploty přes den vystoupí na 11 až 14 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 7 až 10 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý proměnlivý o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, rozptylové podmínky po ránu budou mírně nepříznivé, odpoledne očekáváme přechodně až dobré a bio bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Práce na inženýrských sítích uzavřely ulice Slavíčkova a Františkovská v Liberci. Objížďka značená vede ulicemi Františkovská, Baňurova a Matoušova. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je to úplně obyčejná, ale stále přítomná věc, že jsou prostě v novinách, v časopisech, v různých textech překlepy a paní magistra to sleduje. To vlastně nejsou systémové chyby, které děláme, ale je to naše roztržitost, nedbalost, že my novináři uděláme chybu. Co jste našla v poslední době?
2: Můžeme říct na úvod, že tam jde o ta písmena, která nejsou na svém místě nebo chybí a tak dál. Lze říci též litera, proto se tomu říká literní chyby. Měla jsem takový šťastný den, kdy jsem otevřela přehled zpravodajství na internetu a našla jsem tam hned tři pěkné titulky článků, kde tyhle ty literní chyby byly a částečně to bylo komické, ale někdy už to bylo i na hranici srozumitelnosti. Když tam byl titulek člen předsednictva obviněn korupční policií.
1: Policií, jasně.
2: Tam pochopíme, o co jde poměrně snadno. No ale pak tam třeba byl titulek při propuštění ex-senátora Novák porušil soud zákon. No a tam už jsem se trošku hůř orientovala.
1: Jestli Novák nebo propuštění, jasně, chápu. Takže mělo být při propuštění ex-senátora Nováka.
2: Ano. A pak jsem tam ještě našla takový už docela jako tajemný titulek. V případě Savova spolupracuje muž obvinění zkrácení daně.
1: Tam mělo být obviněný.
2: Obviněný.
1: Mm-hmm. Tak to jsou čerstvé novinky, ale vy určitě máte svůj bohatý archiv z let předchozích.
2: No, pracuji jako korektorka a často se mi taky povede v knížkách při korekturách přehlédnout právě tu literní chybu, ten překlep, takže arzenál mám velký, ale začala bych cizími překlepy, až pak bych se vrátila k těm svým. Děsivé okamžiky pospaly cestující.
1: Místo popsali.
2: Mhm. Pak je tady, podívejte se na snímky dalších finalitek.
1: Místo finalistek.
2: No, abych teda ještě připomněla nějaké ty svoje přehlédnuté, tak nedávno to bylo, brožurka obsahuje praktické raky a kapitapitalistický.
1: No.
2: A to jsem přešla jako, že je to správně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř a přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů deportovaných během druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo přibližně 1300 Romů a Sintů. Více než 300 z nich zde zemřelo. Ostatní byli deportováni především do vyhlazovacího tábora v Auschwitz-Birkenau.

0: Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora v Letech u Písku velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiky odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024, který má ve správě Muzeum romské kultury státní příspěvková organizace. Na pětním aktu v Letech byl romista Michal Mižigar. Na místě ho oslovil Dušan Vagaj.
1: Já si budu povídat s Michalem Mižigarem, co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku.
2: Je to pro mě opravdu možnost zaspomínat jednak na druhou světovou válku, ale především zaspomínat na oběti, který byly strašně dlouho přehlížený, o kterých se nemluvilo, který se bagatelizovali, který se popírali i ve vrcholné politice. Tak to právě proto ty Lety jsou jako pro mě takovou citlivou záležitostí.
1: Proč podle vás je důležité tyto události připomínat i po tolika letech?
2: No jednak kvůli tomu, že holokaust Romů je pořád nevyřešená kapitola. Je to i téma Čechů, protože i samotní čeští dočetníci se podíleli na romském holokaustu.
1: Jaký pocit vás vyvolává, když sem člověk přijde poprvé?
2: No já si to pamatuju úplně, když jsem přišel mě poprvé. Já jsem byl hodně malinký, ale vždycky, když jako zazněly Lety, no to si pamatuju jako Václava Havla, protože mě byly 4 roky, no to, že jsem nemohl nic vidět o holokaustu, ale časem postupně zjistil, že jako ten pocit je smíšený do pocitů, ale zároveň je to i něco, co mě vlastně pořád připomíná, že je pořád hodně práce a aby k tomu zlepšování situace Romů docházelo, ale zároveň i ke zbližování majority a romské menšiny.
1: Jak vnímáte vlastně vybudování nového památníku v Letech u Písku?
2: Jednak to už mělo být strašně dávno, ale na druhou stranu je to i to, jak zraje česká společnost. To znamená, že tady vezmeme si v potaz, že lidé se pořád neučí o Romech v učebnicích. Protože na jednu stranu, i když je ta většinová ta společnost velice negativní k Romům, furt má málo informací o Romech. A v tomhle ohledu jednak jako z úcty českým Romům, kteří tady mají svoje příbuzné pochované. Jo, to je jedna rovina. Druhá rovina je taky to, že vlastně jakoby díky tomuto památníku sem přijíždí lidi a můžou se o tom všechno dozvědět.
1: Michale, co by si měl návštěvník z tohoto místa odnést?
2: No určitě, že jsme všichni lidi, že demokracie je křehká, že zlo se musí vymítit hned už v zárodku myšlenkách a že lidi musí společně komunikovat a nenechávat si stereotypy, předsudky a smát se jim, jak se to dneska děje v kultuře běžně. Tohle místo je právě místem, kde my můžeme se o tomhle přesvědčit, jak je to strašně důležitý.
0: Vysvětluje romista Michal Mižigár.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a nyní si připomeneme další pietní místo. Horodnický tábor vedle Let u Písku je jedním ze dvou míst, kde byly během druhé světové války nuceně soustřeďovány celé rodiny moravských a českých Romů a Sintů. Na tomto autentickém místě dnes stojí památník ve správě Muzea romské kultury státní příspěvkové organizace. Pietní akt se tuto sobotu v Horodníně u Kunštátu uskuteční už po třetí. Pořádá ho spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanská pomoc v Brně. Iveta Durdoňová oslovila pastora Matěje Nového a předsedu spolku Rudolfa Murku.
1: Pane Murko, 16. května se uskuteční pietní akt v Horodníně u Kunštátu, který pořádáte vy jako potomci. Jaký program jste si připravili?
2: Je to překvapení pro všechny ty, kteří se tohoto pietního aktu zúčastní. Připravovali jsme to celkem dost dlouho a nebude to o velkých projevech, ale bude to o příbězích. Bude to o příbězích těch, kteří tento koncentrační tábor v něm byli, z něho šli do Osvětimi a měli to obrovské štěstí od Pána Boha, že to přežili. Takže to bude o těchto lidech a bude to o těch potomcích přeživších, kteří přežili koncentrační tábory, počínaje Hodonínem u Kunštátu a Letama a všemi těmi koncentračními tábory, kterými prošli. A majetek Romů, který byl rozprodán v dražbách, rozkraden a prodán, nebyl nikdy kompenzován ani navrácen, což je další úloha pro nás jako pro potomky, aby tato křivda byla napravena. Moje rodina ze strany mého otce přišla o pozemky, o domy, které na těch pozemcích byly postavené. A to ne jeden, ale několik, tam bylo 5 domů a další dům měla postavený moje babička, který byl rozebrán, když byli posláni do Osvětimi a prodán v aukci. Samozřejmě jsme dohledali nějaké dokumenty, takže od toho máme nějaké dokumenty, že to naše rodina vlastnila a dnes je už na čase po 81 letech, aby konečně taky byly vykompenzovány majetky Romů, o které přišly za druhé světové války.
1: Pane Nový, vy jste potomek přeživší, kteří zažili utrpení zde v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu.
3: Tak tady v Letech u Písku to byla rodina Růžičku, strejdové tety, ale přímo můj tatínek, jeho rodiče, jeho sestry, jeho sestřenice, celá naše rodina, jsme byli koncentrováni v Hodoníně u Kunštátu. Tam také zemřela naše prababička Terezie Nová 5.1.42.
1: Poté byly koncentrovány do Osvětimi.
3: Ano, byly odvezeni. Náš transport jel z Brna 7.3.1943 do Osvětimi, kde potom, co vystoupili 8.3., tak byly vyselektováni ženy, naše děti a v ten den skončili všichni v plynových komorách. Přežil to můj tatínek se svým dědečkem a když šli na tetování, tak tatínek má číslo 1216 a jeho dědeček 1215. Dědeček potom zemřel 6.5.1943 a tatínka vzali do školy a toho zachránilo. Vlastně vyučil se tam zedníkem a přesně za rok v roce 1944 byl deportován do Německa, do Buchenwaldu, kde pracoval jako zedník. Ve 1945. roce byl osvobozen Buchenwaldu americkou armádou a dopraven do České republiky zpátky domů.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Palikera Vojsana z Amensa Lačí rad. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dál zasahují u požáru skladu baterií v Nové Pace na Jičínsku. Poslanci vládní koalice se postavili proti sudetoněmeckému sjezdu v Brně. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hasičům se podařilo lokalizovat požár skladu baterií v Nové Pace u Jičína. Nehrozí tak, že by se oheň dál rozšířil. Českému rozhlasu to řekla mluvčí hasičů Královéhradeckého kraje Martina Gecová. Hasiči podle ní otevřeli kontejner a baterie z něj vyndali. Teď sledují jejich teplotu.
2: Pokud by se tam ten požár dále rozhoříval uvnitř těch baterií, tak máme možnost určitou taktiku, kdy bychom ty baterie ponořili do vodní lázně, do takového speciálního kontejneru, kde by se baterie chladily. Ale pokud ta teplota bude nízká, tak to samozřejmě nebude potřeba.
0: Baterie můžou hořet až desítky hodin a uvolňují se z nich toxické látky. Hasiči proto lidem v okolí doporučují nevětrat a nevycházet. Kompletní video krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku zveřejnila na svém webu policie. Nahrávka zachycuje osobu, která relikvii v úterý v podvečer vzala z oltáře. Policie hodlá odcizený předmět zařadit do celosvětové databáze Interpolu, říká mluvčí Ivana Baláková.
3: Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky.
0: Sudetoněmecký sjezd by v Brně podle koaličních poslanců být neměl. Organizátory ke zrušení akce vyzvali usnesením, které sněmovna odhlasovala bez opozice. Ta se schůze neúčastnila.
4: Sjezd může podle koalice narušit česko-německé vztahy. Mohl by totiž otevřít citlivá témata nacistické okupace a Benešových dekretů, pokračuje předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
5: Nejde vůbec o to urovnat nějaké vztahy, ale naopak je rozjitřit a naopak rozdělit společnost.
4: Podle opozice téma sjezdu na půdu parlamentu nepatří. Přijetí usnesení zkritizoval třeba poslanec František Talíř z KDU ČSL.
6: Podle mě to i na hraní ústavnosti vůbec říkat vůči právu na shromáždění, kdo kde se má potkávat.
4: Sudetoněmecký sjezd bude příští víkend součástí festivalu Meeting Brno. Usnesením sněmovny se pořadatelé řídit nebudou, říká spoluzakladatel festivalu David Macek.
7: My jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě.
4: Letos bude 670. ročník sjezdu. V Česku se ale akce uskuteční vůbec poprvé. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a přehánky, výjimečně i bouřky se objeví hlavně v Čechách. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále zastavený provoz. Vyšetřují tam vážnou nehodu, kdy kamion s nákladem osobních aut srazil dva lidi u odstavené dodávky. Kolona předtím stojí zhruba 2,5 hodiny od exitu 18 Lysá. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
8: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří, dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No, já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli nároční, že jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No, já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obraný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví. Tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to. A na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo? Jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo? To není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého, jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápadité a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil...
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní... Byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let,
1: to dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout. Jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby... Jako, můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako i moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, ta tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. To je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jinej nežije. A ten, kdo žije, tomu známo jest, že život má dlaň, ale taky pěst.

0: kdykoliv, kdekoliv, kdy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by jsme mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho novej hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: A teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád.

0: ta barva toho jazyka. A on napsal dva texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů. Jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
1: To se podařilo. Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň Jáchyma Topola, kterou...
0: Mě ji poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy dvě básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku, tím asi jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
1: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No,
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě teď slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No, já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbióze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak. Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No, zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Se snáší déšť, s tmou se k

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, které si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když z hudebně je hotový věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: O výsledcích přijímaček na střední školy bude jasno už zítra. Experimentální bateriová vlakotramvaj dorazila na testovací jízdy. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm, odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Uchazeči o studium na středních školách a gymnáziích čekají na výsledky jednotných přijímacích zkoušek. Zítra je zveřejní státní organizace Cermat. V kolik hodin to bude, zatím není jasné.
3: Samozřejmě máme strach. To čekání je nepříjemné. Učitelé to neustále připomínají a neustále straší druhým kolem.
4: Stěžuje si maminka deváťačky Eli. Uchazeči už od Cermatu vědí, kolik bodů získali i jaké udělali chyby. Na kterou školu se dostali, uvidí všichni, kdo se hlásili přes internet v systému DIPSY. Další instrukce k zápisu do studia pak dostanou uchazeči přímo od škol. Pro ty neúspěšné se příští týden otevře přihlašování do druhého kola, připomíná ředitelka Cermatu Barbora Rosulková.
5: To bude od 19. do 25. května, takže sledovat to, dívat se ideálně do DIPSY, které školy to druhé kolo vypisují.
4: V něm je znovu čeká test z matematiky a češtiny. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Policisté zadrželi ve Středočeském kraji muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Kriminalistům se zároveň podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází. Podle policie zasáhli ještě předtím, než muž stačil dokončit svůj plán. Další podrobnosti policie teprve zveřejní. Rožnov pod Radhoštěm zavádí chytrý parkovací systém. Řidiči tak budou moct volná místa v centru sledovat ještě před příjezdem do města. Radnice teď chystá výběrové řízení na dodavatele technologie, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
6: By při dopravě řidič věděl z cedule, kde je volné parkovací místo, anebo se dopředu podíval v mobilu nebo v počítači, jaká je vytíženost jednotlivých parkovišť. Nám to samozřejmě taky dává nějaká data, abychom si mohli vyhodnocovat atraktivitu jednotlivých parkovišť a pracovat s nějakou cenovou politikou anebo s navigací na jednotlivá parkoviště.
2: Experimentální vlakotramvaj dnes dorazila z Brna na železnici Kopidlnka na rozhraní Středočeského a Královéhradeckého kraje. Převezl ji tam automobilový tahač. Na trati mezi Dolním Pousovem a Kopidlnem ji začne příští týden testovat soukromá společnost AŽD. Pokračuje její generální ředitel Zdeněk Hrdle.
7: Má to parametry samozřejmě tramvaje, ale je to upraveno tak, aby to plnilo drážní předpisy ve smyslu osvětlení, světlometů, ovlivnění trati a tak dále. Ale my hlavně tímhletím projektem jsme chtěli vytvořit určitou odbornou diskuzi o tom, jestli ta vlakotramvaj u nás bude mít smysl.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jeho východní polovině Čech s deštěm. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zůstává uzavřená za břístvím na 14. kilometru. Po vážné nehodě kamionu s chodci policisté po téměř 3,5 hodinách pustili levým pruhem vytvořenou kolonu, ale dál platí odklon v exitu 18 na Lysou. K dálnici se vrátíte po silnici 611 přes Nehvizdy a najedete na kilometru 8. A nesouvislá kolona popojíždí na D1 z Prahy před Brnem po velmi silném náporu kamionu, už ale situace poznání lepší. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ani se tomu nechce věřit, že se zprávou vstává den a moc zasvítá. Za námi přichází Eva Olmerová už plných 51 let. Nahrávka vznikla ve spolupráci se studiovou partou proslulého akordeonisty Slávy Kunsta, který tuhle sugestivní melodii vymyslel, zatímco text napsala tehdy 21letá Aida Brumovská a otevřela dnešní setkání vrchovatě naložené písničkami o svítání.

Sluneční paprsky na svých zádech z hitparádové sbírky Johna Denvera nabídl Tomáš Linka s fešáky pod názvem Svítá ve tvých tvářích. A pak to byl brněnský přístav Aleše Hrbka, Víta Buriánka, Aleše Macků, Kamila Mazálky a Jitky Buriánkové se solovou Martinou Hrbkovou a písničkou zámořské zpívající pianistky Nora Jonesové Svítá. Stejně se jmenuje i písnička Jirky Kaleše, Stanislava Marečka, Milana Duvka a skupiny Rangers 1992.

Svítání s příchutí tequily, Tequila Sunrise, parádní kousek z druhého alba kalifornské party Eagles Desperado z roku 73. O 39 let později ji přivedl Tomáš Linka do zpěvníků Fešáků.

Pilíř budějských nezmarů Tonda Hlaváč s Benžem Vojty Zíchy a kytaristou Milanem Tripesem v sestavě budějického, jak se teď s oblibou říká, volnočasového tria Koukol a Svítá, svého času nesmírně činorodého pražského kytaristy Bohouše Sýkory. A Svítání potkáme i na nejnovějším albu tria Midland z kalifornského Dipping Springs. Tentokrát v roli vypravěče Sunshine Tells the Story.

Se svítáním v autorském podání Zuzany Grohové jsme si zaspomínali na sympatickou partu Vodáci, která vznikla v roce 1974 v Pardubicích. O 3 roky později se poprvé objevila ve finále Porty a pravidelně tady válčila celých 10 let. A takhle se v roce 1999 vypořádal se svítáním Franta Nedvěd.

Svítání nad deltou, které ovšem není o žádném svítání, natož o deltě, se poprvé objevilo na deskách v roce 71 v autorské nahrávce Alexe Harveye, ale teprve o rok později zajistila jeho Delta Dawn triumfální vstup do elitní desítky americké country, tehdy 14-letá Tania Tuckerová. Aktuálně obdivuje svítání 37-letý relativní nováček John Pardy na des už platinovém albu California Sunshine.

Kamarádi táborových ohňů se skvostnou stýlkou Ferry Friedricha a evergreenovou zprávou Nad vodou svítá, což je pravidelná doba odchodu Vaby Rivoli v nahrávce legendární brněnské karabiny.

Klasika Vaby Rivoli odcházet za svítání s brněnskou karabinou na závěr našeho dnešního setkání s písničkami o úplném začátku dne, tedy o svítání. Vždycky skoro stejně a pokaždé trochu jinak, což platí i o klasice Jaroslava Ježka a dvojice Vocchovec Verich. Nejnověji ji nabízí Mirek Paleček. Tak dobrou noc. Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Lidé můžou ode dneška znovu kupovat státní dluhopisy republiky. Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z Jablonného v Podještědí. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat a teploty do 15 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Stát po několika letech znovu nabízí lidem státní dluhopisy republiky. Kupovat je můžou v prvním kole ode dneška do 28. června, a to přes stránky Ministerstva financí nebo na vybraných pobočkách některých bank.
2: Stát nabízí tři typy dluhopisů. Pětiletý s ročním výnosem 4,5%, druhý typ je protiinflační dluhopis s výnosem navázaným na vývoj inflace a třetí druh je novinka, takzvaný flexibond, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Doba splatnosti je tedy 3 měsíce, roční výnos je 3,5%.
2: Ekonomický expert ODS a místopředseda sněmovny Jan Skopeček upozorňuje, že pokud se v Česku výhledově zvýší inflace, nemusí už být protiinflační typ dluhopisu výhodný pro stát.
4: Velmi tím ten stát riskuje, že pokud ta inflace poroste, tak bude muset za ty dluhopisy vydávat vyšší úroky, tedy vyšší náklady.
2: Zájemci o dluhopisy republiky můžou investovat minimálně 1000 korun a maximálně 3 miliony. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Kriminalisté ve Středočeském kraji zadrželi muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Podle mluvčí českolipské policie Ivany Balákové detektivové téměř jistě vědí, kde se lebka nachází. 750 let starou relikvii svaté Zdislavy 35-letý muž ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pro věřící má nevyčíslitelnou hodnotu, dodává představený a děkan baziliky Pavel Mária Majer.
5: Máme radost z té zprávy, kterou zveřejnila policie, že byl dopaden pravděpodobný pachatel. A těšíme se, že další pátrání, tak že dojde i k tomu objevení lebky svaté Zdislavy.
1: Tým vědců Olomoucké univerzity Palackého pracuje na výzkumu poruch spánku. Lékařům by měl pomoct problémy rychleji diagnostikovat. Do výzkumu se můžou zapojit dobrovolníci z celého Česka, říká psycholožka Denisa Manková.
6: Nehledáme pouze lidi, kteří trpí nespavostí, ale v podstatě potřebujeme co nejlépe zmapovat spánkové návyky celé dospělé populace v Česku. Tady to průběžné sbírání těch dat, ta aktualizace nám umožní zpřesňovat ty diagnostické postupy a aktualizovat ty normy tak, aby odpovídaly té současné realitě a napomáhaly zachytit ten problém včas. Sport.
1: Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová vyhráli na okruhu WTA 17. utkání za sebou. Českoamerický pár porazil na antukovém turnaji v Římě australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová ve dvou setech a postoupil do semifinále.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme zpočátku zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne se oblačnost začne protrhávat. Nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu je na 14. kilometru stále uzavřená, vyšetřují tam vážnou nehodu. A na dálnici D5 ve směru z Rozvadova do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Nýřany. Na kilometru 96 havarovalo osobní auto a na vozovku se vylila nebezpečná látka. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické hurvínkovo zasmání. Nebo nějakou nechápavou spejblovou reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my, již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci!
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, velmi máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kruk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přijímat, jsi na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hromního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom, jak si neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: No,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No, tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej, pořád to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale Taťuldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak jsem se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že? A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím. Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo, na matku se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo, na Dardanely se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, hurvínku.
3: No já poslouchám, no, prosím.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Když to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov.
3: Člověk není prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy se nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak Máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. Ano. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale táťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírá dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
3: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
4: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
4: Já jsem bohužel před malou chvílí netušil, že...
2: No, nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
3: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
3: Přinese.
2: Ano, jako...
3: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
3: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
4: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
4: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
4: Nápad.
2: No, ohromný.
3: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
3: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
3: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniera, ano?
3: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
4: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak
2: no tak, tak si vezmi aspoň ty, hurvínku, ať mistra neurazíme.
3: Já dřeváky neratatí.
2: Baštěn za nehloupý řečí.
3: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
4: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
4: Moje dcera jak si mi jde do let.
2: Ano.
4: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
4: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: No, ano.
4: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlumku je nevzdělaná?
3: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
3: Simono, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
4: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
3: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem.
3: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, dobrý, tady je má ruka.
3: Jo, vajs.
4: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám, to znám.
3: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
4: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
4: No, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty tě jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
4: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu diplomat, ano?
2: O, jistě, to ano.
4: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat, nebo...
3: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
3: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
4: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
4: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano, šli k rybníku a potom, jak se nevím.
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
4: A to je škoda zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
4: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Spejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastat i nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat celou věc v té formě,

0: vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říci, a ruku na srdce vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne, žáno. Nejsem takový, který by snad chtěl, a tomu podobně, že když samozřejmě, ocení, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že on přece, to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
2: Tati, když si říkáš, že hezký.
0: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
2: Ale tati, když jsou na něm i dvě jednušky.
0: Jedničky, koukejme se, kde pak?
2: Tady dole, podívej se.
0: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
2: Ale jsou to jednošky.
0: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady z mluvnice. Chlapče, chlapče z mluvnice, takovou nepěknou známku.

0: Co pak neumíš mluvit?
1: Prosím, já mluvím dost.
0: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
1: Nás se pan učitel na nic neptá.
0: Jak to?
1: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
0: Tak aby si nedostal, porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
1: První pát do co třeba s, druhý pát číko a čo třeba sa, třetí pát komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
0: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil... Chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
1: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
0: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
1: Ano.
0: No tak, jaká je to věta?
1: Prýma, tati, ta se ti povedla.
0: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
1: Je ta dlouhá.
0: No. A teď se ptej na podmět.
1: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
0: No, počkej. Hele.
1: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
0: No?
1: Kráva u splavu chroustala.
0: Ale nechroustala.
1: Spolkla chrousta.
0: Ale nic nespolkla, tak to není.
1: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
0: Ale kdepak pořád to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
1: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
0: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
1: Ve mlýně.
0: Ale ne.
1: Je ve splavu.
0: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
1: Já myslím, že Vojta je čeledín.
0: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl kam, no. Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
1: Myslím, ano. Koho vedl podmět na trh? Podmět vedl chrousta na trh.
0: Ale kdepak?
1: Kráva chytila u splavu Vojtu.
0: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
1: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
0: Ale ne, Vojta šel s krávou.
1: Na procházku.
0: Ale kdepak na trh šel? Šel Zemlína na trh kolem splavu.
1: Vojta šel se splavem pro chroustáš.
0: Ale ne všechny. Vojta Zemlína vedl chrousta, ale...
1: Tati, počkej.
0: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
1: Vojta vedl...
0: No?
1: Vedl podmět ke splavu a chroustal na krávách. Chrousta.
0: Ale je.
1: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustal.
0: A, no tak pořádně.
1: Vojta se šla, ne.
0: No tak už konečně pořádně.
1: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
0: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, abys věděl. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou řechárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned...
3: No, i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: No, ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená být viděn?
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být... Viděn, no zamysli se, ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič v přijíždějícím vozidle nevidí. Správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každého chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tatil, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já, Mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
2: Zima tu je snížek, poletuji, že?
4: No
2: a co má být? Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
3: O to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: Snížek, a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat.
4: No?
2: Počkat, první sníh?
4: No?
3: Tati.
2: Jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, Taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh
3: tati,
4: vždycky vaše.
3: Vypravuj, tati.
2: No, já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťoldo, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se, tatí, v kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tatí.
2: No. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No, proč? Kvůli piruetám. Jo, no, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: To ti vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: To je hezký jméno.
2: No, a jak jsem měl na bránu, jo, tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, víte? Odrazit se.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna, no, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletěl. Chtěl málem až na letiště.
3: No jo. Tati.
2: No.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já.
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
2: No samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys si s námi zítra zaližovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: To je prima. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Nádherný večer, jste ve společnosti Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, taky stanice Český rozhlas Pohoda. Máme tu další noc, čtvrtek, ze čtvrtka na pátek, ze studia z nádherné historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze. Zdraví zase po čase a hlavně klid, pohodu a úsměv zasílá Honza Macoun. Dneska za technického doprovodu Petra Kubaly, víte, on mě miluje. Jo, to si nalijeme čistého středočeského kvalitního vína. Já už bych to bez něj nedával. A když tady není, pláču. Pláču i u první písničky, kterou otevřeme dnešní noční linku a vůbec nesouvisí s tématem, které jsem pro vás připravil a které budeme probírat. Já vám ho představím za chvíli. Ale proč písničku Michala Tučného, vysvětlím rád.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Za svou rozhlasovou praxi, která je nějakých skoro 30 let, jsem 20 let a 8 dní fungoval ve stanici Country Radio, kam jsem nastoupil, když mě bylo 16. A tenkrát to uvítání v tom rozhlasovém, zvláštním prvním patře divadla pod Palmovkou bylo pro mě osudové pro jednu osobu, která se mě tak jako hezky přátelsky ujmula, nejen protože má sametový hlas, ale protože to byl, tak jak se říká, dobrák od kosti, ale jenom opravdu dobrák od kosti. A to je málo, co bych o něm řekl v rámci jeho kvalit. Galantní, vtipný, málomluvný člověk, který sice byl takový v vozovkách ne monotónní, ale měl takové svoje zvyky, stereotypy, které málo kdo pochopil a musel si na ně dlouho zvykat. Já si na ně zvykal skoro 10 let. Každé ráno přicházel do studia s pozdravem příšerné ráno. Pak příšerné odpoledne. A posledních 10 let, kdy vysílal na stanici Country Radio příšerný večer, protože to byl takový nočníček. Franta Šťastna se jmenuje. Celoživotně měl problém se svým příjmením, protože se vždycky posluchači dožadovali odpovědi, proč Šťastná, kde je ta Franta Šťastná. A i dnes, v den jeho posledního rozloučení, došlo ke zkomolení jména jeho vlastního. Tak mě potěšilo, že i na závěr se rozloučil se svojí rodinou a se svými fandy v malé síni krematoria ve Strašnicích v Praze, nejen s písničkami, které měl hrát, ale také se svojí milující partnerkou, rodinou a tak dále a tak dále. A ta písnička, kterou teď pustíme, to je písnička, která tam zazněla. Ale proč to vlastně všechno říkám? Nejen proto, že si ten člověk to zaslouží. A budu na něj myslet vždycky, protože on, když promluvil, tak to byla perla. Stará škola, papír, tuška. Ale navíc, jestli si pamatujete, alespoň někteří z vás, tak jsme v noční lince, a není to tak dávno, probírali téma Můj poslední den má jasně daný scénář. A ať jsem se toho tématu obával, tak musím konstatovat, že to bylo jedno z nejúspěšnějších témat vůbec, které jsme měli. A za druhé, jsem rád, že jsem se mohl i po obřadu dozvědět ze dvou zdrojů, že i Fanda měl svůj vlastně poslední den a rozloučení se všemi, které měl hrát a kteří měli rádi jeho, právě podle sebe napsaný scénář, který byl splněn do puntíku. Takže Fando, děkuju.

0: Michal Tučný, Já budu žít na věky ve vysílání Českého rozhlasu střední Čechy, tedy mysleno z Prahy do všech koutů naší republiky, ale celého světa. My jsme se spojili v rámci vysílání. Slzička mi ukápla, omlouvám se za svou upřímnost. Jsem taky člověk jako vy, se všemi klady i zápory. Budeme dělat, že předchozích 6,5 minuty se nestalo a doufám, že vedení odpustí.
1: Noční linka.
0: Ale dobrý večer, máme hodinu před půlnocí. Jak to, že jsme Petře Kubalo začínali takhle pozdě? Co se stalo? To se nějak prodloužili předchozí pořad, nebo já nevím. Každopádně vítejte při poslechu našeho vysílání. Jsem rád, že opět posloucháte Noční linku a dnes čtvrteční Noční linka na téma Tohle doma neprošlo, ano? Tohle mi doma neprošlo, nebo trvalo to 40 let, než to prošlo. Jestli by rozumíte, co jste si přinesli domů a byl z toho problém. Kdo to doma řekl jasně, že ne? Nový pes? Motorka? Tetování? No, podívejte se, z nějakého výzkumu, co jsem si kde našel, tak společné finance nejsou samozřejmostí v každé rodině, v každém manželství. No, utajené korunky také existují. To víte, to tetování taky není zadarmo. A ten tuning toho auta taky, a ty kabelky, boty. Máte úchylku v tom, že sbíráte takové ty dražší vytuněné tašky z těch diskontních řetězců? No, dřív byly za korunu, že? Nevěděli jsme, co s tím, používali jsme to na odpad. No, ale teď plné šuplíky těchto předražených tašek, které stejně, i když můžete vyměnit, nevyměníte, jenom to zabírá místo. Co mi doma neprošlo, nebo víte, že neprojde, o tom to dneska bude.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou vítané, budu moc rád, když zavoláte, napíšete, všechno beru. Ať už písmenka v rámci e-mailu, linka@rozhlas.cz nebo rozhlas.cz/linka. Telefonní číslo máte, znáte, víte, nevíte, víme? Nevíme. Tak já vám ho rád řeknu, mám to tady černé na bílém. Honzík dneska je trošičku, jak Jiříkovi, vidění. Zvláštní to den, který ještě neskončil. Český rozhlas, ano, tady to máme. 731 800 900. Praha nekouše.

0: Každá domácnost má svoje pravidla. Někde se řeší barva nové sedačky, zelená, zelenkavá, to určitě vzpomínáte z filmu. Jinde počet koček, návštěvy tchyně nebo velikost televize. Někdo chce doma klid, jiný neustále něco vymýšlí a mění. Do toho chrápe a nechce komunikovat, odmítá. No ale tak jako to je jasné, že když vy už jste rozhodnutí, že to tak nebude, že jo, třeba. Jo? A zase ta drahá polovička taky není hloupá, ale zase čas od času to může zkusit. Přece, miláčku, myslíš, ne? Je, jak já to znám.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. Tak kdo otevře dnešní vysílání, těším se na vás. Ať budete mít vadu řeči, nebo budete třeba koktat, nebo mluvit jako ze záhrobí. Já to přeložím všechno, jo? Protože to téma se dotýká úplně každého z nás, protože každý má svůj limit, nebo své limity, svoji hranici. Velmi často se zneužívá spojení. Tohle je pro nás červená linie. Jo, tak kde jsou hromy blesky i po letech, kdyby vaše drahá polovička nebo člen domácnosti udělal nebo chtěl udělat? A na to se ptám. A nebo jste si to prosadili? Ale to, že jste si to prosadili v rámci lásky plného období, plné cukrbliků během prvních dvou let, to se nepočítá. Jo? Jo, já jsem třeba chtěl jenom takovej kartáček na zuby. 4 roky. 4 roky. Ne, to nejde, to nejde. Tady má všechno své místo a to se sem nevejde. Ne, to tričko taky se sem nevejde. 4 roky, přátelé. No a jsme skoro 20 let spolu. Tak 731 800 900, je to na vás. Zavolejte, napište, kouknu do těch příspěvků, které už dorazily. Jsem zvědav, třeba. Michal napsal, váhám, jestli se to hodí o tom psát. Dávno již tomu, to máma ještě žila, jedno léto, krátce po studiích, jsem převedl na letní dům svou dívčí návštěvu z ciziny. Sedělo se na terase u domu, máma si vzala knihu o malířství, že si děvče trochu proklepne. Mně se to tenkrát nelíbilo. Za to dneska, představte si, bych v její roli jednal úplně stejně. Hvězdná noc, výkřik. No, děvče se to moc nelíbilo, nechytala se. No a pak se máma zeptala, kdo je jejím idolem. Nejspíš čekala, že zazní jména jako Michael Jackson nebo Mick Jagger. A víte, co odpověděla? No, ani já bych to teda jako netušil ani úplně. To si zaslouží písničku Kazačok. Víte, co odpověděla? Lenin. No, máma měla co dělat, aby se udržela. Nedivil bych se, kdyby si ulevila jako otec Kraus v podání Jiřího Kodeta z filmu Pelíšky. Z té terasy by se to pěkně neslo. Myslíte, dávám bolševikovi rok, maximálně 2, anebo takové to hlasitější? Každopádně, ať to bylo jakkoliv, Lenin. To mě zase připomíná ten film Filipa Renče, tuším, že to byl jeho první a to byl Requiem pro panenku. No a tam měli nástěnku, tak jak jsme měli ve škole, že? A tam bylo Lenin, ty smrade, Lenin a musela přehodit ta písmenka, která tam byla. No, pojďme dál. Dáme si písničku další, Kazačok si dáme příště, ale Láska je věc kouzelná. Skupiny Rangers Plavci, to je, myslím, zázračná písnička, protože ta odhaluje všechno. V lásky plném obětí zamilování člověk snese kdeco. Odpustí až příliš. No, ono se nevyplácí chodit několik let za ruce, po městě, po obci a potom teprve jít spolu bydlet. Ne, hned byste měli jít spolu bydlet. Aspoň tak já to vyzkoušel, protože jenom tak odpustíte se šlapávání petlahve o podlahu každé ráno v 6 hodin, vyklepávání popelní. Odpustíte to, protože jste zamilovaný. Ale když to berete přes nějakou opravdu čáru, může se stát, že by to byly hromy blesky takového charakteru, že ten člověk si to ani netroufne, protože ví, že by mohl být konec.

0: Tohle by doma neprošlo, téma čtvrteční noční linky z Prahy. Já se dívám ještě do příspěvku, než přivítám prvního posluchače nebo posluchačku do našeho vysílání. Tady vidím poznámku. Nevíme, kde jste přišel na tu koninu, že Praha nekouše, co tu stále zdůrazňujete. Ostatní stanice taky nekoušou, nemusí to ani říkat. Vidíte to, ale taky to říkají. Já jsem si to vystřihnul. kolega z Brna, jak mu někdo říká, plešounek, tak myslím, že jsem to někde taky četl, tak ten to taky řekl. Takže já si na tom kladu důraz, protože je fakt, že někdo může trpět třeba nějakou nervózou, tak já bych jenom chtěl, abyste věděli, že můžete volat, nebát se a nejen pasivně poslouchat, zkusit se zapojit taky aktivně do našeho vysílání, protože to potom zase máte skupinu lidí, já stále volají jedni a ti sami. Tak to pojďme změnit, případně máte u mě malé bezvýznamné plus, když zavoláte jako první a poprvé. 731 800 900, čtvrteční noční linka, tohle doma neprošlo. A toho, co nemusí doma projít a nemusí to být vlastně ani věc, toho je celá řádka. Ale třeba se to někomu podařilo po 20, 30, 40 letech. Co si myslíte? Zkusíme vás. Haló, haló, Honza u telefonu, tady Praha, kdo nám volá?
1: No to snad není možné.
0: No je to možné.
1: Poprvé, Honzičko, tak to je úžasné.
0: Zdravím, kdo nám volá, prosím pěkně.
1: Staňka.
0: Zdravím, Staňko. Vy jste nervózní, anebo nejste? Já jsem tak nějak zaslechl.
1: Ne, já ne. Se směju celé odpoledne, víte, poněvadž mi dneska opravdu do mě něco neprošlo.
0: No tak ven s ním, na to čekám.
1: No tak přišla jsem s takovým tedy hovězím nápadem, poněvadž jsem byla... Tedy bylo mi nabídnuto sesterství v rodině.
0: Aha.
1: V takové rodině, kde bych nemusela pracovat a každý měsíc nejpozději 20. bych dostala 50 tisíc.
0: Ale?
1: No nechcete? Já vám to doporučím. Moje dcera málem vyskočila z kůže. Ta to psala přes práva a říká, maminko, máš 7 křížků, ty se zbláznila.
0: No, já jako víte no, co, já jsem jako hodnej, já bych vám dopřál, že jo.
1: No jo, jenže víte co, říkám, vzala to přes práva. No ale tohle opravdu u nás existuje, kdo chce být bohatý, může. 50 tisíc každý měsíc, nic ho to nestojí, žádný peníze tam nemusíte do ty rodině dávat. Stanete se sestrou, bratrem a jste bohatý, každý měsíc dostanete zadarmo 50 tisíc bez práce. Nejsou koláče, to není pravda. 50 tisíc každý měsíc vám nabídnou.
0: No, kdo z vás to má?
1: Ale pochopení... Ale už hodně je takových bláznivých, to si nemyslete.
0: Nedá se nic dělat. Bohužel neprošlo ano. To, bylo to zavrženo, já si to znamenám.
1: Ano.
0: Já vám děkuju, Staňko, mějte se krásně nebo skvěle a méně takových jako hovězích nápadů, jo?
1: Ano, ano, tak už mě to přišlo, 50 tisíc mít nebudu, budu chudá důchodkyně.
0: No ale zase budete spokojená, víte co, není to v penězích, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Dobrou noc.
1: To je prvořadé. Mějte se krásně a všichni posluchači, ať netouží po 50 tisících měsíčně. Kdo ví, co je za tím?
0: Tak ještě jednou vítejte, už máme otevřeno první telefon ve vysílání, Staňka. No, hovězí nápad tady byl. No, tak teď by to chtělo ještě nějaké telecí, že? Nějaké neuvěřitelné... Je fakt, že já si pamatuju ze svého života, že jsem třeba chtěl, jako každé malé dítě, máme já chci zvířátko, když jsem to tady snad někdy vyprávěl, že zaplať pánbu, mámo, že jsme neměli morčata nebo ty křečky, že sám to jako nedovolila, jo, určitě jsme, no, ty jsi nám to dovolila, jo, až si to vůbec v životě nepamatuju, no to víš, no, zemřelo to druhý den a já... No to ani, no vidíš, tak tady aspoň důvod, že si to člověk nemůže pamatovat, když to byl jenom jeden den. No ale vy jste řvali a prosili asi rok. A já, no to víš, ten krab hodně hrabošma si.

0: Taková je láska má Standa Hložek. No, láska je jako prevít poměrně. Třeba o tom něco ví posluchač Milan z Nového Boru. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer. Zrovna jsem se trefil s tou písničkou.
0: Ano.
1: Moje taková ta, co mi neprošlo, že ve 40 letech jsem se zamiloval do mladý holky a to mi doma neprošlo, protože když jsem nechtěl seznámit holky, tak na mě bylo hned jasný, že teda tudy cesta nevede.
0: A vnímal jste to, že se nacházíte v takzvané druhé míze?
1: No, určitě.
0: A bylo vám to všechno jedno, jako za vlada, jako za studentských let, první láska a vy úplně pobláznili?
1: No a když si na to dneska vzpomenu, tak říkám, zaplať pánbůh, že jsem dostal rozum, jako jo. A když vidím starého pazoura prostě s mladou holkou, tak říkám, to ti přeju.
0: No počkejte, takhle bych to úplně tragicky neviděl. Zrovna teď nedávno jsem četl nějaký článek o tom, že nějaká 32-letá dívčina si našla 92-letého muže. Nějak je spojilo nějaké setkání, nějaký letmý pohled očima a těžko říct, on měl docela dost tlusté brýle. Asi ucítil taky možnost, ona ucítila možnost a žijou už spokojeně spolu. Je to láska, že jo?
1: Jo, a tučný konto měl, jako jo.
0: Těžko říct, jste se neměl tučný dluhy. Každopádně, jak se to vyřešilo, jak dlouho to trvalo a kdy maminka tomu dala tipec?
1: Ale celé 4 roky to trvalo, 4 roky a dneska jsem rád, jako, že jsem zpátky, jo. Občas, hodně málo, občas se mi stane, že se to provalí na vrch, jako jo, ale prostě máme to za sebou, takže tohle to mi neprošlo, no.
0: Řekněte, 4 roky je docela dost dlouhá doba, doktor Plzák, nebo výzkumy říkají, že ta láska je samozřejmě ten roky, pocit, jo, ty 2 roky plus mínus, tak optimálně. Takže když vás opustila zamilovanost, tak jste si uvědomil, že máte vředy, panděro a tak, nebo nevím?
1: No, že mám děti doma taky.
0: A že to by bylo blbý.
1: No,
0: tak tohle prozření, myslím, že zažil nejeden muž, myslím si, že i můj táta, velmi podobně a litoval toho až do posledního dne, si myslím. Ale každopádně jste došel na tu správnou cestu zdravého rozumu?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem si uvědomil, že stárnou se má spolu. Jako jo.
0: A jak to vnímá dneska třeba rodina s odstupem času?
1: Ale už, no, tam byl průser to, že prostě náš syn si vyhlídnul její dceru, jako jo.
0: Ježiš, tak to je.
1: To bylo komplikované, oni se i vzali. No. Takže to prostě no.
0: Prosím pěkně, napište knihu. I když je pravda, že já bych taky asi ze svého života mohl vypravit, ale to bude zase na jindy. Každopádně já poděkuju a zdravím vás do Nového Boru s láskou, úsměvem. Takovej sympatický člověk v rámci noční linky. Ať se vám daří.
1: Neprošlo, no.
0: Mimochodem, Valdemar Matuška o tom má moc hezkou písničku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Peťo, poraď, jak se jmenuje ta písnička? No tak, jak to je? Vidíte to, to je výloha. Hlava dubová. To víte, když na mužskýho jdou léta,

0: klid mozek, ale vlastně skoro přes čáru?
1: Já jako mám sama o malou 10 let staršího partnera.
0: Kolik? 40?
1: 20 let.
0: Kolik?
1: Ty... Spolu už 20 let.
0: Ano. Takže... A o kolik?
1: O 30 let skoro.
0: Je, já mě počty nikdy nešly, já už bych vám řekl třeba 95, kolik mu je?
1: 70.
0: A všechno ale v pořádku. Všechno je dobré.
1: V pohodě, klape nám to úplně výborně.
0: No tak ukázkový příběh,
1: jako
0: vztah.
1: Na to, že jsem si prošla prostě dost krušným obdobím, neměla jsem to vůbec lehčí, tak teďka jsou úplně nejšťastnější člověk na světě.
0: Já vám to věřím, protože ale, znám ale... taky takové vztahy na, jako opravdu s velkým odstupem let a myslím si, že i když to třeba rodina zkousávala hodně dlouho, tak nakonec to musela dokousnout, no.
1: No museli to dokousnout, no a jako u nás nešlo ani u jednoho o majetek, já jsem sice měla auto, on měl barák, který nebyl napsaný na něho a oba jsme měli dluhy, jo, ale všechno jsme přežili, už jsme vyplacení. A...
0: tak my jsme měli nic, měli jsme lásku.
1: No, asi tak, ale já chci mluvit o něčem jiném,
0: určitě.
1: Co mi doma neprošlo.
0: Ven s tím, tak... co vám neprošlo, a nebo co na... neprošlo u vás?
1: No u nás neprošlo, nás bylo doma 5 sourozenců. A když prostě byli sourozenci, oni byli starší ode mě o dost.
0: Ano.
1: A tenkrát byly ještě čaje a různé zábavy, když já jsem ještě jako byla malá. A moje mamka, aby když prostě nechodili dom opilí, tak museli, když přišli domů ze zábavy nebo z čaje, mezi dveřmi říct bomboniera, bernardín a plexisklo. To opilí člověk tady neřekne.
0: Vážně?
1: Jo.
0: No.
1: A mám to testovaný, jako moje teta teda za to neřekla nikdy ani s přízlivou, mě si z ní dělali srandu.
0: Ještě jednou ta slova, řekněte mi, já si to napíšu.
1: Bomboniera.
0: Bomboniera, další.
1: Bernardín.
0: Bernardín a?
1: A plexisklo.
0: Plexisklo, dobře, no to vyzkouším, až budu
1: No, zkuste to schválně. No ale to chci říct, já prostě, když jsem šla na svoji zábavu asi třetí, tak jsem se tam trošku stěla a o 11 hodinách v noci jsem si uvědomila, že teda jako bych měla přestat. Vzala jsem si dvojku vína.
0: Ano, to jste hezky přestala.
1: Ne, vzala jsem si dvojku jako 2-litrovou flašku vína.
0: Ano.
1: Poslouchejte, sedla jsem si do parku, šla jsem z té zábavy pěšky, já nevím, 0,5 kilometru, sedla jsem si do parku před naše a furt jsem upíjela a furt jsem se snažila říct boň. Po cestě někdo šel, tak se vždycky napil, jako pomáhli mi s tím, ne, že bych to vypila sama. Zbylo mi tam trochu na dně, ale dokázala jsem říct bomboniera, bernardín, plexisklo. To jsem řekla krásně. Ale v té flašce zbylo fakt na dně. Otevřela mamka dveře a já jsem na ně vychrlila bomboniera, bernardín, plexisklo. Mamka se otočila a v ten moment já jsem se skátala k zemi.
0: No.
1: Mamka, ty jsi byla, kde jsi byla? A já jsem nebyla schopná mluvit, ale furt jsem prej jenom opakovala bomboniera, bernardín, plexisklo.
0: No, prosím pěkně, takové zkušenosti.
1: Takže jsem dostala pár facek a od té doby už jsem musela na ní vždycky dýchat, jo?
0: Aha, no, tak to teda...
1: A je zajímavý, že si fakt nepamatuju, já jsem došla doma, že 3:30 ráno, jo? A pak mě lidi, někteří známí, mě říkají, že jsem seděla na té lavičce prostě a furt boň. A něco jsem kuňkala prej vždycky, no ale...
0: No, tak stane se, ale to je docela zajímavé, jako takhle si proklepnout svoje dítko nebo toho, kdo přichází tímto způsobem, no... No, když to
1: ale
0: poslouchá
1: pak jsem to zkoušela i kolikrát, když jsem byla hospodě, opravdu, když má člověk trochu hladinku, tak to neřekne, jo?
0: Věřím.
1: A jako já už to řeknu v jakémkoliv stavu.
0: Protože to máte naučené, jako nejkolaťulinkatější, to má zase já.
1: No, a když jsem kolikrát potom, když jsem přišla, tak matka vždycky, nemluv, dýchni na mě.
0: Měla jste vyzkoumané, co není cítit z úst za alkohol?
1: Ne, já jsem se vždycky snažila žvíkat bombony, všechno plouku z toho, no ale jako...
0: No dobrá, tak to víte, alkohol metla lidstva, to tam je, a jinak, ale nejste velká pička alkoholu.
1: Ne, to ne, jako říkám, to bylo taková, prostě jsem se tam tenkrát stěla, jako, ale bylo mě potom hodně zle, jako jo.
0: No tak vám děkuju pěkně, ať se vám daří, dobrou noc a doufám, že jsme inspirovali i jiné maminky.
1: Někdy třeba řekněte, jestli jste to zkoušeli, jestli to někdo řekl.

0: Nevím, ale máme tady od jednoho investigativního novináře z Vinohrad z naší redakce, že takové jako ten alkohol v těch rodinách dokáže své.
1: Ještě řekli, že jsem zamedená. Měsíčko svět. Cítím se světlůzka.
0: Dotek lásky, Viana Bartošová, teď pro vás, za chvíli zase někdo z vás, 731 800 900, pištelinka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdo jste se připojili k té rozhlasové budce doma, v práci nebo na cestách, až teď, tady je Praha, noční linka s Honzou a téma Tohle doma neprošlo.

Dobrý večer, já mám rád doma klid, píše Bedřich. No, proč ne? Takže jinými slovy jste pod pantoflák? Jo, já se přiznám, já jsem doma pod pantoflák. Opravdu typicky, mě ta role ale neskutečně baví. A vlastně neprotestuji, protože ty nápady drahé polovičky vlastně nejsou vůbec špatné. Každopádně byl to boj ze začátku, než... Víte co, když to vlastně zaklaplo, když člověk najednou zjistil, že o ten vztah vlastně nechce přijít, že to vlastně je to ono, tak mě to zaklaplo hned na poprvé. To jsem, jo, ale dělal jsem drahoty poměrně dost dlouho a myslím si, že u kohokoliv jiného bych teda 4 roky s kartáčkem na zuby jako opravdu jako to bych si klepal na hlavu, ale tady s jistým pochopením jsem to jako vzal, že to zkrátka musím vydržet, protože člověk má přinášet oběti. František napsal, dobrý večer, já si myslím, že u nás trochu brblal otec, když mamka nechala udělat nová okna. Místo takových těch starých a malých oken, u nás je to opačně, když něco kupuju, tak manželka říká, na co to kupuješ? Ona, když si naplánovala nová okna, nový obývák, nové obklady, nové dveře a zateplení domu, tak nikdy jsem neodporoval. V současné době jsem přišel na to, že mám zbytečně moc aut, tak doufám, že nebude manželka proti tomu, když nějaké prodám. No, zkuste jí prodat boty. Hlejte, jestli je botařka, jo, ten, jakože... Vidíte, že ten hřejivý pohled a ten jiskrný pohled v očích s nějakou televizní reklamou, výlohou na boty. Jo, no podívej. No, jeden návrhář bot, známý, jméno mi vypadlo, pač úplně v tom nejsem kovaný, řekl ale naprostou pravdu. Jak se říká o tom, že šaty dělají člověka, tak boty dvojnásob. Je úplně jedno, jaké máte boty, jestli jsou levné, drahé, anebo takzvaně falešné, ale musí být čisté a reprezentativní. Čtvrteční noční linka na téma tohle mi doma neprošlo. No, každá domácnost má svoje pravidla, opravdu tam někde se řeší zelená zelenkavá, jinde o tom, jestli se za výhru, zase narážím na film, koupí ze sportky to či ono, ale kdyby jsme vyhráli, že? Kdyby. Ale ono to není, že? Tak jak fungují vaše dohady, nedohady třeba na nějaké téma? To víte, chlapi si chtějí třeba pořídit motorku, jo? Nebo toto tetování, nebo případně ženy. Znám jednu paní velmi milou, která miluje takové ty pracholepy, nebo jak to říct, takové ty slony. Ona je teda opečovává, některé až moc, protože ty už jsou vydřené, otřené, ale prý stále přinášejí štěstí, ale do toho chobotu tam se neodvážela teda uchošťourem, aby to vyčistila. Já kdybych přišel na návštěvu, tak ano, ale ona těch slonů má 470. Umíte si představit, jak je to sloní domácnost? Já tam chodím velmi rád, já se tam cítím tak vlastně jako hezky, normálně. Já jako prostorově výrazná osoba, jakmile jsou někde slony, splývám a jsem spokojen. Každopádně, co vy, co vám doma neprošlo, a nebo co jste si vydupali, ale opravdu po mnoha letech, 731, 800, 900, no ono, podle průzkumu patří mezi nejčastější domácí konflikty peníze. Potom je to úklid, domácí mazlíčci, ta kočka jenom přes mou mrtvolu. Jo, a to ještě nevíte, že já jsem chtěl 2 psy. Jo, druhý pes, ten bude, doma to ještě neví a ona to taky ještě neví, že už se to kuje, ale zatím vypadá holka spokojeně, má v očích takový hezký výraz. Co, Paru? Dej mi jídlo. Zase. Ona má takové monotónní vzkazy ke mně.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Mám trochu neklid, to se přiznávám, tedy s Péťou Kubalou, který svědkem byl toho, když jsem zvedl telefon a dostal jsem neuvěřitelně vynadáno, že jsem, myslím, alkoholik nebo něco takového, že se hrozně rád poslouchám a že čeká teda paní na ty posluchače. No a já jsem s pravdou řekl, že já taky čekám na volající posluchače, protože evidentně vás dnešní téma úplně moc nezasáhlo, protože linky jsou volné. 731 800 900 můžete volat, téma noční linky. Tohle doma neprošlo. No, tak proto mluvím trochu díl než normálně a ano, asi to tak vypadá, že se rád poslouchám, ale nepiju. Dnes nepiju, protože před vysíláním a během vysílání to nejde. To bych totiž jiným způsobem nemohl říct. Bomboniéra, Bernardín a plexisklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Maruška mi napsala, vnučka si strašně přála králíka, tak jsem jí ho jednou přinesla domů v krabici od bot. Myslela jsem, že manžel změkne, když uvidí to malé chlupaté klubíčko. No nezměkl. Stál před síni, ruce v bok a první byla věta, tohle teda neprojde. Dva dny se tvářel uraženě a tvrdil, že zvíře do bytu nechce, no a dneska králík sedí večer vedle něj na gauči a manžel mu krájí mrkev na malé kousky. No vidíte to? Myslím, že to bývává v docela dost rodinách, u nás taky byly protesty, žádný pes v životě ne. No a nakonec to dopadlo skvěle. Další, a mluvili jsme o tom, motorka, Petr, koupil jsem si motorku bez toho, abych to doma probral. Vždycky jsem po ní toužil a říkal jsem si, že už nejsem kluk, aby mi někdo něco zakazoval, jenže. Když jsem přijel před dům, manželka se rozbrečela, její bratranec zemřel na motorce a pro ní to nebyla hračka, ale noční můra. Několik dní jsme spolu skoro nemluvili. Nakonec jsem ji po roce prodal. Ne kvůli zákazu, ale protože jsem pochopil, že některé sny mají pro druhého úplně jinou cenu. A to je fakt, to je pravda. Tak pojďme dál. Haló, haló, Český rozhlas, kdo nám volá?
2: Dobrou, krásnou, hlubokou noc.
0: Vám také, kdo nám volá a odkud?
2: Volám ze Zábřeh na Moravě u telefonu Soňa.
0: Milá Soňo, povězte. Máme tady dané téma.
2: Volám na pomoc.
0: Ale opravdu, já dneska jsem sám překvapený, že tady mám 6 okének pro volající posluchače a blikala jste mi teďka zběsile jenom vy, takže buď je nějaká porucha nahoře, nebo nevím, nebo všichni dělají něco důležitějšího a jen tak pasivně poslouchají a nepřipojí se. A nebo to opravdu není zajímavé téma, takže nabízí se pro příště, klidně zkuste vybrat i téma. Vy? Není problém.
2: Já vám skočím do řeči.
0: Ne, povídejte.
2: Ne, není to nezajímavý téma, ale myslím si, že je docela složitý. Že, jak říká Hujer, já jsem s tím měl co dělat, než mě něco napadlo.
0: No na druhou stranu, ale tady zrovna, co jsem zmiňoval, to je moc hezký příběh od Petra, co jsem mluvil o té motorce jeho, koupil, protože chláp hrdej, hrozně, já chci, budu a jezdím a kůže. A vlastně někdy jsou věci, které člověk zkrátka v tom vztahu, ta druhá polovička neříká nebo nechce říkat, protože si nemyslí třeba, že jsou podstatné nebo jsou, ale je to natolik bolestné, že to ve finále radši v sobě udusí, protože třeba tak je nastavená ta osoba. A moc hezké je, že si to ale uvědomil on a že to prodal, protože nechce mít klid, ale protože si váží ty své druhé polovičky. Že?
2: Jako bylo to gesto, určitě od něho. Nebylo to pro něho jednodušší.
0: Co já, zákazy u vás? Povězte třeba nějaké.
2: Já jsem si vybavila takovou v podstatě, nejde o nic zásadního, ale když jsem po maturitě odešla tady z toho malého města do Brna do školy, tak spolužačky, to bylo v roce, já to prásknu, 75, tak měla trhání obočí. Najednou prostě jsem tady z toho malého města, nebo skoro téměř vesnice, se dostala do společnosti, která chtěla být, holky se chtěly nějak vypadat, že... A teď já jsem si nechala od nich nalakovat nechty na takovou ihlovou barvu.
0: Ano.
2: No a přijeli rodiče na imatrikulaci a myslela jsem, že mámu odnesou.
0: Takže kdyby natočili EKG, tak co myslíte? Měla ho tam.
2: Měla ho tam, určitě.
0: Co teda? Takže, no.
2: A dneska právě sleduju vnučku, která děti, holky si malujou nechty už ve školce nebo skoro v porodnici, že? A je doba jediná. No, ale ta moje máma chudera, ta už viděla, jak tam zlumpačím a jak už nebudu pracovat na zahradě s takovým nechtama.
0: Já si vzpomínám třeba na svoji sestru i mámu, fotky, co jsem viděl, to dělala každá přece holčička, si malovala fixou, to začínalo fixou, že jo, na nechtech.
2: No jo, Honzo, který jste ročník.
0: To tak jako...
2: Mýho dětství fixy nebyly.
0: Tak jako tím jsem chtěl říct, že jako se chtěli líbit, že prostě tam to rozdělení bylo jasně dané, takže dobře, tak si nemusela lakovat nechty, ale mohla si zmalovat tvářičky jak Marfuše, že jo, a považovala se za krásnou.
2: A nebo si kůmovat vlastně.
0: To by jednou Jitka Zelenková říkala, že tenkrát, když začínala, že si taky prožila období s rovnými vlasy, což mě absolutně konsternovalo, protože v takovém rovnovlasovém stavu by mě nemohla Jitka Zelenková přijít ani na návštěvu, protože bych ji ani nepoznal. A ona říkala, víte, jaké to bylo, když jsem hlavu dávala na žehlící prkno a ta žehlička, která se nahřívala na těch takových těch dřevo zapálený, takový uhlík, jo?
2: Jo.
0: Tak tím se to nahřálo a já s hlavou a Miluška Voborníková mi žehlila vlasy. No, a tak to bylo. Každopádně, jo. Dobrá, no, a opustilo vás to malování, nalakování nechtů a podobně, anebo jste si to potom s postupem času nějak obhájila a nebo jste to v tom kontrastu zmírnila, aby to nebylo tak vidět?
2: Určitě bych si to obhájila, ale nemám proto zicflajš, abych se takhle kleštila a potom zaměstnání a práce na zahradě, takže to nepadalo na váhu.
0: To je pravda, ale zase pozná se, že jste asi správná zahrádkářka v tom případě. Že ty ručky vypadají pěkně zbědovaně, ale jen houšť. Máme jaro, máme zalito i poměrně, tak snad přijde i další dešť. Tak ať se vám daří.
2: Až vyhlásíte nějaký téma o zahradě a kytkách, tak zase zavolám.
0: Prosím, dáme. Naschledanou. Dobrou noc.
2: Naschledanou.

0: Helena Vondráčková uzavřela první vysílací hodinu Noční linky dneska ve čtvrtek 14. května 2026. Máme za sebou hodinu povídání, teda především, pravda, mluvil jsem spíš já, než bych chtěl, ale nějak nás buď pozlobil telefon nebo nějaké spojení, ale každopádně telefonátů mnoho nebylo, příspěvky ty tady mám, ty si syslím a rád vám je prozradím do příští vysílací hodiny. Každopádně téma, myslím si, že dá se to pobrat, myslím, že z každého života se najde jistá stopka u druhé polovičky, maminky nebo sestry nebo kohokoliv, že něco vám doma neprošlo, něco, na co jste měli zálusk, něco, co jste chtěli a moc jste to chtěli, ale museli jste se smířit s tím, že buď bude doma smutek a pláč třeba a prosadíte si svou, anebo vám to třeba dojde, že to má taky své důvody, proč to nemůže projít. Kdy to člověk pochopí a dostane rozum, budu rád, když zavoláte.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, Noční linka, Honza Macon z Prahy, koukám do kalendáře. Vítáme pátek 15. května 2026. No a do našeho společného vysílání také společné blahopřání dnešním oslavencům. Takže Žovka, Žofie, vám všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, posílám květinu imaginární, úsměv a obětí a samozřejmě písničku úvodní jenom pro vás, nebo se podělíte, a předpokládám, že se podělíte, v příjmenáři ještě, ano, tady už to lovím, slaví synkovi, tak i vám, ať je skvěle.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A zase ta láska. Otevíráme nový den a druhou hodinu Noční linky, lásky plnou Hanou Zagorovou a možná třeba to byl i její životní příběh.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: 6,5 minuty po půlnoci, Kroměříž, Praha a Martin na druhé straně. Pěknou noc přeji.
1: Zdravím, Honzo.
0: Ano, Martine. Martin. Povězte, co vám doma neprošlo? To máme dnešní noční téma, nebo co ani neskoušíte třeba? Co by se tam tak dalo řadit?
1: Tak já vlastně jenom řeknu na úvod, že poslouchám Linku asi půl roku, když nemůžu usnout, posledně půl roku. A dneska právě jsem slyšel, že se nikdo nějak moc neozývá, tak si říkám, poprvé zkusím to, tak jsem rád, že to vyšlo.
0: Děkuju.

0: A teďka mě napadlo pár věcí, je to teda jako historicky, když jsem ještě bydlel s rodiči.
1: Jo, to jsou jasně dané řády, že jo, to jenom přes moji mrtvolu, to znám taky.
0: No, tak mě napadlo dneska několik věcí, možná to bude něco i vtipný, tak první, co mě napadlo, co doma neprošlo, tak jsem nemohl třeba poslouchat rádio Kiss Hády.
1: A to prosím vás...
0: No, to bylo takový prostě rádio moc divoký.
1: A tuc,
0: podle rodičů.
1: No.
0: A takový jakože, jo, prostě nevhodný. Takže tohle. Potom si další vzpomínám věc, tak my jsme byli jednou s taťkem, jsme se chtěli dívat na Čelisti.
1: No, ano.
0: Doběhla na ten horor, že o těch žralocích, tak doběhla mamka, prostě to neexistuje, to už mě bylo třeba 15.
1: Aha.
0: Říká, to neexistuje, tady to bude hrozný, bude smít, tak nám to zatrhla, takže to taky neprošlo. Pak mi neprošlo tričko s lepkou.
1: Ano.
0: Takže i taková.
1: A to důvod, proč vám to neprošlo, protože byste vypadali jako...
0: Jako asi moc drsně, nebo nevím.
1: Jo, dobře. No a takže, ještě?
0: No, pak si vzpomínám, že co bylo zajímavé, tak taky neprošlo třeba kapela Queen a Michael Jackson na poslech.
1: A to z jakého důvodu? Proč maminka jako cenzorka řekla ne?
0: No, tak bych řekl oba cenzoři. No, prostě jako, to bylo docela kruto přísný, no, někdy.
1: Kruto přísný, no.
0: No, prostě moc jako kdyby, nevím, já to nevím ani pořádně popsat, nějakým způsobem měli vyhraněné takové názory.
1: Mm-hmm.
0: A bylo to docela nepříjemné, protože třeba Michael Jackson, tak to jsem měl fakt rád. Jo, tak nevím, jestli oni mi to slyšeli špatnýho, tak se báli o můj mravní výchovu třeba.
1: Jo, bylo to moc západní jako směr hudební, který úplně nebyl proti, nebo s jím gustem, i když tomu já trochu rozumím, protože já jsem třeba paradoxně neměl rád Český rozhlas České Budějovice. Celé své mládí jsem totiž v Třeboně poslouchal písničky pro radost, které se vysílaly a vysílají v průběhu dne, víkendových dnů.
0: No.
1: A protože to byla dechovka, tak jsem to těžce zvládal jako dítko a říkal jsem, proč nepustíš babi něco, třeba tuhle stanici, a ona, ne, teď hrají, teď se přeje a naším úkolem je vnímat, přát a radovat se z toho, i když to není pro nás. Taková ona byla, ano. Takže to se mi líbilo, ale dechovka v mém životě ano, ale to už taky je na prahu 50, člověk taky právě vyzraje, dozraje.
0: Ano,
1: a to je ono.
0: Včera jsem si ho tady pustil kolem oběda a říkám si, vlastně ono je to docela pěkná hudba, ale řekněte to 15-letýmu, 20-letýmu klukovi, že dechovka to prostě nejde, že? To, jak říkáte, to musí člověk trošku dozrát do té hudby, že pochopí trošku nějaký kouzlo.
1: To je fakt, a nejenom dechovka, existuje mnoho kapel, co si pamatuju, tak vlastně jsem je neměl rád, ale vlastně něco mě k ním přitahovalo, ale zároveň jsem vlastně to odmítal a člověk k tomu dozrál, jako třeba písničky skupiny Asonance, to je vlastně taková keltská hudba a vlastně jsem tomu nerozuměl. A najednou svého času najednou to tam luplo a už se mi to vlastně začalo i paradoxně líbit. Stejně tak jsem našel hloubku v písničkách nebo vlastně v takových těch svých průpovídkách třeba u Karla Plíhala. Ne nadarmo má své koncerty nepřístupné mládeži do 12 let a tak bych mohl pokračovat. Mimochodem, teďka vy žijete ještě s rodinou, myšleno maminka, tatínek, pod jednou střechu, vydržel jste to anebo
0: ne,
1: už jste se přestěhoval?
0: Ne. To jsem samozřejmě nevydržel.
1: No, tak já nevím.
0: Já jsem, dělám si srandu, jo, už dlouho ne, kolem 20 let, když mě bylo 20 let, tak jsem pláchnul a už nežiju, no, s těma nějaký.
1: Takže odstěhoval se a v den první po přestěhování pustil Michaela Jacksona na plné kule, jak se říká.
0: Ano, ano, ano. Přesně tak.
1: Stričkem lepky ještě.
0: Ano, a potom Queeny pěkně.
1: Přesně tak. Maminka ta by měla radost.
0: No.
1: Tak děkuju, Martine. Nebo jste, ještě ano.
0: Ještě mám poslední, to jsem si nechával nakonec. To mě tak přišlo takový nejdrsnější pro mě tehdy. Mm-hmm. Já jsem chodil do skautu. A znáte to skaut.
1: No takhle, to moc drsné zatím není úplně.
0: No, ale tak skaut asi zná každý. No a my jsme měli ve skautu, že půjdeme na pilíšky. To se dávali na pilíšky, ještě bylo Kino Svět v Brně, v Líšni. A tak všichni jakože půjdou, jo. Říkám, máme tati potřebujeme, jdeme na pilíšky s skautem, s klukama, to už nebylo taky, si myslím, tak 14, 15, něco takového. Mm-hmm. No tak prostě nepůjdeš, ne, prostě zatrhlo, neprošlo to, takže jsem do dneška si pamatuju, jak jsem byl jako jediný, kdo nešel, koho rodiče nepustili na pilíšky, jo. Takže to bylo takový vtipný, jo.
1: Takže z obav toho, že by to nedopadlo dvakrát dobře, jo? To teda...
0: Asi to bylo, nevím, asi tam byly nějaké nevhodné scény nebo něco,
1: kdo ví. No, prosím vás, takové scény, jak to tam bylo s tím jídelníčkem? Pamatujete si to, jak tam bylo? Jo, to máme zase kuře, co vidí?
0: Jo. No, tak samozřejmě potom jak jsem se odstěhoval, tak už jsem si všechno dohnal, všechny filmy jsem si pustil, co byly dřív zakázané a tak, takže jako tak vzpomínám, že to bylo docela jako přísný hodně a některé věci bych řekl až moc, ale přežil jsem to a to je všechno.
1: Děkuju, soudruzi Sender, neudělali chybu, spojili nás, třeba za to mohou oni. Zdravím do Kroměříže, dobrou noc, je to krásné město.
0: Díky, dobrou noc.
2: Šťastný a veselý. Malou vteřinku, prosím tě.
3: Péťo, dělej.
4: Obsazeno.
2: Jak dlouho ještě?
4: Dlouho.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No, obsazeno bylo nějakých 5 minut a může být zase obsazeno. 731, 800, 900. Dneska to jde z vás jak z chlupaté deky, tak děkuju za premiérové telefonáty, ale opravdu dneska je to takové zvláštní. Nejsem si jistý, že by téma vymyslel vlastně někdo z vás, obvykle to bývává, ale kdybyste chtěli i vy přispět nějakým tématem, tak jsem s ním, jan.macun@rozhlas.cz nebo linka@rozhlas.cz. Napište třeba i kolegům, kteří usoudí a potom téma navrhnou a třeba se odvysílá. Mimochodem, Atlantida, Meky Žbirka.
6: Zem pradávných song v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie.

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, dneska na téma Tohle mi doma neprošlo. Možná jste si to potom sami vydupali. Možná byl vidět smutek vaší polovičky drahé, která prostě nakonec podlehla, ale trvalo to. Ne, že to bylo hned. Jo, to člověk, když je zamilovaný, tak to se letos odpustí, ale... Jo. Pojďme se podívat do dalších příspěvků, které jste odeslali. Dobrý večer. Neprošel by v žádném případě doma potkan. I kdyby byl sebemilejší. A mně by neprošlo, kdyby se odhalil můj milenec. Tedy ne, kdyby se doopravdy odhalil přede mnou, ale kdyby na to přišel někdo z rodiny. A no, milá posluchačko, nebudu jmenovat, ale tomu se říkají třeba pudy, nebo tak s tebou vím, že nejsem bezcitný nebo bezcitná, že mám i nějaké city, vášeň. To většinou slyšel jsem, že jakmile si u milence nebo milenky nastavíte pravidla, tak to do měsíce skončí ten vztah. Protože jakmile se nastaví pravidla, tak už zakázané ovoce tolik nechutná. No, nedá se nic dělat, takže užívejte života, abyste potom třeba na jeho skonu, v tom závěru samotném, abyste opravdu mohla říct, že jste si ten život opravdu užila, tak jak jste chtěla. A ne, mohla jsem, ale neudělala. Bomboniera Bernardín Plexisklo, tak máme to, to je jenom tak cvičně, kdyby náhodou, 731 800 900, kdo nám volá tentokrát, halo, halo, tady Noční linka, kdo se s námi spojil?
1: Já jsem Bobo z
0: Olomouce. Zdravím vás, Olomouc, do Olomouce, milý Bobo, povězte, to naše téma, to mi do domu nesmí, kolikrát jste to třeba řekl v životě, nebo jste slyšel, nebo co jste chtěl?
1: Téma je mi jasný, ano. A já vám musím říct trošku odvrácenou stranu této věci.
0: Může být.
1: Mně doma prošlo úplně všechno. Až na některé věci. Ale prošlo mě fakt opravdu, já jsem měl skvělou maminku, nejlepší možná na světě.
0: Ano.
1: A těžká antikomunistka, těžká. A babička ještě větší antikomunistka.
0: Ano.
1: No, to je jenom na okraj, protože to jsou důležité informace, že? No a co mě neprošlo? Co mě prošlo? Prošlo mě úplně všechno. V 18. mě koupili nový auto, nádherný. Škoda 110R. A já si to užíval. Prostě v tu dobu, v tom... To byl rok 77-78. Já jsem si to opravdu užíval. To je jako, když si dneska koupíte Porsche Biturbo, jo, a jezdíte s tím po městě a všetci, je Porsche, jo. No tak já jsem si užíval to R-ko. A jediný, co mě doma neprošlo, abych se vrátil někdy ožralej, anebo ze mě táhl kouř. Jako smrad cigaret, jo. To mě opravdu neprošlo.

0: otec byl na slovo vzatej alkoholik z Ostravy, horník, a on prostě ze šichty do hospody, z hospody na šichtu, no to byla hrůza. Takže maminka se s ním musela rozloučit, jo, a...
1: Zůstalo to v ní a neměla to ráda?
0: Ne, vůbec. Ona, moje maminka, snesla úplně všechno. Kdyby chtěl vrtulník, tak by to pochopila. Ale nepochopila by, kdybych přišel ve tři ráno ožralej.
1: A přišel?
0: No a no, stalo se to několikrát, ale třeba po 40 letech, až nebylo třeba...
1: To nevadí, to nevadí, to jsou naše maminky, ta nás může zbít klidně, i když je nám 50, že jo?
0: No, no. A opravdu já jsem neměl nikdy problém, akorát jsem nesměl přijít ožralej. To byl přestupek, jak kdybych zabil někoho člověka, kdybych zavradil. To bylo stejný, jako jo.
1: A zase je to ta zkušenost životní, že člověka něco poznamená a jo. Nechce to. Nechce to, odmítá to, má na to jasný názor. Ty ženský to tak mívávají, že když se pro něco rozhodnou, že jim něco v životě vadí, tak pokud zkonstatujou, ano, tohle mi ubližuje, uvědomí si to, tak prostě přesto nejede vlak. To je fakt.
0: Ano, ano, nejede. Nejede vlak, ale já vám musím říct ještě tu druhou část. Já jsem pak zkoušel v letech 2010, říkám, já zkusím se stát alkoholikem, jo. To je sice blbej plán, ale nevyšel mi naštěstí.
1: Ano, už jsme tady
0: já
1: měli.
0: Já jsem zkoušel ano. Valašskou alkoholickou školu, vysokou jsem studoval s kamarády. Režná, vodka, rum, Slivovice. Zelená. Prosím vás, já jsem měl ze všech předmětů pětku, akorát ze Slivovice čtyři méně. Jo, tu jsem byl schopen vypít, ale to, co jsem potom dělal, to bylo hrozný.
1: No, jo.
0: A
1: evidentně.
0: Přešel jsem postupně.
1: Ano.
0: Postupně. Já na tom stavím svoji vědeckou práci. Přešel jsem na víno a opravdu můžu říct a můžu doporučit všem lidem, posluchačům, víno, po tím se neopijete, částečně se jako ovlivníte, ale člověk ví, co dělá po víně.
1: Jo, tak to asi jenom teda vy, ale já, co si pamatuju, tak ženy se svými vinnými slaďáky, které jsou schopný skonzumovat, teda pravda, mluvím ne o Moravě, ale o výletech z Prahy na Moravu, kde kancelářské ženy potřebují to nejsladší, co mají, a to teda jako potom má strašné důsledky.
0: Já to chápu, to je jasný, protože oni celý rok nepijou, akorát pijou na té jižní Moravě a stane se katastrofa, jo. Prostě ty ženy se změní úplně v jiné ženy, jo.
1: Dračice.
0: Běhají kolem sklepa, zvrací, padají, pak je člověk musí zvednout, ano, odvést na penzion, no prostě má to různý dopady. Ale já chci říct, já jsem se přeorientoval z toho tvrdého alkoholu, který jsem nedostudoval jsem. Já jsem měl těžké neúspěchy na té vysoké alkoholické škole. No a přešel jsem na víno, dokonce nepiju bílý, už nepiju bílý, protože ho nechci pít, nechutná mi. A přestože víno prodávám, jo. A piju červený a růžový, můžu to všem doporučit, dokonce mám takovej rituál, nikdy nepiju pátek, sobota, neděle. Piju pouze v pracovní době.
1: No prosím.
0: Čili středa, čtvrtek.
1: Děkujeme. No.
0: Velice příznivý účinky a dokonce můžu říct, když se dá litr vína a dvě dvanáctky piva, tak to má i zdravotní pozitivní účinky.
1: Pane jo, myslím, že paní doktorka Kateřina Cajdhamlová by nesouhlasila, ale to je zase jiná pohádka. Děkuju za zavolání, za představení toho, co nesmí domů, ano. Takže domů nesmí popelník a opilec u vaší maminky.
0: Přesně.
1: A bylo to. Moc děkuju. Dobrou noc, ať se vám daří.
0: A jinak můžu úplně všechno.
1: No tak fajn, tak teď dobrou.

0: Ano, ano, ano, jsem jenom chlap, no. I ženy mají své dny, třeba Helena, nechala jsem si udělat malé tetování na rameni, nic velkého, jen symbol. Manžel ale reagoval, jako bych přišla domů s lebkou přes půl zad. Řekl, že tohle patří mladým a že jsem se zbláznila a že až budu stará, tak to bude hnusné. Mrzelo mě hlavně to, že místo radosti přišel výsměch. Nakonec si zvykla a dodnes občas pronese něco o krizi středního věku. Vidíte to? Krize středního věku. Jak to, že chlapi řeknou krize středního věku, to zní tak vlastně nebezpečně, tak jako úplně nezlé, no ale že jako chytil druhou mízu, to mi přijde víc zlejší, teda nevím, jak to vnímáte vy. Ale teď pojďme dál, ještě tady vidím jeden, v důchodu jsem se rozhodl, že budeme mít pár slepic, píše Josef Kroměříž. Po druhý, manželka byla zásadně proti, prý nebude poslouchat k dákání a uklízet peří. Já je stejně přivezl. 3 dny se mnou nemluvila. Dneska každé ráno chodí pro vajíčka a sousedkám vykládá, jak jsou domácí nejlepší. Občas člověk musí risknout domácí bouřku. No, ještě, že máte zahrádku a nemáte balkon, to by bylo horší.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dneska probíráme to, co by vám doma neprošlo od drahé polovičky nebo kohokoliv ze členů domácnosti. Jestli vás něco takového z mládí napadá, to člověk mívává takové neotřelé nápady. Mami, kup mi, pořiď mi, budu chodit s pejskem každý den, 2x, 3x, 10x, jasně, že ho budu vychovávat a budu chodit na cvičák. A jak to dopadá? Až když si rodič uvědomí, že zvládne starat se o dalšího člena domácnosti v plné palbě, tak teprve pak, jo, protože tam ta strana, která to chtěla, tuto za chvíli přejde, povětšinou. Pojďme k telefonu, kdo nám volá, koho vybrat. Teď už máme obsazeno po všech směrech. Halo, halo, Honza.
2: Zdravím, to je Petr Kosina.
0: Zdravím vás, Petře. Poprvé, nebo už jste někdy volal?
2: Už jsem byl v rádiu párkrát. Mm-hmm. Jsem župan,

0: doplním, že kouření škodí zdraví, aby jsme byli jako fair, a taky přemíra alkoholu taky škodí zdraví. Povídejte, co by vám neprošlo, nebo co vám neprošlo.
1: Co by mě prošlo? Co by mě prošlo? Já jsem jenom, teďka to poslouchám akorát vaše jako roční vysílání, a chtěl jsem jenom říct jednu věc, že to posloucháme vaše rádio na chalupě rádi, kde nemáme ani elektriku, ani vodu.
0: Jedete po staru na baterky.
1: Přesně tak. Jsem se spokojený a je to úplně jiný jako život. A já jinak normálně pracuju v baru, ten jako schon toho života obecního kolem sebe, co se děje, tak je to too much. A i v tom radci, leč kolik mi je let, tak rád se vás poslechnu a těším mě to, je to příjemný. A jenom se vás chtěl pozdravit.
0: Děkujeme.
1: Já jsem dát takový příspěvek jako...
0: Děkujeme, udělali jsme odbočku, ale je to zaslepená kolej, protože máme to mimo téma, ale vážím si toho, aspoň vidíte, milí posluchači, že to je živé vysílání, tak Petře, děkuju, dobrou noc vám přeju a my popojedem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A dalšího volajícího klidně dáme do vysílání, ať se taky dozvíme další novoty, protože bez vás by to nešlo v noční lince, to říkám vždycky a myslím to upřímně od srdce, jakmile nebudou posluchači, nebude noční linka. Tak koho zvolit po půlnoci, to už jste se rozvolali. Halo, halo, Honza u telefonu.
3: Jo, dobrý večer, tady Jarmila Kubišová.
0: Zdravím, paní Kubišová, Jarmilo, zdravím vás na Vysočinu. Povězte, ano. Zákazy, příkazy, tohle jenom přes mojí mrtvolu, kolikrát jste to řekla?
3: No, tak jako několikrát určitě. A bylo to jinak, když jsem byla jako malá, jako když byli rodiče, že jo?
0: Ano.
3: A něco jiného je teďka.
0: No, tak tenkrát to byla samozřejmě krutá nespravedlnost, že jo?
3: No určitě, ale s tím, že teda můžu říct, že to mělo svý do sebe.
0: Jo, no,
3: a to jak? To poznám až odstupem času, až teďka třeba v pozdějším věku, že na nás, já si vzpomím rádio, jo?
0: Ano.
3: Že...
0: Pane, jo, to je ozvěna.
3: Tak.
0: Hotovo.
3: Že prostě naši nás měli tak, jako vychovávali teďka povojensky. Žádný mazání, prostě přišel do pokojíku a prostě budete vstávat, budíček, vstávat. No, když jsme neleželi, nebo tak, tak bando jedna, tak už vylezte. No, prostě no.
0: To by připomíná Duška, vstávejte, smraďoši.
3: No. A nebo když jsme potom byli větší a šli jsme na zábavu, tak to taky bylo horko těžko, ale nemyslíte si, že budete vychrápávat. Já vás pěkně zbudím a budete něco dělat. Jo. Takže měli jsme takový jako držený jako doma dost při práci, kdy naši měli hospodářství a tak, ale ono to mělo svý do sebe. Dnešní mládež se to vůbec nedá srovnat. To je prostě 101. A já, i když jsme měli samou práci, protože muselo být hotový, nasekaný kopřivy, nařezaný, že jo, na tráva donesená, obraný brambory, prostě úlohy napsané na nečisto. A pak se kontrolovali, a když to bylo hezký, tak jsme to mohli přepsat.
0: No, vidíte. Vidíte to, že jo. Se musí posekat kopřivy, to se taky z mládí pamatuju, akorát, že já jsem to odmítal, řekl jsem třikrát ne a mama mě schodila do těch kopřiv.
3: No. A teďka jako, když taky jsem říkala, Ježišmarja, to snad není možný, jiný tady jezdí holky s kočárkama a já s košem na kopřivy, jo. A je fakt, že teda mě to zůstalo, nebo mě to baví prostě do dneška, nebo celý jako to, že jsem aj ve škole byla taková aktivní tady v tom sběru, že jsem nazbírala 21 kilo sušených kopřiv.
0: Ano, to soudružka Lídlová by měla z vás velkou radost, která s tanečním souborem byla až v Drážďanech. No. Protože vyhráli ve sběru léčivých rostlin, jestli si dobře pamatuju v té scénce, ale to je fakt.

0: Možná jste mi teďka dala vlastně na jazyk částečně i možné téma do příště, a to je právě hrdinské činy jako žáka v základní škole, nebo co vás charakterizovalo, jestli člověk byl šprtem, anebo právě sběrovým referentem, jako no, to by to probereme.
1: Já jsem šprtem určitě nebyla, protože já jsem se musela nadřít na dvojky. Nikdo má fotogenickou paměť, že jo, stačí se na to kouknout, jako můj vnuk třeba.
0: Ano.
1: Ale já, když jsem chtěla mít dobrý výsledky, a my jsme teda byli v pátek, se stálo na podepisování žákovských se sestrou a ještě s bráchem, ne, to jsme stáli pěkně za sebou, od nejstaršího do nejmladšího, a taťka seděl za stolem, tak ukaž ty tvoje výsledky, ukaž.
0: No. To je hezký.
1: Byla dvojka, no, jedničky a tak, jo, nebo jednička s hvězdičkou, nebo prostě to jako, jo. Nikdy tam taky byla trojka, jo, u mě nebo. A i čtyřka potom.
0: Jo, taky. 4 minus otazník jsem jednou dostal.
1: Tak povídá, tak ty takhle, jo, tak abys věděla, holčičko, zaracha. A učit, jo.
0: No.
1: Žádný mazlení, žádný tohle. Prostě byla přísnost, my jsme to tenkrát jako odsuzovali, docela jsme na to nadávali, ale můžu vám říct, že teda si člověk odnesl do života spoustu věcí takových, nebo prostě hlavně zodpovědnost.
0: Ano, já tomu naprosto rozumím, a člověk, který je na venkově nebo v menším městě, nebo mají nějaký rodinný dům, tak tam zkrátka se to seno dělalo, že jo, ti králíci tam taky byli, a dneska se jako láskou na to vzpomínám, protože jsem dobrého králíka neměl, ani nepamatuju všechno to takové. No a navíc, jenom jsem vám chtěl říct, že my v Praze hrozně zjíškaný, rozmazlený pár dětí jsme byli a pamatuju. Já mám totiž taky fotogenickou paměť, ale mě to nebaví vyvolávat, takže no, radši se čtyřkou.
1: Já můžu ještě teda, že vám skáču do řeči, promiňte. Že mám třeba takovej odhad, jako můj taťka měl na lidi a tak. A že když jsou soustředěná, tak prostě si pamatuju čísla. Třeba já jsem dělala Avon Lady, jako hodně, jenže teďka už nechodím do práce, tak to nemám tak komu dávat. Takže prostě jsem věděla, že to musím objednat, že je poslední den, a já jsem prostě tak soustředila, že jsem to dala číslo.
0: No.
1: To zákaznický. A ještě bych se vrátila k tomu, k té základní škole. Tam dokonce jsem tenkrát za ten sběr, naši povídají, prosím tě, nech to doma s lepicím na zimu a králíkům do míchání. Já říkám, já ještě donesu, ale no to teda ne, já jsem se s tím tak tohle. A kontrhel a lupení malinový, že jo, a všechno takový. No a kůru. Ale to jako všechny možný byliny. Škoda, že se to tak teďka už nedělá, protože je to škoda. Ty dětka by se určitě zabavily, a i třeba ty rodiče s nima. A vím, že tenkrát jsem prostě byla vybrána jako delegátka na studentský festival na Kubu, ale s tím, že udělám dar pro ně. A já jsem drhala, byla jsem 14 dní doma ze školy, mě nechali ředitel, a dělala jsem obraz drhaný, jako drhání, s korálkama a s druhýma takovýma prostě variantama různých druhů uzlů. Dělala jsem to skoro velký, jak bez 20 cm, jak okenní tabule, jo. Takový velký obraz. A za to jsem dostala potom knížku, kuchařku, a už v pátý třídě jsem z ní pekla buchty poprvé.
0: No vidíte, takže to. Jste se mohla v pozdějším věku přihlásit do peče celá země. To už máte výhodu proti jiným.
1: No, nemám, ale
0: Díky,
1: tak bych se strašně, strašně ráda viděla s panem maršálkem, který ho úplně zbožňuju, a prostě smekám.
0: Já pošlu kousek z toho vysílání, z toho vašeho povídání, bude mít radost třeba odpovídat.
1: A jinak ještě teda peču taky hodně na zakázku.
0: Probereme jindy, ale už prosím, Jarmilo, protože povídáme dlouho a už jsme odběhli od tématu, tak aby mě nikdo nehuboval. Jo, teď to tady bruslíme na tenkým ledu Českého rozhlasu. Tak dobrou noc.
1: Ano. Tak jo, takže všechny zdravím a mějte se moc pěkně, a děkuji za tady ty pořady, všichni, co vedete, a ráda to poslouchám.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání, téma Noční linky jsem řekl nesčetněkrát, ale kdo se připojil až teď k samotnému závěru vysílání, tak jenom přes moji mrtvolu. Něco, co nesmí, něco, co člověk chtěl, ať už je malý nebo odrostlejší, i ty odrostlejší mají takové ty dětské lůžky, někdy vystrčí a pokusí se, ale neprojde to, protože tady velím já. Tak zkusíme, kdo nám ještě volá, tady si to otevírám zase všechno zpátky, ano, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam?
1: Dobrý večer, dobrou noc, nebo dobrý ráno.
0: Ano, cokoliv budete chtít. Náš posluchač, náš pán.
1: Ano.
0: Tak, rádio vypnuté.
1: Děkuji.
0: Kdo nám volá?
1: Zdravím. Iveta.
0: Zdravím.
1: Iveta, já jsem z Olomouce jako rodačka.
0: Ano.
1: Ale teď bydlím v Radíkově.
0: A je v tom rozdíl zásadní, mimo to, že to je u lesa?
1: Je v tom rozdíl, opravdu. Tady opravdu mám klid, přírodu. A říkala jsem si k tématu, říkala jsem si, že teda úvodem zdravím všechny posluchače, protože vím, že je mám. Jsem teďka měla tady zpětnou vazbu v dědině, že mi jeden pán říkal, to na okraj, že jeho tatínek mě slyšel a to je můj soused tady kousek dál, a že jeho tatínek mě slyšel, jak bylo téma o strachu, že prý nemám strach a že jsem volala. Já říkám, no já jsem tam volala do té noční linky. Tak zdravím toho jeho tatínka, on se jmenuje Zdeněk a on to poslouchá, tu noční linku. Takže to úvodem a teď k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma.
0: No, jo,
1: taky
0: může
1: jsem
0: být.
1: Nevěděla, co zavolat, pane Honzičku.
0: Ano, děkuji.
1: Říkám, to je blbý téma. Jinak jsem se dost nasmála z těch posluchačů. Tamto plexisklo, Bernardin.
0: Ano, to já tady mám napsané,
1: to
0: kdyby náhodou.
1: Bernardin, plexisklo, ještě tu si.
0: Řekněte mi, kdyby se někdo, jestli si dobře pamatuju, vy tam žijete sama, že jo? Se zvířectvem.
1: No, no, no.
0: Kdyby přišel někdo, do koho vy jste se zbláznila, taková ženská druhá míza, nebo třetí, nevím. Tak člověk, když je zamilovaný, dělá spousty věcí, no jo, ale třeba přijde na to, že je to třeba alergik a nemůže mít zvířata. Jak byste tohle snášela? Povolila nebo nepovolila?
1: No, to bych neustoupila, protože já v tuto chvíli mám 3 psy a já je miluju.
0: No jo.
1: Takže kdyby ten člověk, opravdu to chápu, kdyby měl alergii, takže by nemohl, jo, k těm psům.
0: No. A
1: takže
0: o to.
1: Bych volila nějakou alternativu, jo? Kdyby třeba se mi líbil, nebo byl příjemný, sympatický, tak bychom se třeba setkávali v Olomouci třeba na kávu a tak, vycházky, procházky, bez psu. Bez psu. A sem bych ho teda nevzala, jako ke mně do pokojíčku, ale na zahrádku by mohl, protože pejsky bych nechala doma. Jo, oni jsou naučení, že když jde nějaký opravář a tak, tak jsou doma a na zahrádce bychom spolu mohli sedět. Ale já se chci vrátit k tématu. Já jsem si říkala, to je blbý téma, jo, jakože v manželství jsem neměla žádný zákazy, příkazy, ani manžel. On chtěl absolutní svobodu, ale teď chci něco říct. Já jsem si nakonec vzpomněla na jeden příběh z dětství mého. Mě bylo tak 8, jo. Jsem byla s rodiči samozřejmě a my jsme s dětskama pořád lítali po venku. Já jsem milovala, jsme tomu říkali dvůr, jo, to byly takový baráky bývalých pilotů, takový cihlový domy a my jsme tam žili s dětskama, jsme tam lítali, my jsme tomu říkali na lavkách, jo, my jsme tam byli taková banda děcek a my jsme byli celý dny venku, jo, celý dny. Vždycky maminka volala z okna, oběd, jo, oběd. No ale co chci říct, jak jsem tam jednou tak chodila, jako holčička, mě bylo tak 8 po venku, ke mně se připletl takový pejsek hezký, takový fox terrier, jo, něco jak dášenka, ale byl to asi pejsek, protože byl větší než Fenečky. A on normálně na volno se mnou tam chodil, po tom chodníčku, po té trávě a říkám, ty jsi tak hezkej, pojď, a já jsem vždycky milovala zvířata. Říkám, pojď se mnou dom. Teď já jsem se mnou šel, normálně na volno, cizí pejsek, neměl obojek nic a šel se mnou dom, jo. A když jsem přišla do té chodby, do baráku, a teďka my jsme, k nám se šlo tak, že jsme měli takovou verandičku, jo, otevřela jsem dveře bytu a teď jsme měli pěknou verandu prosklenou, jo, tam by mohl být. A potom dál se šlo, byla předsínka, kuchyň, pokoj, jo. A teď já jsem s ním přišla a on úplně byl do mě zamilovaný, cizí pes. A já jako děcko, já, tatínku, maminko, já mám tady pejska, jo. Já jsem mu tak chtěla. A tata normálně, tata se postavila, říká, to teda ne, tady žádnej pes nebude. Já jsem brečila, říkám, jo, tu tatínku. Ne, ten pes tady nebude prostě. Tak já jsem s ním šla ven, já ani nevím teďka v tuto chvíli, jak to dopadlo. Prostě jsem ho vyvedla ven, šel zase se mnou, cupital. Já jsem mu tak chtěla, takový krásnej, bílej.
0: Nedopadlo.
1: Takový flíčky. A já jsem vždycky milovala zvířata. Já jsem ho tak chtěla. A, tak toto mě neprošlo v tom dětství.
0: No a ale potom jste si to vynahradila.
1: Ale nakonec já to No, mě to tak mrzelo, já jsem ho tak chtěla. A cizí pejsek, on tak se mnou šel na volno normálně. To nechápu. Do dneška to nechápu. A potom, já to zrychlím. Mě bylo 28, už jsem byla vdaná, děcka jsem měla, dvojčátka, manžela. A já jsem si pořídila prvního psa, to byla kolie, fenečka z Určic. Jo, Dárka se jmenovala. Pak jsem si k ní pořídila.
0: Pojďme k meritu věci, musíme končit.
1: Musíme končit. A tak to ukončím. Dneska mám 3 psy. Tu sama u lesa mám 3 psy a zdravím toho pána, toho tatínka tady, mojho souseda, toho pana Zdenka.
0: Děkujeme.
1: Takže dneska mám 3 psy, splnila jsem si sen a ty zvířata mám prostě.
0: Děkujeme.
1: A miluju je.
0: Děkujeme. Lásky
1: tak,
0: plná, Lusičku, Iveta, dobrou noc.
1: Česky, vás taky, dobrou noc, dobrou noc.
0: No, teď jste slyšeli motiv z Vesničkova středisková. A tam byl pan doktor, že? Ten, co boural, to nemá brzdy, že? Co to je za podvraťáka? Nemá jméno. A kde jste ho našel? Na nádraží. Karl von Bahnhof. A takový jsou nejvěrnější.

0: Čtvrteční noční linka je u svého závěru za nějaké 4 minuty, 1 hodina, takže až do poslední možné chvíle s vámi na tohle téma. Pojďme to uzavřít. Dobře, taky ne vždycky to vyjde. Člověk samozřejmě přemýšlí, říká si, může zaujmout tohle téma, nemusí zaujmout, a tak nikdy to nedopadne. A někdy dokonce si říkáte, tohle nemůže nikoho zajímat. A pak je z toho poměrně fajn dvouhodinovka, jako onehda třeba i na téma, jak se zbavit návštěvy, která již přišla. To mě docela překvapilo, tolik reakcí. Ale to byla minulost a tu nemůžeme řešit. Pojďme k současnosti. No, to jsou otevřené dveře, to jenom, abyste věděli, že dneska v sobotu, ne, zítra v sobotu 16. se vám budeme zase ukazovat v celé parádě jako televize, tváří v tvář to budete mít. Protože Český rozhlas v sobotu otevírá své budovy veřejnosti jak v Praze, tak v regionech, takže návštěvníci si budou moci projít vysílací studia, redakce, technické zázemí, setkat se s moderátory, redaktory. No, znáte je po hlase, ale řekli byste, že tenhle ten člověk nemá vlasy, nebo tady ten člověk má 600 kilo a přitom zní tak hubeně do vysílání. Třeba u nás, mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy, nádherná historická karlínská budova v Karlíně, opravdu přijďte se podívat. Budeme tady na vás čekat v průběhu celého dne, stejně tak jako kolegové v regionálních stanicích nebo na Vinohradech v hlavní budově Českého rozhlasu. Jsme rádi, že nás posloucháte. Další informace na téma Den otevřených dveří na stránkách Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsme v samotném závěru. Moc děkuju za zavolání, za napsání. Ta další noční linka už se dívám a bude z Brna od Borka. A téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Takže na téma drogy. No, já jenom kouřím, ale nepiju. Nebo piju, ale vím, kde mám míru a rozhodně si nepamatuju, že bych kdy přišel domů po 4. Teda máma mi vyprávěla, že jo, ale já si to nepamatuju. A to už musí být hodně dávno. Navíc dneska se mě to vůbec netýká, i když den to byl pro mě dlouhý a dost takový usazený. Tak na důkaz toho, že jsem nepožil bomboniéra, bernardín a plexisklo. Dobrou noc z Prahy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak doufám, že jste se na to dnešní divadlo oblékli, jak se říká, stylově. Nějaká slušivá večerní roba, taky by se hodil šálek dobrého anglického čaje. A to všechno právě proto, že naším hostem dnes bude ctěný a vážený mistr z té staré herecké školy, jeden z těch pánů, kterým se tak rádo přezdívá Frakman, což je asi nejvýstižnější pojmenování muže, vždy elegantního, jak se patří, a taky vybraného chování. Zkrátka pan Svatopluk Beneš.
2: Dejte si tu pozor.
3: Nehádejte se, prosím vás.
4: Nehádejte se, prosím vás.
5: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
3: Já to nejsem.
6: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
3: Přes zubu,
6: kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
6: Jděte tam vy.
5: Ať jdem.
3: No tak budeš, nebo nepůjdeš?
5: Nebudu.
6: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se prosím vás
0: teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsi, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
0: Přes zubu,
1: kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: Tam
1: no tak půjdeš nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdykoliv slyším tuhle rozpustilou Ježkovu písničku o třech strážnicích, nevím vám proč, ale hned mám před očima buď nějakou americkou filmovou grotesku, anebo si představím anglické policisty v takové té parádní uniformě. To víte, pana Svatopluka Beneše jsem měl pokaždé za typ právě anglického gentlemana, i když on se celoživotně taky snažil na jevišti téhle nálepky zbavit. Ale na druhou stranu jako vyhlášený milovník anglického humoru patřil k těm nejlepším interpretům podobného druhu literatury, a tedy i Jirotkova Saturnina.
2: Dědečkův dům se otřásal v základech. Po okenních tabulích tekly proudy deště. Teta Kateřina se po každém zablesknutí pokřižovala, podívala se starostlivě k oknu a zase mluvila dál. Venku zaburácel hrom a teta Kateřina vykřikla. Potom pravila, že komu není rady, tomu není pomoci. Ona ho varovala, ale kdepak, je jako malé dítě. Žádala, aby jí někdo řekl, jaký to má smysl. Celé dny sedí doma, ale jak začne takové dopuštění, tak zrovna musí jít ven. Všechno to povídání se týkalo dědečka. On totiž má bouřku vášnivě rád. A jak začne venku třískat hrom, nikdo ho doma neudrží. Vezme si gumový plášť, klopený klobouk do deště a v jutových botách brouzdá venku tak dlouho, až ten ohňostroj skončí. Doktor Vlach říká, že to je odbornický komplex a že se dědeček chodí dívat, jak dělá elektřinu konkurence. Pokoj příjemně stichl a já jsem toužil, aby se otevřely dveře a vstoupila slečna Barbora. Dveře se opravdu otevřely a vstoupil Milouš. Měl na sobě jasně žlutý župan a v koutku úst nezbytnou cigaretu. Když mě uviděl, nazvedl poněkud pravé obočí a řekl mi servus. Sedl si do protějšího křesla a prohlásil, že je to strašná otrava. Nikoho nesmí ani napadnout, že se tady bude 3 neděle koukat z okna, jak venku prší. Rozhodně se vrátí do Prahy. Po obědě požádá Barboru, aby ho zavezla na nádraží. Snad to ten most ještě vydrží. Ptal jsem se ho, koho že míní požádat. A on řekl znovu, Barboru. Tázal jsem se, jestli mu slečna Trybová dovolila, aby ji nazýval křestním jménem. Podíval se na mne schovývavě, pousmál se jako filmový světák a pravil, abych nebyl labuť. Naznačil, že má na slečnu Barboru zálusk a nevybíravým způsobem promlouval o jejich tělesných půvabech. Potom postřehl mé pobouření, pobaveně přivřel jedno oko a sevřeným palcem a ukazováčkem si půvabně přejížděl horní red. Tím přestíral, že má knírek. Pravil, že netušil, že by se já ve svém věku mohl také zajímat o slečnu Barboru. Aby bylo jasno, podotýkám, že je mi 30 let. Milouš vyznává jakousi zmatenou teorii, podle níž mám život za sebou. Řekl, že se mu nyní zdá, že pobyt v tomto hnízdě přece jenom nebude tak nudný, jak se domníval. Nabídl mi sázku o to, kdo z nás dobude přízně slečny Barbory. Přitom označil cíl, kterého má být dosaženo. Neměl jsem Milouše nikdy rád, ale v tu chvíli jsem cítil, že jediným mým přáním je, abych toho domýšlivého slimáka zabil, zničil, roztrhal, rozbil na kusy a rozšlapal. Vyrazil jsem z křesla jako šílenec a skočil bodem. Můj útok bohužel skončil v polovině vzdálenosti mezi mým křeslem a Miloušem, protože jsem už podruhé toho dne zapomněl na poraněný kotník. Zelený bolestí a vztekem seděl jsem na koberci a cítil jsem, jak mi na čele vyrazil pot. Noha mne bolela tak, že jsem stěží potlačoval za úpění. Saturnin přiběhl a dopravil mne zpět do křesla. Bylo zřejmo, že nechápe, jak jsem se octl na koberci a proč mi Milouš nepomohl sám, ale byl příliš distinguovaným sluhou, než aby se vyptával. Požádal jsem Saturnina, aby se posadil do protějšího křesla a tázal jsem se ho, je-li v mých službách spokojen. Pravil, že je velmi spokojen. Ptal jsem se ho, jak by si počínal, kdybych mu dal rozkaz poněkud neobvyklého druhu. Rozářil se a řekl, že vždycky toužil potom, aby mu někdo dával rozkazy neobvyklého druhu, ale že se mu to bohužel nikdy nesplnilo. Chtěl jsem vědět, zda by měl výčitky svědomí, kdyby mému bratranci, honosícímu se jménem Milouš, někde za rohem jednu pořádně vrazil. Potom jsem Saturnina zavázal slavnou přísahou, že bude Milouše neúprosně stíhat na zemi, na vodě i ve vzduchu tak dlouho, dokud já nebudu s to postavit se na obě nohy a trestat ho sám. Saturnin pod dojmem slavné a nezapomenutelné chvíle povstal z křesla a opakoval pomalu a zřetelně všechno, k čemu se zavazoval. Do jeho slov se mísilo burácení vzdalující se bouře a já jsem neodolal a povstal jsem také. Stál jsem sice jen na jedné noze, ale stál jsem v pozoru. Posvátnost chvíle byla přerušena příchodem tety Kateřiny. Dveře se rozlétly, jako by za nimi vybuchl granát, a teta vpadla dovnitř. Zvolala něco naprosto nesrozumitelného a vrhla se do křesla. Saturnin si dovolil poznamenat, že to snad není možné. Teta pravila, že je tomu bohužel tak. Saturnin mínil, že se jistě všechno vysvětlí. Teta řekla, že měla zlý té noci sen. Saturnin se tázal, zda šla dceruška k vodě ven. Teta se na ně nechápavě podívala a ptala se, jaká dceruška. Místo odpovědi se Saturnin tázal, jestli tedy pana Milouše k jezeru co snutí, nic doma, nic mu pochutí. Teta chtěla vědět, jestli Milouš něco takového říkal a kde to jezero je. Měl jsem dojem, že se oba zbláznili. Ptal jsem se Saturnina, co tetu pobouřilo a co to vykřikla, když přiběhla do pokoje. Saturnin pravil, že nemá nejmenšího tušení, protože jí vůbec nerozuměl. Chytil jsem se za hlavu a tázal jsem se, o čem tedy s ní mluvil. Odpověděl, že je to osvědčený způsob uklidňování rozčílených osob. Teta vyskočila a pravila, že ona není pro nás žádná osoba. Chlácholil jsem ji a pak jsem se jí zeptal, co se tedy vlastně stalo. Tu se do její tváře opět vloudil výraz strachu a rozhlédla se po pokoji, jako by očekávala, že uvidí strašidlo. Pak řekla přiškrceným hlasem, že kuchařka i služebná Marie zmizely. Doktor Vlach prohlásil, že ho ani tak nezajímá osud kuchařky, jako co bude s obědem. Když dědeček vstoupil, teta Kateřina se mu s výkřikem vrhla vstříc a zahrnula ho přívalem něžných výčitek, aby bylo patrno, jak se strachovala o jeho zdraví. Snažila se ho zabalit do přikrývky z velbloudí srsti, ačkoliv měl na sobě ještě mokrý gumový plášť. To neměla dělat. Nejen, že je nesmysl balit někoho do přikrývky i s kloboukem, ale dědeček to mimo to nemá rád. Snad by se byl dědeček tak nerozlobil, kdyby jeho ješitnost nebyla dotčena tím, že tato příhoda měla tolik svědků. Jediný Milouš, který stál za jeho ramenem, měl větší zájem o kolena slečny Barbory než dojemnou péči, kterou teta projevovala dědečkovi. V koutku úst měl cigaretu a tvářil se, jako by přivíral oči před jejím dýmem. Ale mne neoklamal. Nevím, jestli se vám už někdy stalo, že jste si sotva stačili pomyslet nějaké přání a už se vám splnilo. Pamatuji si, že jsem prudce zatoužil dát Miloušovi pár facek, když v tom se stalo toto. Dědeček nevrle zabručel a prudce rozhodil rukama, aby se zbavil přikrývky, kterou ho teta Kateřina omotávala. Přitom udeřil Milouše hřbetem ruky do obličeje a připlácel mu zbytek hořící cigarety na to, čemu Milouš říkal knírek. Milouš zařval a dědeček vyjekl, protože se spálil a zároveň lekl. Blesku rychle se otočil a dal Miloušovi pohlavek. Než se mohl někdo vzpamatovat, zasáhl Saturnin. S poděšeným výkřikem vyrval tetě Kateřině z rukou přikrývku, hodil ji Miloušovi přes hlavu, strhl ho k zemi a mačka jemu vší silou houni na obličej volal: chytli mu vousy! celá společnost se dívala ohromena na Saturninovo počínání. Teta hystericky volala, aby někdo přinesl vodu. Saturnin křičel, vodu ne, písek. A doktor Vlach si pro sebe bručel, chytli mu vousy, zaplať pámbu. Když konečně Saturnin Milouše pustil, mysleli jsme, že mezi nás přišel šílenec. Otáčel pomalu hlavu na všechny strany, zaklonil se a já jsem se nemohl zbavit dojmu, že začne kokrhat. Teta se k němu vrhla a ptala se, co se mu stalo. Posadila ho do křesla a chtěla ho balit do přikrývky jako prvé dědečka. Jakmile Milouš uviděl přikrývku, vyrazil ze sebe jakési zakviknutí a vyběhl z pokoje. Teta běžela za ním. Chvilku bylo ticho a pak řekl doktor Vlach, že doufá, že nebude nutno chlapci knírek amputovat. Slečna Barbora si přitiskla kapesník k ústům a myslím, že se tiše smála. Dědeček odložil gumový plášť a klobouk a oznámil nám dvě závažné zprávy. Pravil, že před 10 minutami strhla voda most, který nás spojoval s ostatním světem, a že kuchařka se služebnou Marií zůstali na druhém břehu. Jeli ráno na kolech do městečka pro jakési nákupy a ve chvíli, kdy se most poroučel, stáli bezradně na protějším břehu a volali na dědečka, co mají dělat. Dědeček podotkl, že jsou obě z blízké vesnice a že se patrně vrátili domů. Potom řekl, že je rád, že se teta Kateřina vzdálila, protože se můžeme poradit, jak bychom ji zabránili, aby se ujala vaření. Pravil, že je sice starý člověk, ale kdyby měla vařit teta Kateřina, pokusil by se přeplavat řeku. Tázal se slečny Barbory, zda je ochotna nás zachránit. Barbora pokynula hlavou zrovna takovým způsobem, jako když se rozhodla vletět s rapidem na zaplavený most. Pan Saturnin, že bude tak laskav a bude jí pomáhat aspoň při stolničení. Saturnin se postavil do pozoru a zvučně přitom klepl podpatky. Podobali jsme se až na tu střechu nad hlavou velmi podivné hrstce trosečníků. Mou myslí proběhly události právě uplynulého týdne a uvědomil jsem si, že Saturnin nezahálil. Rozbil dědečku v starý automobil, poškodil přitom prodejnu tabáku, naučil dědečka jiu-jitsu, zavinil mé poranění, bez kterého by nebylo došlo k dobrodružné jízdě slečny Barbory přes zaplavený most. Měl jsem podezření, že má prsty i v té věci s kuchařkou a služebnou Marií. Myslím, že jediná věc, kterou nezavinil, byla ta povodeň. Ale nejsem si tím docela jist.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: několikrát jsem tu v divadle pro vaše uši připomínal, a vidíte, zase ta Anglie, jak si Svatopluk Beneš zamiloval postavu Sherlocka Holmese v příbězích, které psal pan Rudolf Čechura pro rozhlasový Meteor. A tak nemůže chybět ani dnes. Vocnové se, pravda, Sherlockovi v průběhu času měnili. Asi nejčastěji jim byl Jaromír Spal, ale zahrál si ho taky Miloš Kopecký, Jiří Adamíra nebo Jiří Cízler. Ovšem v případu dvou houslistů si musel Svatopluk Beneš jako Sherlock Holmes poradit sám.
1: Je mrtvý 6 až 8 hodin, příčina smrti jasná, evidentní uškrcení holýma rukama, a to zepředu.
2: Děkuji, doktore. Chcete naznačit, že došlo k zápasu?
1: Nic nenaznačuju, říkám rovnou, že vrah stál přímo proti němu. Takže nějaký zápas tu být musel. On to byl houslista, inspektore?
2: Ano, solista, ovšem, nikterak slavný. A tedy také nikterak zámožný. Vždyť to vidíte, starý, ale nikoliv starožitný nábytek. Všechno dost omšelé, nic moc, že?
1: Třeba vrazil všechny peníze do houslí.
2: Ale kdepak?
1: No, má tady dvoje, koukám.
2: No jistě, takový člověk nemůže mít jen jeden nástroj. Ovšem ta kvalita, no, dědici asi nebudou moc nadšení.
1: Ale vy se v tom vyznáte, inspektore?
2: No, nijak zvlášť. Ale tolik ovšem vím, že když je v houslích cedulka Made in USA, nemůže to být žádný majstrštyk. Jo, takhle kdyby to byla výroba italská nebo i česká, takový špidlen třeba. No to už by pár tisícovek hodilo, ale americké housle...
1: Třeba tu měl ještě nějaký třetí nástroj. A kvůli tomu ho zabili.
2: Kdepak? Ještě než jste přišel, měli jsme tu jeho hospodyni. Všechno si tu prohlédla a prohlásila s naprostou jistotou, že se tu nic nestratilo.
3: My jsme hotovi, inspektore.
4: Nikde žádné otisky kromě těch jeho, nikde žádná kloudná stopa, prostě vůbec nic.
2: No dobrá, vypadá to, že jsme zas jednou v tom...
4: V koncích.
2: Ano, to jsem chtěl říct. Pojďte, doktore, jdeme. Vy tady, mládenci, počkejte, až pro něj přijedou.
4: Rozkaz, inspektore.
2: A to je asi tak všechno, co o tom vím, Holmesi. Spoléhám na vás.
5: Ano, já vím, jako obvykle. No, když už vážíte 2 hodiny cesty za mnou, nemohu vás zklamat. Ale tentokrát budu zřejmě muset jet s vámi do Londýna.
2: Nezjistíte tam nic jiného, než co jsem vám řekl. Pracovali jsme tentokrát obzvlášť pečlivě.
5: Ale jděte. Například ten váš výslech toho druhého houslisty, no, dalo by se tomu leco zvitknout.
2: A neříkejte mu houslista, to je ladič, pijan.
5: To už jste říkal. Ale také jste říkal, že než oslepl, hrál znamenitě na housle. Je to tedy, řekněme, bývalý houslista. Hrát už sice nemůže, ale to neznamená, že zapomněl, jak který nástroj zní. Jestliže vám tedy pan... Jakže se jmenuje?
2: Holy.
5: Jestliže vám tedy pan Holy řekl, že z bytu zavražděného slýchal poslední dobou pravé Stradivárky, pak to nemůžete jen tak bez prozkoumání hodit za hlavu.
2: Máme přece svědectví té houslistovy hospodyně, která bezpečně ví, že Mr. Blackhorn měl jenom ty dvoje housle. Nikdy u něj žádné Stradivárky neviděla.
5: A ona by je snad poznala?
2: No, prostě je si jistá, že Blackhorn měl pouze 2 nástroje a ty tam taky zůstaly. A potom... Kde by, prosím vás, vzal chudý koncertní mistr peníze na Stradivárky? Vždyť cena takového nástroje se pohybuje ve 100 000 liber, tedy pokud vím.
5: Vy jste oba ty nástroje osobně prohlížel?
2: Samozřejmě.
5: Dokázal byste pohledem rozeznat Stradivárky?
2: No, to asi ne. Ale číst ještě umím. V obou nástrojích je štítek s firmou. No, teď si nespomenu na to jméno, ale je tam jasně napsáno Made in USA.
5: Taková cedulka se ovšem dá nalepit i do pravých Stradivárek. Jako kamufláž pro lajky, vidíte?
2: Hrome, to mě nenapadlo.
5: Nevadí, on to taky není tenhle případ. Říkáte, že je tam napsáno Made in USA. A není tam, inspektore, náhodou ještě v závorce napsáno Texas?
2: Hrome, jak jste to uhodl, Holmesi?
5: Já nehádám, Lestrade, já uvažuji. A taky občas čtu.
2: Vůbec vám nerozumím. Co tím chcete říci?
5: Že ten slepý houslista bohužel číst nemůže.
2: Umí číst slepecké písmo.
5: Ano, ale odborné časopisy v tomto písmu většinou nevycházejí.
2: No dobrá, ale kam tím k čertu míříte? Já naprosto nechápu.
5: To je v pořádku, inspektore.
2: Myslíte?
5: Ano. A teď k jiné věci. Říkal jste, že zámek bytu byl vypáčen. Co z toho lze usuzovat?
2: Že vrah vnikl do bytu násilím.
5: Znamenitý postřeh. A co ještě?
2: No, že neměl klíč.
5: Ještě lepší. A nic jiného už vás nenapadá?
2: No,
5: Nerad to říkám, ale myslím, že i Watson by dokázal vydedukovat toto. Jestliže ten člověk vnikl do bytu vypáčením zámku, předpokládal patrně, že byt je prázdný. Nešel tam tedy s úmyslem vraždit, nýbrž s úmyslem loupit. Když už ale v nenadálém střetnutí Blackhorna zabil, proč tedy pak nevzal to, pro co tam přišel?
2: Ha? To je opravdu záhada.
5: Ale není. Nevzal to proto, že to tam nebylo. Nenašel to.
2: Je mi líto, ale pořád jaksi...
5: Nechme toho, inspektore. A pojeďme do Londýna. Potřebuji si promluvit s tím slepým houslistou.
2: Ladičem.
5: No prostě s panem Houlim.
2: Neurážejte se hned, pane Houli. Nejde přece o to, že bych vám nevěřil. Pan Holmes prostě chce slyšet všechno ještě jednou přímo od vás. Tak buďte tak laskav a odpovídejte na jeho otázky podle nejlepšího svědomí.
6: Tak jsem odpovídal i vám, inspektore. Já přece nemám co tajit.
5: Ne, to rozhodně ne. Vy jste také nic nezatajil, pane Houli. Jenom jste snad na něco zapomněl. Třeba se vám to nezdálo důležité, ale my na to musíme přijít. Nezapomínejte, že jste vlastně jediný použitelný svědek.
6: Máte smůlu, že váš svědek je slepý.
5: Za to máte výtečný sluch. Nejen hudební, ale sluch obecně. V tomhle případě je to pro nás důležitější. Vrah si dával jistě dobrý pozor, aby ho nikdo neviděl. Ale nemohl si být jist, zda ho někdo neslyší. A vy přece bydlíte hned v sousedním bytě.
6: Ale to už jsem přece inspektorovi vysvětloval. Neslyšel jsem nic, takže jsem zřejmě v tu dobu nebyl doma.
5: Ano, to jste řekl. Teď už také víte, v kolik hodin přibližně k vraždě došlo. Vzpomenete si, u kterého zákazníka jste v tu dobu byl?
6: Jistě. U starožitníka Foxe. Je to tady v naší ulici. Pro mne 10 minut chůze.
5: Věděl někdo o tom, že tam v tu dobu půjdete?
6: Ne, pan Fox mě volal 30 minut předtím, abych přišel, že mu přivezli nový klavír.
5: Nový?
6: No prostě další. On se specializuje na obchod s použitými hudebními nástroji, takže tam chodím dost často. Vždycky, když koupí nějaký nový klavír nebo piano.
5: Zmínil jste se mu někdy o tom, že váš soused má podle vašeho názoru Stradivárky.
6: Ano, řekl jsem mu to asi před týdnem.
2: Ale tohle jste mi neřekl, Houli.
6: Neptal jste se na to, inspektore.
5: Vy se obvykle se starožitníkem při práci bavíte?
6: No, při práci ne. To musí mít klid. Ale vždycky prohodíme pár slov, než začnu ladit. A pak, když odcházím.
5: Ano. Tentokrát jste ladil jak dlouho?
6: Asi tak 30 minut.
5: Po tu dobu jste neslyšel Foxe promluvit?
6: Ne, ne. Až zase, když jsem odcházel.
5: Rozumím. Pane Houli, říkal jste ještě někomu jinému, že váš soused má patrně Stradivárky?
6: Ne, nikomu. A mistra Blackhorna jsem se na to také nijak nevyptával. Kdyby byl chtěl, řekl by mi o tom něco sám. On musel přece vědět, že já to po zvuku poznám. Ale my jsme se v podstatě jen zdravili.
5: Dobrá. Teď vás poprosím o spolupráci, pane Houli. Já půjdu do sousedního bytu a zahraju vám na ty housle. A vy mi řeknete...
6: Ale Stradivárky už tam přece nejsou. Prý jenom dvoje americké housle, říkal inspektor.
5: Nevadí. Zkusíme to.

0: Tak co?
1: Obyčejný, i když kvalitní nástroj. To jsou ty housle, na které Blackhorn taky občas hrával.
0: Dobrá, tak ještě jednou.

0: To je ono. To je ten božský zvuk. Skutečné Stradivárky. Poznám to přece. Tak jak to, že tam zas najednou jsou?
1: No tak vidíte, Holmesi, příznalec a nepozná nic.
2: Je mi líto, pane Houli, ale teď jsem hrál na ty druhé housle. Výrobek téže firmy z Texasu.
0: Nesmysl, tohle byly Stradivárky.
2: Ne, pouze dokonalá napodobení.
0: Nebuďte směšný, pane Holmesi. Napodobit zvuk Stradivárek nedokáže nikdo. Nikdo totiž ani pořádně neví, v čem vlastně to jejich tajemství.

0: Tomu nerozumím.
1: Víte přece, že mořská voda obsahuje nejen sůl, ale i mnohé jiné nerostné látky.
0: Ovšem.
1: No a některé z nich byly absorbovány v onom malém zkoumaném kousíčku dřeva. Ono totiž to dřevo, z něhož tenkrát houslaři v Kremoně vyráběli, se plavívalo po řece do moře a tam se pak nějaký čas povalovalo. Ve vodě. Už chápete?
0: No dobrá, ale to je zatím jenom teorie.
1: Ale vůbec ne. Ten biochemik uměle vyrobil příslušný roztok, nasytil jim dřevo a mistr houslař už z něj vyrobil 5 nástrojů. Výsledky jsou fantastické. Hudebníci i vědci, kteří prováděli nezávislé akustické rozbory, se shodli na tom, že nové nástroje z Texasu znějí úplně stejně jako dosud nedostižné výrobky starých kremonských mistrů z 18. století. No a vy jste to také potvrdil, pane Houli.
0: To tedy znamená, že soused měl jeden z těch texaských nástrojů?
1: Řekl bych, že mu firma zapůjčila nebo snad i darovala oba nástroje k testování. Jeden obvyklý výrobek a jeden nástroj vyrobený z onoho dřeva nasyceného umělou mořskou vodou.
2: Zní to skutečně přesvědčivě, ale pořád jste mi ještě neodhalil vraha, Holmesi.
1: Jak to, že ne? Vždyť je to snad jasné. Jediný, kdo se domnívá, že Blackhorn má pravé Stradivárky, byl tady pan Houli.
0: Co? No to volte.
1: A jediný, komu to tady pan Houli řekl, byl starožitník Fox a ten je také chtěl uloupit. Vás, pane Houli, vylákal k sobě a dal vám tam práci.
0: Abych tady nebyl a nic neslyšel.
1: Ovšem. Starožitník však netušil, že Blackhorn bude doma.
0: On měl ale opravdu odjet na koncert. Teprve na poslední chvíli se to změnilo. Ale to už se starožitník nedozvěděl.
1: No, co vy na to, inspektore?
2: Děkuji, Holmesi. Ovšem, uznejte sám. Odhalil jste vraha díky tomu, že jste sám houslistou. A já hru na housle v popisu práce nemám.
1: Což je chyba. Umění totiž zjemňuje mravy a bystří rozum, čehož obého má i policista, inspektore, zapotřebí.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Být hercem to znamená dobrovolně přijmout úděl bájného Sisyfa, který valil balvan na vysokou horu. Herecká práce je nekonečná, ale zároveň je v ní cosi obrozujícího. Věčný pramen mládí. Být hercem mnohdy znamená zapomenout na sebe sama. Tak o herectví přemýšlel pan Svatopluk Beneš na stránkách své knížky Vzpomínek. Ale abychom nekončili navážno, ještě se na chvilku zastavíme společně s Ondřejem Suchým a Svatoplukem Benešem v Nostalgickém muzeu zábavy. A pak už vám jen společně s Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii popřejeme dobrou noc a dobré dny ve zdraví naši milí přátelé listováním zvukovými archivy.
2: Pořad Nostalgické muzeum zábavy, jak je patrno už z názvu, je pořadem zábavným. Nemohu proto jinak, než se vás ze všeho nejdřív zeptat na film Studentská máma a na vaše první setkání s režisérem Vladimírem Slavíncem.

0: No to se musím přirozeně hned sám zasmát, protože se mi to rázem jako si vyjeví, to setkání se Slavinským i to filmování, protože to byl svérázný člověk, neobyčejně svérázný. A já jsem byl strašně mladý, mě bylo tenkrát, kolik to bylo, asi 16 let. Byl jsem první rok na konzervatoři a najednou jsem do Roudnice dostal se, sestra mě přinesla telegram, přišel ti nějaký telegram, tak ti ho nesu, aby si se s tím hned seznámil. A tam, ten telegram ještě mám, náhodou jsem ho našel, čirou náhodou. Chtěl jsem to vyhodit, dělal jsem si pořádek. No a abych to tedy zkrátil, tak jsem byl pozván Slavinským do Prahy, protože byly prázdniny a já jsem tedy nechodil v té době do školy tam. A druhý den tedy, bylo to, telegram přišel v sobotu, já tam byl přijel v pondělí, šel jsem do Elekta filmu, kam jsem byl pozván a tam mě seznámili s režisérem Slavinským, ten si mě prohlížel jako divný zvíře nějaký a hned mě řekl, tak tadyhle máte scénář, naučte se to do zejtřka a budeme, já vás vyzkouším a uděláme si takovou probu u mě v bytě. Tak já jsem tedy se chvěl po celém těle, protože když jsem zalistoval v tom scénáři, tak jsem viděl, že to byla dost velká role. Já jsem byl zvyklý do ateliéru jenom vstoupit jako statista v tom prvním ročníku. No tak jsem měl nesmírnou radost, ale taky strach. A Slavinský to hnedky vzal z ostra, když jsem tam přišel a začal mě režírovat, jak to mám hrát, že to je dramatická scéna, úžasně. A byl to takovej pubertální maturant, který se pořád koukal naproti do jiného okna, kde bydlela nějaká dívka, mladá studentka a samozřejmě maturita mu potom nešla. A tak teď jako tu dramatickou scénu, že mám tady udělat tak. No tak já jsem to dělal skutečně po něm. Tak, jak jsem se chtěl zavděčit, to bylo něco ukrutného. Já se dostal do takové hysterie nepřirozený, že jsem najednou omdlel a uhodil jsem se o krb do hlavy. Jo. A já jsem to ale bohužel takovým způsobem zahrál taky do toho filmu. A když jsem, Slavinský byl nadšen. Jo. A když jsem to viděl jednou po mnoha a mnoha letech, tak to hráli v Iluzionu a šel jsem tam podívat, jak jsem to tenkrát vlastně hrál, jestli se mi to nezdá, že to bylo tak hrozný. No když jsem se viděl, tak jsem zaprvé nemohl pochopit, že mi ještě někdo nabít nějakou roli. A za druhý jsem prostě se ohlížel, kudy, kterou dírou vypadnout, dokud je zhasnuto v biografu na ulici. To se mně podařilo. Ovšem, já jsem v tom vypadal tak v mladistvě úžasně, že by mě asi nikdo nepoznal. Teďko už v té době, kdy jsem to viděl opakovat. No a to teda bylo moje zahájení, to byla moje první skutečná role. A já nevím, jak se to stalo, že si mě začali brát, když mě v tom viděli ty režiséři.
1: Vrátím-li se k již citovanému konstatování, že váš zjev vás předurčil k rolím milovnickým, otevírá se před námi velké téma. Miloval jste na filmovém plátně největší krásky českého filmu své doby. Jak jste se s tím vypořádával v soukromí? Byl jste někdy do některé své partnerky nešťastně, nebo třeba i šťastně, zamilován doopravdy?
0: Ajajaj, to je otázka.
1: Tu jsem vám schválně nepřečet, když se...
0: No stává se to a mně se to stávalo až příliš často. Já jsem byl vždycky mladší než ty zkušený partnerky a tak jsem nevěděl jako při té milostní scéně nějaký. Třeba já jsem hned dostal jako za partnerku Lídu Bárovou poprvé, která přijela z Německa, vyhodili ji odtamtať, začínala válka, že? A teď to byla evropská hvězda. Měla zrovna jako po filmu Barcarolla a tím se jaksi stala velice populární po celé Evropě a teď co s ní, že jo? Já jsem nevěděl, co si můžu dovolit.
1: Neříkejte, že jste nevěděl.
0: No věděl, ale bál jsem se. jak bude reagovat, ale ona to samozřejmě velice rutinovaně prohlídla, tak mě řekla, hej, budeme si týkat, nebudeme tady dělat žádný takový, jako když se vidíme z Bůh ví, jaký setkání je to. Budeme přátelé a nestýd se ničeho, je to přece jenom divadlo. Že já jsem se přitom do ní zamiloval. To bylo to divadlo potom hrozně. Ale nic se nedělo, já si netrouf, vůbec jsem si netrouf, jo. No.
1: S Lidou Bárovou jste si netrouf, nicméně. S Hanou Vítovou jste měl ve filmu Noční motýl milostnou scénu, o které se dá říci, že to byla asi vůbec první erotická scéna v českém filmu. Můžete nám prozradit, jak se tato scéna na Barrandově točila a s jakými pocity jste ji s Hanou Vítovou prožívali?
0: No tak zaprvé vyklidili celý ateliér, zůstal tam jen režisér, zůstal tam kameraman samozřejmě a hlavní osvětlovač. To bylo takový, jako když se bude dít Bůh ví co. Ale celá ta scéna se skládá z toho, že jak jsem já jsem hrál tam důstojníka, který jde na frontu a prostě se rozhodl, že jako ještě dostane tuhle tu milovanou ženu a prostě doslova přepadne a téměř znásilní. Ale ono to bylo všecko jenom pocať fotografovaný, víte. Takže se nic nedělo, já nevím, proč ty lidi vyhnali z toho ateliéru, nám tam chyběli, jo, a prostě ona byla dost taková jako prudérní, Hanička.
1: Ano.
0: Hanička Vítová, takže to bylo asi na její přání, ale ta scéna dopadla docela dobře, ale nebyla to první scéna erotická ve filmu, protože v Extázi machatý Hedu Lamarr poprvé přived jaksi ovšem...
1: Ano, ale jenom samotnou.
0: Ale nahou.
1: Jednou z nejvýznamnějších rolí ve vaší filmografii je Ríša v pohádce Máje. Spolu s Natašou Golovou jste byli označováni za ideální hereckou dvojici. Jak se vám spolupracovalo s Natašou Golovou ve filmu i na divadle?
0: No tak Nataša Golová, já jsem s ní byl ve Vinohradském divadle v jednom angažmá. Tam už jsme jako spolu partnery hráli, jo. Já jsem dostal jednu z nejhezčích rolí hned na začátku jakési anglické hry, kde jsme jako byli partneři. Já jsem ještě byl mladý student Angličan, byl jsem tam jako na francouzštinu a zamiloval jsem se do ní a ona do mne. Tak a od té doby potom se odvíjelo mnoho a mnoho partnerských příležitostí. Ale v tom filmu jsme hráli asi tak po 3 letech, co jsme se znali. A ten film se skutečně, musím sám říct, vydařil, protože dodnes je živý. I když už mládež se tomu samozřejmě směje. A dokonce jsem se setkal s tím, že mě jeden takový mladý herec řekl, prosím vás, jak to, že vám to nepřišlo směšný tohle. Já jsem ho poučil a jsem řekl, hlejte, to vám nemůže přijít směšný. To už byla taky tenkrát historie, jo. A když vám bude směšná role, tak jděte radši od toho, protože to nikoho nepřesvědčíte a budete směšnej vy. Hmm. Jo, a to je pravda, člověk tomu musí věřit, herec musí věřit tomu, co dělá a musí to tak hodnověrně taky přenést na toho diváka, jinak se to zvrhne a nebo to není ke koukání.
1: Herečka, která dráždila veřejnost nejen svým krásným zjevem, ale i svým pohotovým vtipem, byla Adina Mandlová. Máte na Adinu Mandlovou nějakou úsměvnou vzpomínku, pane Beneš?
0: No, to bych se divil, kdyby tato otázka nepřišla teda na řadu. No tak s Mandlovou jsem se seznámil, když jsem dělal zkoušku na film Pacientka doktora Hegela. Ona byla o dost starší, myslím, že o 7 let. Vidíte, to už si nepamatuju. A samozřejmě jako tu zkoušku jsem udělal vedle ní, jako s ní, jako s partnerkou Vávra to chtěl vidět, prostě jak to, jestli nebudu moc jako mladý a tak dále, a jak to budu asi dělat. No a stalo se to, že já se pohledal, prosím vás, odveze mě někdo z toho Barandova. A man dva, pojď, já tě rovnou svezu, já tady mám vůz. No a tak to začalo. Tak to začalo naše přátelství a trvalo skoro rok. Byla to vysoká škola, abych tak řekl. A skutečně jsem tedy udělal prudký vývoj, jo, který mě teda umožnil se vůbec pohybovat v té filmařské společnosti. Tenkrát mě bylo 22 let, ale já jsem pořád tomu nerozuměl, co tam jako... Naučil jsem se za prvé chování, naučil jsem se dávat si pozor na to či na ono, naučil jsem se kus profese od ní, ona se to zase naučila od Huga Haase, že? A tak prostě pro mě znamenala tedy mnoho i v začátku a zabrání v mé profesi. Všecko jsem okouk, dokonce i nápoje jsem tedy poznával různé, protože ona měla vždycky ve svém baru ty nejlepší francouzské značky. Takže jsem se tímhle trošku zkazil, protože pak jsem už nechtělo pít štok.
1: No, o tom vašem přátelství, pane Beneši, pokud vím, tak se dokonce zmínila kinoreví, možná nejednou. A i fotografie se tam objevila. Mohl byste k tomu něco říct, co tam pan doktor rádl?
0: Jo, to, no, tak to je dobrý, tato otázka.
1: No, tak, ještě, ježiš, to ne. Ne, tak ne, tak já to myslel jinak.
0: No, tak to, no tak ona měla smysl pro humor a v tom jeho domě bydlel taky rádl doktor, který byl šéfem a majitelem kinoreví a byl s námi přítel, jo. A my jsme přijeli jednou až ráno z Hradce Králové a potkali jsme se před domem, ona bydlela na nábřeží proti Manesu v domě Hlaholu a my jdeme dovnitř a vylez na nás rád, ten šel do práce, abych tak řekl, advokátský. A Adina dostala pro nějakého muzikanta Heligon, ona tam, to byla továrna na nástroje dechové, která byla dost známá. A on nám tam řekl, hele, já bych potřebovala pro jednoho muzikanta a to skutečně jako mu to chtěla dát jako dar, aby se na to zmohl. No tak já jsem to nosil, jo, tu troubu a přijel jsem tedy jako a měl jsem to takhle na krku a rád vytáhl prostě aparát a povedal, můžu si vás děti takhle vzít, no to je rozkošný, tak nás vyblejsk a pak to uveřejnil, prosím, pěkně pod titulkem ve své kinoreví Hvězda s troubou.

je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.